0: samozřejmě neodvážil.
1: Spořící taky budou moct do dosažení 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišly o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie z Bruntálu obvinila lidi i firmy za dovoz nelegálního odpadu z Německa. U Chlumce se dočkají nové křižovatky a čtvrtek bude nejdřív jasný. Pak se zatáhne. Naměříme až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení. Řekla to mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku ale dlouho čekali.
2: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
1: Místem projíždí denně 16 000 automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Uvedly to nepálské úřady. Podle zahraničních agentur se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který stoupl v přepočtu na 312 000 korun. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdenkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování ve středu schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojse Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle s mlhami. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Z požáry v Řecku v létě pomůžou hasiči z Česka. Zvýší se podpora penzijního spoření pro mladé klienty a ve čtvrtek se postupně zatáhne a zaprší. Naměříme až 27 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu i v jiných evropských státech. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z 500 na 100 korun měsíčně. Zároveň by se pro klienty do 29 let měla zdvojnásobit státní podpora na 40% vložené částky. Změny představila ministryně financí Alena Schillerová.
2: 4 roky v opozici jsem jako stínová ministryně financí sledovala a kritizovala, jak rostou zisky bank a penzijních společností. Tady zatím seděl ministr bank Zbyněk Stanjura a jeho jediná reakce byla, že přiznal bankám právo na poplatek při předčasné splacení hypotéky. V penzijním spoření provedl jisté kosmetické změny, které navíc nedotáhl, ale k tomu nejpodstatnějšímu, tedy snížení poplatku, se samozřejmě neodvážil.
1: Spořící taky budou moct do dosažení 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišly o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit. Světová zdravotnická organizace potřebuje pro boj s ebolou v příštích 3 měsících 115 milionů dolarů. Prozatím má 35% částky, napsala to agentura Reuters. Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle čekáme mlhy. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost a ve čtvrtek odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme teploty kolem 21. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie z Bruntálu obvinila lidi i firmy za dovoz nelegálního odpadu z Německa. U Chlumce se dočkají nové křižovatky a čtvrtek bude nejdřív jasný. Pak se zatáhne. Naměříme až 27 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili 4 osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až 5 let vězení. Řekla to mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Řidiči, kteří jezdí po silnici číslo 30 mezi Ústím a Teplicemi, se musí až do konce října připravit na komplikace. Začala totiž stavba nové okružní křižovatky u Chlumce. Dopravu přes den řídí lidé, večer a o víkendech semafory. Starostka Chlumce Veronika Srnková k tomu řekla, že na křižovatku ale dlouho čekali.
2: Město Chlumec na ní čekalo několik let. U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali.
1: Místem projíždí denně 16 000 automobilů, z toho velkou část tvoří kamiony. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Uvedly to nepálské úřady. Podle zahraničních agentur se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který stoupl v přepočtu na 312 000 korun. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdenkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování ve středu schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek ráno bude polojasno až jasno, ojediněle s mlhami. V Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne opět přibývat oblačnost. A odpoledne a večer se místy přidají přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměříme 21 stupňů. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
3: Dobré ráno, prezident Pavel dnes přijme budoucího šéfa armády Hlaváče. Šéfka úřadu vlády se ráno sejde s odboráři nesouhlasícími s přesunem agent. Kolony už hlásí D1 před Brnem. Prezident Petr Pavel se dnes setká s kandidátem na nového náčelníka generálního štábu České armády Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Očekává od něj kontinuitu v tom, co dělal dosud. Jak řekl Frekvenci 1 člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček z ODS, jde o poměrně dobrou volbu, protože Hlaváč byl dlouho zástupcem jeho předchůdce.
4: Symbolizuje určitou kontinuitu, ví, o čem byly poslední jednání na úrovni NATO i s našimi partnery, ví, co armáda potřebuje, čili možná to rozhodlo. Je to zdánlivě racionální to rozhodnutí Andreje Babiše, protože na začátku signaloval spíše, že chce diskontinuitu, nicméně rozhodl se tímto způsobem, čili z tohohle pohledu, z pohledu jako parlamentu, pan generál bude mít relativně silný mandát.
3: Prezident Pavel zopakoval, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Jejich kroky podporuje i odborový svaz zastupující zaměstnance státní správy a Českomoravská konfederace odborových svazů. Česká národní banka dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték a posoudí odolnost českého finančního sektoru. Rozhodne také o stanovení sazby tzv. Proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. V současnosti činí 1,25%. Lídr Naše Česko Martin Kuba v presklubu Frekvence 1 řekl, že jeho cílem není v novém hnutí mít co nejvíce straníků pro nadcházející komunální volby. Řekl, že bude usilovat o to, aby byl předsedou.
5: Byl to můj nápad, takže tady nebudu hrát nějakou scénku, že tam mají proběhnout nějaké volby, oni asi proběhnou, ale předpokládám, že ti lidé počítají, že když jsem s tím myšlenkou přišel, že bych ji asi měl nějak co nejvíce reprezentovat, takže asi se to tak bude chovat a trochu to tak přirozeně je i, že mi tak ti lidé říkají, byť žádnej s ním neproběhl.
3: Celý presklub si už teď můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Členské státy Evropské unie schválily zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Večer to na sociální síti X napsala ukrajinská premiérka Svyrydenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Evropské unii v létě 2024, více než 2 roky po začátku ruské invaze na Ukrajinu a dosud je blokovalo Maďarsko. Ve zcela nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále utkání dvouhry žen, ve kterých si všechny tenistky odbydou na Grand Slamu v této fázi premiéru. Jako první se na kurtu představí 8. nasazená Ruska Andrejevová proti 15. Ukrajince Kostukové. O druhé místo ve finále se pak utká ještě překvapivější dvojice. Přemožitelka světové jedničky Ariny Sabalenkové Ruska Schneiderová s polskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zatímco na východě země je ještě zataženo s doznívajícím deštěm, jinde už převládá většinou polojasno nebo jasno. Teploty se teď venku drží kolem 10 stupňů. V Čechách začne v průběhu odpoledne od západu opět přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnost přibývat až později odpoledne a večer. Teploty odpolední mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Silný provoz už hlásí D1.
6: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 175. kilometru. Plynule se jede až od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Osobní auta zatím projedou s kratším zdržením. A zpozorněte na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu. Na kilometru 49,5 stojí na hranici odstavený kamion s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A přesně 5 minut po 6. hodině už máte na frekvenci 1 Míru s Lubkou.
7: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme.
2: Krásné ráno.
7: Tak, já nevím, mám díru.
2: Máš díru?
7: Mám temno, doba temna nastala v mé hlavě.
2: Dcera. Sestra moje napsala jednou do testu, kdy byla doba temna. A jí to nějak prostě jako nesepnulo vůbec. A napsala tam, že je to doba před vynalezením žárovky.
7: Fakt. No. Když ale zoufalí lidé dělají zoufalé činy, a podle mě, když nevíš vůbec u toho testu nějakýho nebo u tabule.
2: Furt lepší něco napsat než tak, nic.
7: No právě, no, takže začneš plácat úplný nesmysly. No, tak vidíte, to jsme začali úplně teda nestandardně.
2: A ty jsi říkal, že máš díru černou?
7: Já jsem se nadech, že něco řeknu a jako najednou tam nebylo nic, a nevím, jestli to znáte.
2: Jo, no.
7: Ale nic.
2: Prostě doba temna.
7: No, hezké ráno.
2: Dobré jitro.
1: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Krásné čtvrteční ráno přeji všem. Vítejte u horoskopu. Dnes je den dětských obětí agrese. Svátek slaví Dalibor, Saturnin a Tara. Blahopřejeme. Je Luna v Kozorohu, Elán a emoce mají stoupající tendenci. Čas ale rozhodně není vhodný pro nějaké spekulace nebo hádky. Snažte se k činnostem přistupovat soustředěně, aby nedošlo k omylům a pochybnostem. No a co čeká blížence, konat budete spíše intuitivně a bez nějakého velkého přesvědčení. Může se vám také velmi snadno stát, že budete sami sobě stát v cestě. Ach jo, práci stále ještě nemůžete nalézt pravou míru svého snažení. Potřebujete se odreagovat, na chvíli vypnout. Na to je nejlepší lék procházka přírodou. Lvi, nálady určitých dějů budou proměnlivé. Každý chvilku tahá pilku, to platí ve vztazích. Dnes raději nic důležitého neřešte. Panny, děti jsou sice světlo vašich očí, ale myslete také na sebe. Šetřete energii na slibný večer. Váhy, odpočinek je to, po čem vaše tělo touží, ale dnes si ho zřejmě moc neužijete. Váš osobní život může dostat trhliny, štíři. Pokud byste měli na něčem stavět, pak je to vaše intuice. To si připomeňte, až se budete potýkat s nějakou překážkou. Střelci, určité emocionální vlny budou přicházet v malých intervalech. Energie máte dostatek, ale budete muset krotit své emoce. Důvodem může být nemístná žárlivost. Kozorozi, vynikne vaše přirozená vůči osobnost, konstelace hovoří o štěstí, jako by si vás samo hledalo. Můžete i zaznamenat určité tlaky na svou osobu. Vodnáři, jak to tak vypadá, zřejmě nebudete spěchat domů. Přátelé vás pozvou na zlatavý mok s pěnou navrch. Ryby, zažijete milé překvapení od někoho, o kom jste byli přesvědčení, že vás nemá v lásce. Potěší vás to. Brani, nebojte se dát svým představám rozvést. Jste super a závistivé kritiky kolegů se nevšímejte. Brzy utichne. Víci, v srdečních záležitostech by mohl nastat nějaký průlom. Budete-li se o to snažit, vstřícností a společnými aktivitami, bude fajn. Milí přátelé, přestože vesmírné aspekty mohou být smíšené, planetární konstelace při vztahům, zejména rodinám s dětmi za předpokladu, že výsledky budou mluvit za vás. Podvolte se tomu, co si dnešek žádá. Omezte své aktivity mimo domov, věnujte se rodině. Přeji vám úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Frekvence 1 vás probouzí do čtvrtečního rána. Pojďme si dát 1+1. Vtip od nás, vtip od vás. Jeden bych tu měl.
1: Dobře.
0: Od Vlasty dorazil.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: Mm-hmm.
0: Teď, když nad tím přemýšlím, možná je to ten Vlasta, člověče, když by dělal, o čem je ten vtip.
1: A ty jsi řekl od Vlasty, to je v podstatě to nerozlišujem.
0: Pokud vytočíš manželku a ona ti řekne, víš co, dělej si, co chceš, nikdy nedělej, co chceš. Prostě zůstaň stát, nemrkej, nedýchej, hraj mrtvýho. Jo? To jsou nejhorší fráze, že jo? Nic mi není a dělej si, víš co, dělej si, co chceš. No
1: co
0: to nesmíš.
1: Je?
0: Jako...
1: Co ti je? Nic?
0: Nic.
1: Jasně.
0: Just nemám tady problém. Co se stalo? A nic.
1: Nic.
0: První kosmonautka ve vesmíru.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku.

0: krásné čtvrteční ráno, 1+1, je tady ten druhý forek.
1: Pojďme na něj.
0: Umělé nehty, umělé kozy, umělé rty a ona chce toho pravýho.
1: Tak to je ale hrozně dobrý. Bacha, to je mě už tam překvapilo to, že Lubka řekla slovo kozy.
0: No tak to jsou normálně zvířata, ne? To no, je jako kdybych řekla krávy nebo slepice.
1: Jasně, no, ale jako, to je hrozně dobrý, ale no. No, to si musím pamatovat. A ty hledáš toho pravýho.
2: Frekvence 1.

0: odpoledne od západu zataženo, místy přehánky a bouřky, přes den a dopoledne ale většinou jasno a slunečno. Nejvyšší odpolední teploty mezi 23 a 27, jen na západě okolo 21 stupňů.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
0: Dvě minuty po půl sedmé, krátké zprávy a Lucie Černá. Hezké ráno.
3: Hezké ráno. Levné balíčky z Číny už od července prudce zdraží. Evropská unie totiž zavede nové clo ve výši 3 eur na zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách. Statistici dnes zveřejní předběžný odhad květnové inflace. Analytici předpokládají, že meziroční inflace mírně zvolnila z dubnových 2,5%, a to i přes stále zvýšené ceny pohonných hmot v důsledku konfliktu v Iránu. Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Večer to na sociální síti X napsala ukrajinská premiérka Svyridenková. Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74 a v sérii na 4 vítězné zápasy se ujali vedení 2-0. Nejlepším střelcem úřadujících šampionů, kteří mohou vybojovat už 21. titul, byl z 26 body Ondřej Sehnal.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
3: A čerstvou nehodu hlásí D5-ka.
5: Dopravní nehoda brzdí provoz na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 14. kilometru bourala dvě osobní auta v levém místním pruhu. Počítejte tady se zdržením. A zpozorněte na dálnici D2 ve směru z Brna na Bratislavu. Na kilometru 49,5 stojí na hranici odstavený kamion s defektem pneumatiky. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Frekvence 1 vám zpříjemňuje čtvrteční ráno, začali jsme dobou temná.
0: No.
6: Mě ptala, jestli jsem někdy napsal něco třeba jako blbě takhle do testu, všechno.
0: Jo,
6: já jsem měl jako opravdu, jsem dělal spousty chyb. Nejlepší bylo moje maturitní práce písemná.
0: Ano. Jo,
6: když jsem měl, já jsem byl vždycky dobrý jako na sloh. Hodně jsem si to celkem pamatoval, byl jsem připravený, ale ten pravopis mi moc nejde.
0: Jo,
6: takže já jsem měl dvě známky, měl jsem jedničku ze slohu. Pětku.
0: Tak ti dali pětku z pravopisu.
6: Protože já jsem nějak znejistil a nevěděl jsem, kde se píše m, je a mn, je.
0: Ano.
6: Tak jsem radši napsal všude mn, je. A tím, že jsem to měl na 5 stránek a byla to nějaká úvaha, myslím, nebo jasně, tak něco, takže jsem furt říkal mně.
0: No. Jo, maminka moje vzpomíná, že takhle dostala taky někdy na základce 3 z diktátu a mamka moje fakt jako dobrá, vždycky byla dobrá na češtinu, ale napsala blbě slovo výjimka. Uhum. A hned to byly dvě chyby, že jo?
6: Jo.
0: Hned to byla jedna krátká a druhá dlouhá a měly být prohozený, že jo?
6: Jo. A to je zrovna, to si pamatuju.
0: Jímka. Protože to není žádná jímka, ale je to jímka.
6: Je to prostě obráceně. Nelogicky obráceně. Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek
4: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Čech vyhrál v loterii skoro 3 miliardy korun. 437 milionů odvede státu. Co vy na to?
2: Tohle, jak jste to uchopili, je přesně to, co nesnáším.
1: Co jste říkala?
2: Jako vždycky, když někdo říká, ty jo, já platím 500 000 daně. A říkám, ale to platíš, protože jsi hodně viděl, tak Aha. Si gratuluj, že jsi tolik viděl. Co to děláte, lidi? A tady taky, tady, když vyhraju a platím z toho daň, no tak promiňte, ale zlobit se, že u výhry něco bude, vzdám. Já myslím, že dotyčný se ani nerozčiluje, že to tak vyplulo z lidový nějaký žluči, která je koncentrovaná zejména v novinách a bulvárech a podobně, protože oni v sobě to mají leta letoucí. Často je to taky ten motiv, proč chtějí dělat ty noviny, ale já jsem si naopak všiml, že s tím má ohromný problémy, kam to uložit, ty prachy, protože je to tolik peněz, že jsou s tím všude problémy. Já si to umím představit, protože i při menších částkách se mě furt banky ptají, kde jsem to sebral, kam to dávám, odkud jsem to přivez. Je to nesnesitelný, vypadá to jako prezumpce viny, Aha. Že vůbec máte nějaký peníze a to jako můžete posílat docela malý částky s ohledem na dnešní ceny a i tak se ptají. Takže vyhrá takové leto, tak jsem si pak nakonec říkal, ještě, že jsem nevyhrál, protože tahle starost mi odpadla.
1: Člověk si oddechne, no. Veďte.
2: Pane bože, ještě s tím lítat po městě. Teď hrozí, že vás oddělají. Do toho se můžete spolehnout, že příbuzný a podobně, ten rozhovor s těma lidma, co vyhráli miliardu, dali tomu sousedovi 5 000 000, nebo co on řekl, jste hajzlové. Z toho víte, podobný jako ty daně z toho. Takže já rád opakuju všude i tady. Já považuji peníze za nejlepší signalizaci o charakteru lidí.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Hezké ráno, Frekvence 1 s vámi. A je tu chytrej
1: Jak rádio.
0: Tak já bych tady něco měl.
1: Dobře.
0: Vyšla statistika nejplešatějších mužů na světě. Jo.
1: Karel Hála.
0: Nepočkej, takhle jsem to nemyslel. ve který zemi jako jsou nejvíc plešatý chlapi?
1: Jo, takhle. Jo,
0: a mám pro to jakou dvojitou otázku. Zkus si tipnout, ve které zemi jsou nejplešatější chlapi a zároveň na kterém místě jsou Češi. Je to průzkum relativně aktuální.
1: Jo, kdybych já věděla, kterým chlapům padají víc vlasy, jestli blondiákům nebo tmavým. Ale já mám pocit, že víc vypadávají tmavým, ale je to divný.
0: A se koukně do Afriky, tyjo. Tam jsou docela v pohodě.
1: Víš, že mě Afrika nenapadla, mě napadla spíš jako Itálie. A tam mám právě pocit, že právě že ty vlasáče mají. Takže dobře, takže to bude padat blondiákům a tím pádem to bude nějaká Skandinávie.
0: Aha. Dobře, tak Lubka typuje sever tedy, zkuste si taky tipnout a za chvilku se na to podíváme.
2: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Kde jsou nejplešatější chlapy na světě? Typovala jsem se směr. Hele, ty jsi mě to položil.
1: Jasně, no a tak ty jsi typovala Skandinávii. Já jsem se ti vlastně zapomněl ještě na tu doplňkovou otázku, na kterém místě by asi tak mohli být Češi. Ale to si třeba ještě probereme.
0: Dobře,
1: jo?
0: No.
1: A můžeme to klidně nechat na za chvilku, protože tohle je velký téma samozřejmě.
0: No,
1: jo?
0: Tak,
1: tak představ si, že na prvním místě jsou Španělé.
0: Španělé?
1: A na druhém Italové.
0: Jako
1: řekla
0: fakt?
1: Bys to? No, no já vůbec.
0: No.
1: Že přijdeš do té Itálie nebo do Španělska, máš pocit, že mají všichni ty hára.
0: Jo, ale je pravda.
1: Ale možná později, že jim to jakoby začne padat.
0: Je pravda, že jsem uvažovala o těch tmavovlasech, protože musím říct, že vlastně, když se podívám teda na nás, na Čechy, že mám ve svém okolí víc chlapů, co byli původně tmavovlasí a teď ty vlasy nemají, než těch blondiáků. Takže v podstatě ta moje úvaha, že to šlo jakoby k těm tmavovlasejm, kde jsi mě teda jako svedl na špatnou cestu.
1: Bacha, Švédové třeba, no. Jak jste tady zmiňovala, Švédy
0: budou
1: jsou až na 24. místě, no.
0: A my jsme nad nima?
1: No, to bys chtěla vidět.
0: To bych chtěla vidět.
1: Když je otázka. Necháme si to na potom, teď přejeme hezké ráno.
0: Dobré jitro.

0: všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: Za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Kdo dostane letos státní vyznamenání, tak i o tom budou zprávy za malou chvíli na frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
9: Hezké ráno. Prezident Pavel dnes přijme budoucího šéfa armády Hlaváče. Poslanci budou hlasovat o nominantech na státní vyznamenání. Bouralo se na D5 i D11. Kandidát na nového náčelníka generálního štábu Miroslav Hlaváč dnes zamíří na Pražský hrad. Prezident Pavel s ním chce probrat jeho představy o dalším směřování armády a priority pro následující roky. Jak řekl Frekvenci 1 místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jindřich Reichl z SPD, Hlaváč jako dosavadní zástupce náčelníka je ideální kandidát.
10: Prostě jednoduše by měl nastupovat ten, který je další v řadě. Myslím si, že je to správné z hlediska kariérního postupu, aby prostě ti vojáci věděli, že je tady určitý jaksi strom, který se dá vlastně v rámci té jejich kariéry neustále rozvíjet dál, ne, že prostě přeskakují lidé na základě nějaké osobní preference. Za druhé, Miroslav Hlaváč je velmi zkušeným vojákem, který je už dlouho na generálním štábu a myslím si, že je opravdu tím správným člověkem pro to, aby generální štáb vedl.
9: Prezident Pavel zopakoval, že věc nemíní zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta právě teď začíná jednat s odboráři ze Strakovy akademie, kteří ve středu vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí na některá ministerstva. Pokud úřad vlády zítra podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Poslanci dnes budou schvalovat a hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo ho naopak doplňovat. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Levné balíčky z Číny už od července zdraží. Evropská unie totiž zavede nové clo ve výši 3 eur na zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek podraží nákupy na oblíbených čínských platformách. Nové pravidlo se bude vztahovat na všechny zásilky do Evropské unie do hodnoty 150 eur. Poplatek ale nebude účtován za celý balíček, ale za každou samostatnou tarifní kategorii zboží. Německá armáda zahájila první cvičení své tankové brigády v Litvě. S aliančními spojenci, včetně Česka, tam v rámci cvičení zvaného Štít svobody pod německým velením posiluje východní křídlo NATO na 3000 lidí a až 800 kusů těžké vojenské techniky. Berlín i kvůli hrozbě z Ruska v tomto státě posiluje svou přítomnost. Do konce příštího roku má v zemi působit na 5000 Němců. Pro Bundeswehr jde o první trvalé nasazení vojáků v zahraničí od konce druhé světové války. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes české volejbalistky čeká zápas proti evropskému soupeři. Už za 2 hodiny nastoupí proti 4. týmu světového žebříčku Polsku, se kterým se Češky utkaly naposledy před 5 lety a na evropském šampionátu prohrály 1-3.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
9: Zatímco na východě země je ještě zataženo s doznívajícím deštěm, jinde už převládá polojasno nebo jasno. Teploty se venku stále drží jen kolem 10 stupňů. V Čechách ale začne v průběhu odpoledne od západu opět přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky, ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Teploty nejvyšší mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech bude chladněji jen kolem 21.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
9: A bouralo se na D11 i D5.
11: Dopravní nehoda brzdí provoz na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 14. kilometru bourala dvě osobní auta. Zdržení do 5 minut. A bouralo se na dálnici D11 ve směru na Prahu. Na 20. a 5. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou. Projíždíte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
9: A je po zprávách 7, to znamená jediné. Na Frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
12: A hezké ráno vám přejeme teď po 7. hodině. My jsme tady dneska začali takové téma, to je plešatění chlapů.
4: To je pleš, no.
12: Jo, na vlastně nejvíc plešatý chlapy to vychází pravděpodobně, jsou ve Španělsku a hned záhy v Itálii, což nás vlastně...
4: Docela překvapilo.
12: Docela překvapilo, no.
4: A ty jsi mi sliboval, že mi řekneš, jak jsou na tom Češi.
12: No, zkusit tipnout teda to místo.
4: Tak já bych tipovala, že možná budeme tady touhle s tou logikou teda toho Španělska a té Itálie, aha, tak bych řekla, že vlastně jsme tak jakoby v podobném pruhu. Tak si myslím, že bychom mohli být třeba na 12. místě.
12: No, jsme na 8.
4: Na 8.
12: No, na 12. jsou Angláni. Hmm. Ale jako je to všechno strašně těsný, jo, že třeba před náma je Kanada, ale my máme 40,9% a Kanaďani mají 40,94.
4: Takže jo, to takhle, jsou jo, takže,
12: drob, takže nejplešatější národ světa, tedy Španělé. Mají 44,5% a my máme 40,5%, takže to takový rozdíl jako samozřejmě není. Co mě překvapilo, že Turci jsou na 13. místě, zrovna s ohledem na to, co se děje v Turecku, no, bych čekal, že oni budou nejplešatější, proto to řeší.
4: Jasně, ale znáš to, Kovářova kobila a Ševcova žena.
12: Chodí za Kovářem.
4: Chodí bosy.
12: Je to zajímavé téma, možná ještě něco k tomu najdeme, tak vám přejeme každopádně hezké ráno.
4: Dobré jitro.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1, tak ty jo, nemyslela jsem si, že budeme ráno probírat pleš, ale dobře. Já jsem si totiž vzpomněla na jednoho známého herce, nebudu říkat jeho jméno, ale těch herců, co neměli vlasy, potom vlastně...
1: Jako zase, výrazných?
0: Výrazných zase tolik není, každopádně tohle je hodně známý jméno. A bylo divadlo nějak na zájezdě. A myslím si, že dorazili tenkrát do Jugoslávie. Ještě to nebylo jakože rozdělení, ale byla to Jugoslávie. No. A moje teta mi vykládala, jak se tenhle ten herec spálil pleš v té Jugoslávii. A jakože to je prej strašně, ale strašně bolestivý. Že to pálí dokonce víc než spálený uši. Spálený uši jsem měla a vím, že je to, a to se nebojím říct, svinská bolest. Mm-hmm. To fakt pálí jak svině. A představa, že tohle, co mám na tom jakoby centimetru po obvodu svého ucha, má někdo na celý hlavě, tak si to neumím vůbec představit.
1: Možná určitě jsi někdy hlavu spálila, aspoň lehce třeba v té pěšince.
0: Jasně.
1: No tak si to tak jakoby představ, že se to potom násobí. Já mám taky hezkou historku teda se spálenou hlavou. Víš co?
0: Ty jsi někdy spálil pleš?
1: Jo. Budeme hrát o prachy a pak se k tomu třeba ještě vrátíme a třeba se na to zapomene. Jo?
0: Ne. Věř mi, že na tohle já nezapomenu.
1: Hezké ráno.
0: Dobré jitro. Frekvence 1. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good work.

0: přejeme hezké ráno z Frekvence 1, tak dneska prostě musíme dát tajemný hlas.
1: No,
0: je to povinnost.
1: Zkusíme to, krásné ráno.
2: Dobrý den.
1: Já musím prozradit, že za sebou máme velikánské štelování.
0: Ano.
1: Štelování židle, protože my tady máme takový fakt jako zrádný. Jsou zrádný, že jo, z vašeho
2: jsou
1: pohledu.
2: Jsou strašně zrádný, z mého pohledu 160 cm. Už jenom to je špatně, pak to, že jsem prosterově objemná, je špatně. A potom to, že je ráno a já ráno, prostě já nevylezu ani na barovou stoličku.
0: Tak z tý se padá.
1: Z tý se padá, ale já bych to nepřivolávala, protože opravdu tady máme takové barové stoličky, z kterých vysíláme a není to nic moc příjemného takhle po ránu.
0: Tak nevím, jestli budeme dávat ještě nějaké nápovědy, nebo jestli už to stačí.
1: Já bych dala.
0: Dobře.
1: Já bych dala. Kelly z Beverly Hills.
2: Ano.
1: Baby z Hříšného tance.
2: Ano.
1: A hlavně Mírova oblíbená. Já jsem zase to řekneš.
0: Bridget, no.
1: Bridget.
0: Řekl
2: to zamilovaně, to řekl Bridget.
1: Přesně.
0: Tak co poznáváte, možná jo, ale prozradíme za chvilku.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty...

0: Přátelé, možná jste poznali, herečka Martina Hudečková je tu dnes s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju všem.
2: Krásné ráno. Kterou z těch dám, co jsme tady před chvílí vyjmenovávali, máte nejraději?
1: No tak já mám nejraději samozřejmě René Zellweger, protože s ní stárnu. S Kelly nestárnu, to se natočilo a už je to 30 let, jo, možná i víc. Zatímco René Zellweger stále a stále točí, takže s tou i stárnu. Chvilkama ji nepoznávám a pak si zase na ní zvyknu, jak vypadá, a zase spolu stárneme dál.
0: Jste se potkali někde?
1: Ne.
2: Kdo se vám daboval nejhůř?
1: No tak myslím, teda nechci ukazovat, ale že je to zrovna ta René, protože ona má ve zvyku prostě, než vypustí vůbec zvuk z pusy, udělat asi 30 pohybů, včetně uší. Takže ona se prostě celá několikrát s tou pusou, takže ta se nedabuje nejlépe, ale zase já už vlastně dabuju jenom jí, takže už jsem zvykla.
0: Takže je to tak, jako že si říkáte, už ne, tak ještě ne.
1: Ale já už vím. Jo? To už jsem si říkala před těma, já nevím, když jsem dabovala s ní první film, tak jsem si říkala, už ne. A teď vím, že dlouho ne, v klidu.
0: Ještě kafe,
2: Když dabuje takovýhle velký film, stane se vám třeba, když vlastně dabujete toho konkrétního člověka a zrovna mluvíte třeba o těch gestech a pohybech a tak, že to třeba chytnete v tu chvíli?
1: Já to chytám schválně, protože prostě já jsem z té staré školy, která, já se držím tím, že to tomu herci nechci předělat, nebo vylepšovat, nebo, pardon, dokonce jí to zhoršit, takže se snažím dělat přesně, co ona. Takže to s určitou gestikulací jako je nutný, bez ní se to neobejde a samozřejmě, když, já nevím, dejme tomu, skládá uhlí lopatou a odkloní se s každou lopatou mimo, tak tam mám trochu problém, že jo, protože já se odkláním s ní.
0: Společně s námi dnes na Frekvenci 1 herečka Martina Hudečková.

0: dnešní ráno, bude krásné i dnešní odpoledne. Otázka na meteoroložku Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno. Aprílový charakter počasí na začátku června pokračuje. Dnes po ránu pozor na ojedinělé mlhy, jinak je ale obloha vymetená, jasno, maximálně polojasno. Až odpoledne bude od západu docházet k přibývání oblačnosti a postupně se k velké oblačnosti přidá opět déšť, přehánky a místy i bouřky. V bouřkách se srážkové úhrny zastaví až na 15 litrech na metr čtvereční. Odpolední teploty ale budou příjemné, 23 až 27 stupňů Celsia. Pouze na západě našeho území bude chladněji, tam počítejte s teplotami kolem 21 stupňů Celsia. A ještě přidám informaci, že pokud vyrazíte ke Středozemnímu moři, tak jeho teplota se pohybuje mezi 18 až 20 stupňů Celsia. No a pokud vyrazíte na sever, tedy k Severnímu moři, tak to je o poznání chladnější. Počítejte s teplotou 1-13 stupních.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Krásné ráno, zprávy a Lucie Černá.
7: Dobré ráno, na Vltavě v centru Prahy se dnes srazí lodě. Stane se tak v rámci simulovaného cvičení záchranných složek. Akce Loď 2026 bude inspirována reálnou tragickou nehodou lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Taktické cvičení policistů, hasičů i záchranářů proběhne v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem a začne v 10 hodin dopoledne. V Česku se v závěru týdne vystřídá dešť i slunečné počasí. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Večer pak budou srážky četnější. Ustávat začnou během zítřejšího odpoledne. O víkendu už ale meteorologové čekají převážně malou oblačnost a teploty kolem 25 stupňů. Členské státy Evropské unie schválily zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat v rámci přístupových rozhovorů, které dosud blokovalo Maďarsko. Pozdě večer to na sociální síti X napsala ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Basketbalisté New Yorku Knicks ovládli úvodní utkání finálové série NBA. Na palubovce San Antonia zvítězili 105-95. Zápas zakončili šňůrou 11-0.
8: Frekvence 1. Doprava.
7: A ještě míříme na silnice.
9: Kolona převážně kamionů se tvoří na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od 168. po 191. kilometr. Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech. Na vině je silný provoz a tunel Cholupice byl chvíli uzavřen kvůli detekce nadměrného vozidla. A ve zdržení to máte u nehody na 61. kilometru dálnice D8 na Prahu. A nestratíte ani u nehody na 21. kilometru dálnice D11 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
10: Frekvence 1 s vámi, přejeme vám hezké ráno
0: čtvrteční. Krásné čtvrteční, já se k tomu chci vrátit.
10: Ty jsi říkal, dál, budeme hrát muziku?
0: Ne, budeme hrát muziku, až nám Míra řekne, jak se spálil pleš.
10: Je to zajímavé téma, dneska tady jedeme na vaně plešatění už od 6. hodiny. Ty jsi tady zmiňovala jednoho známého herce, který se spálil takhle v Jugošce, spálil si celou pleš a mně se to stalo taky a pamatuju si, jako by to bylo včera, kdy jsem stál v takovém chrámu buddhistickým polorozpadlým na Srí Lance a začala mě brutálně pálit hlava, tam jako fakt je teplo.
0: Jo.
10: A říkal jsem si, a teď jsem si tam sáhl a hrozně to zabolelo. A říkal jsem si, co to je, to vůbec neznám.
0: No.
10: Takže já jsem se spálil kolečko, takže já tam mám asi míň vlasů, než jsem si myslel.
0: A bylo to kolečko.
10: Bylo to kolečko. A to bylo poprvé, co jsem se spálil, takže za ten rok vlastně, než jsem vyrazil do takhle ostrý slunce.
0: Jo.
10: Mi to vypadalo relativně dost asi. Mm-hmm. A fakt to bolelo jako neuvěřitelně. A potom jsem vyrážel na cestu na kolo do Itálie A tam už jsem potupně, a můžu vám říct, že jsem nezažil větší potupu, potupně si rozmazávat
0: 50 ve vlasech.
10: Ten opalovací krém do toho zbytku chmíří a kroužit si s tím takhle v místě toho kolečka.
0: No.
10: Je strašný, no. Ale tak co, no.
0: Tak jako je to normální.
10: Ale všechno má řešení. Istanbul.
0: Přesně. Ty Stambul a ty Stambul.
10: Hezké ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se rozhodla napravit historickou křivdu. Navrhuje, aby jednotka elektrického napětí volt změnila název. Nově by se měla jmenovat Volta, podle italského fyzika Alessandra Volty. Co vy na to?
2: No, nevím. Nebo si to muselo věřit, protože v tom nemám jasno. Ale jakože Volta, on se jmenoval Volta, jo.
1: Mm-hmm. On se jmenoval Volta, jo. Ale všichni říkáme Volt, že jo, jednotka.
2: No, tak s tím nehne, to bych jí řekl rovnou, ať se nenamáhá. Minimálně v Česku s tím nehne, jo. Kolik to má?
1: Právě,
2: no. Protože, že jo, kolik to má voltů, říkáme, a takhle bychom museli říkat, kolik to má volt. A takže bychom jí mohli napsat dopis, my dva, že tady za českou redakci České republiky ten návrh odmítáme. A že oni nám taky přizněli, skrýme, náhle pozor, my jsme tím jako Češi slavní, tak počínají našema kalendářem a podobně, my máme tu svoji tvorbu a celá Evropa už to ví, že jo, my máme jediný svoje vlastní měsíce, na což jsem hrdej. Slováci historicky vomdlívá je a já jim říkám, tak tam vidíte, jaký kořen národní ty Češi mají. A to jsme ještě slevili, že jo, tam byly ještě nápady.
1: Byly tam lepšejší, kapesní.
2: Čisto nosoplenka.
1: No, prosím. No.
2: A to je trošku dlouhý na mý gusto.
1: Jako je, ale hezký.
2: Ale ta česká tvorba za prvé, za druhý, my říkáme Benátky, že jo. Jako je naše.
1: To je naše.
2: Máme řadu takových věcí, takže u Čechů se tomu nikdo nediví. Čili můžeme říct, Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Tak dneska vás trošičku napínáme za 3:45. Pojďme hrát o peníze. 42 tisíc v posledním slově právě teď.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak nabízíme 42 tisíce otázkou komu, koho máme na telefonu. Krásné ráno, tady je Lubka a Míra, Frekvence 1, kdo tam?
3: Dobré ráno, tady Vladimíra.
0: Vladimíro, my pro vás máme tuhle větu.
3: Ano.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Co myslíte?
3: Aladin.
0: Aladina, prověříme, jo, Vladimíro?
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Bohužel, Aladin to není, taky ne, nedá se nic dělat. Mějte se krásně.
3: No, děkuji, vám taky.
0: Přihodíme pětistovku. To znamená, že tam je 42,5 tisíce, o které hrajete ještě jednou dneska ráno.

0: Přejeme dobré ráno z Frekvence 1, přátelé, pojďme vyrazit opět na cesty. Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí za vámi a pokud milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, potom byste měli teď dávat pozor.
1: Ano, v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App.
0: A pozor, po Česku právě teď vyráží i náš kolega Tomáš Fíla s autem plným cen.
1: Tome, krásné ráno, tak kam jedeš a co vezeš?
2: Krásné dobré ráno vám přeji. Takže dnes mířím do rodiště známých osobností. Toto byste Jiřího Wolkera. Navštívíme také město, které je označováno, myslím, že právě za český Manchester. No a také tady sídlí speciální sily armády České republiky.
1: Takže jedeš do Prostějova.
2: Já furt neslyším míru, on si ani nepozne. To je strašný.
1: Hele, tak já ho pro jistotu úplně vypnu. A můžeme si pokecat.
2: Ten kluk je úplně ztracený. V každém případě, ano, je to tak, míříme do Prostějova, budeme tam na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, to přesně 10.00. Já velký žlutý frekvenční offroad, plato nápojů Coca-Cola, plážová osuška, sluneční brýle, no a celá řada dárků prostě, který jsou dobrý na léto do těch horkých dnů, které přijdou.
1: Takže dneska Prostějov, 10:00, je to tak?
2: Je to tak. Prostějov, náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, 10.00, frekvence 1, Coca-Cola, o všechno bude na místě. Eslo do Prostějova zní, uvážu si kravatu.
1: Dobře, tak jo, tak dneska na Jiřího Wolkera, měj se krásně. A my jenom doplníme, ahoj, jenom, že mapu podniků Foodmarks najdete v aplikaci Coke App nebo na stránkách Coca-Cola.
3: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: hot jsou v plném proudu, i o tom budou zprávy za malou chvíli tady u nás na Frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno s datem 4. června.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Prezident Pavel dnes přijme budoucího šéfa armády Hlaváče. Česká národní banka rozhodne o limitech pro hypotéky. Kolony hlásí D1 i Pražský okruh. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generál poručíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Hřehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chce slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Jak řekl Frekvenci 1 člen sněmovního výboru pro obranu Pavel Žáček z ODS, doufá, že i když Hlaváč nebyl kandidátem ministra obrany Zuny, najdou společnou řeč.
7: Vlastně se pohybuje v trojúhelníku mezi ministerstvem obrany, čili tou politickou částí, armádou České republiky a pak také tím, co nám dává naše členství NATO, to znamená mezi NATO. Čili ten trojúhelník je poměrně dán, jsou dány i ty parametry modernizace a změny v naší armádě v kontextu posílení východního křídla a naší úlohy jako řádného člena členského NATO. Čili má velmi složité úkoly, respektive vstoupil do doby, která je velmi složitá.
6: Česká národní banka dnes projedná nastavení pravidel pro poskytování hypoték a posoudí odolnost českého finančního sektoru. Rozhodne také o stanovení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. V současnosti činí 1,25%. Na Pražském hradě dnes proběhne pravidelná konference setkání lídrů českého stavebnictví, které se zúčastní zástupci vlády a českých firm. Vystoupit by měli například premiér Babiš, ministr průmyslu a obchodu Havlíček, ministrně financí Schillerová a nebo ministr práce a sociálních věcí Juchelka. Ve východních Čechách startují oblíbené samosběry jahod. Řada míst ovšem stále čeká, až plody dostatečně dozrají.
8: Mezi první pole, která se veřejnosti otevřela, patřila ta ve Lhotě pod Lipčany, kde by měla sezona vydržet přibližně 4 týdny. Až do vyzbírání jahod je přístupná také plantáž v Podůšanech anebo v Pločištích u Hradce Králové. Naopak třeba v Cholticích plánují otevřít až příští týden v pondělí. Ceny za kilo jahod v samosběru se pohybují od 85 do 170 korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Dnes to potvrdil podle agentur ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý potřeba některé věci objasnit a napravit. Ve zcela nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále dvouhry žen, ve kterých si všechny tenistky odbudou na Grand Slamu v této fázi premiéru. Jako první se na kurtu představí osmá nasazená Ruska Andrejevová proti 15 Ukrajince Kostukové. O druhé místo ve finále se pak utká ještě překvapivější dvojice. Přemožitelka světové jedničky Ariny Sabalenkové Ruska Schneiderová s polskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Dnes ještě na obloze budeme užívat slunce v Čechách, ale začne v průběhu odpoledne od západu opět přibývat mraků a k večeru se v západní polovině Čech místy opět objeví déšť nebo přehánky a ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a spíš večer. Nejvyšší teploty mezi 23 a 27 stupni, na západě bude chladněji kolem 21.
0: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A kolony zůstávají na D1 i Pražském okruhu.
9: Menší zdržení čeká řidiče na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Po pojíždět budete 10 minut od Kývalky až ke sjezdu na Břeclav. 10 minut naberete také na D1 před Brnem od Vyškova mezi 211. a 207. kilometrem. 10-minutová kolona je také na Pražském okruhu směrem na Modletice od 23. po 18. kilometr. A nesouvislá kolona je také na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: A já vám teď už přeju šťastný poslech Míry a Lupky na Frekvenci 1.
10: Hezké čtvrteční ráno vám přejeme. Dnes svůj svátek tak napůl slaví Václav Janda. To jsme tady řešili relativně nedávno.
0: No, je to nedávno, já nevím, měsíc možná ani ne.
10: Což je původní jméno Dalibora Jandy, ale dneska v kalendáři Dalibor tedy.
0: No, nouze naučila Dalibora housti. Mm-hmm. Přemýšlel jsi někde nad tím, co to znamená? Housti.
10: No, hrát na housle. On byl zavřený v té věži, že jo, kde se naučil. A mimochodem, to nevím, jestli jsi to vůbec jako zaregistrovala, ale kdo se ještě učí na housle a jmenuje se Dalibor, to je právě taková hříčka tam, která ti možná uteče. Je to ve Vrchní Prchni.
0: Tyjo, Dalibor.
10: No, tak Josef Abraham, že jo, který tam stvárňuje doktora Králíka, nebo jak on se jmenuje.
0: Ano.
10: Tak on se jmenuje Dalibor.
0: Aha.
10: A vlastně se učí hrát na ty housle, pak s tím podvádí po těch restauracích.
0: Jo.
10: Pak ho zavřou do kriminálu, nakonec, když ho chytěj. Aha. A za těch, já nevím, 6-7 let, jak je zavřený, tak se opravdu naučí hrát na housle.
0: Fakt.
10: A jmenuje se Dalibor. A to je právě taková hříčka, která ti uteče.
0: To je hezký, jasně.
10: Ale je to tam. Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
5: A Lubka Ponížilová.

0: společně s námi dnes na frekvenci jedna herečka Martina Hudečková. My jsme tady zmiňovali ten dubbing. Vy, když jdete do kina, tak jdete raději na dubovaný film, anebo máte radši originál s titulkama?
1: Tak to je těžko říct, protože já do kina téměř nechodím. Ale je to ke své velké lítosti, protože nedávno jsem se svou neteří v kině byla a počase to byl opět veliký zážitek. Takže vždycky znova si řeknu, ale nebuď hloupá, jdi do kina, jdi do kina. Takže ten zážitek je velký, ale vy se ptáte na to, jestli dávám přednost. No víte, že to je vlastně pro mě otázka k zamyšlení, ale možná v tom kině dávám přednost originálu a titulkům, ale v televizi třeba, tak tam se držím dubbingu. V televizi se držím zuby nechty dubbingu, zaprvé, abych věděla, co je nového ve světě dubbingu, kdo se kam doškrábal a zestárl ke kterým rolím.
2: Aha, konkurence jako.
1: Jistě. Abych jako věděla, co se kde děje, tak a za druhý prostě taky se mi nechce v televizi číst titulky, takže. Jasně.
0: A děláte u toho něco třeba, že pletete u televize nebo tak háčkujete?
1: Ne.
0: Nožky nahoru a...
1: Tak to takhle. Jo, ale to musí jít některý z mých seriálů, který vidím už řekněme v případě, já nevím, Poirota nebo Slečny Marplové, to už bych ten díl viděla řekněme po 7., po 8., tak tam si dovolím u toho oškrábat brambory, jo. To třeba jo, nebo nakrájet mrkev, to jo. Ale jako když něco vidím poprvé, tak ne, tak ne.
2: Společně s námi dnes na frekvenci jedna herečka Martina Hudečková.

0: Herečka Martina Hudečková je tady dneska s námi na Frekvenci 1. Pojďme k vám na chalupu, jestli se můžeme takhle jako pozvat.
1: Jasně,
0: natvrdo.
1: Léto, tak co by ne?
0: No, my se takhle ptáme, když se blíží ty prázdniny na prázdniny a období dětství a tak. U vás to možná můžeme spojit s tou chalupou, ne? Je to pořád ta samá chalupa?
2: Je to pořád ta samá, ta neuteče, ta tam čeká a tváří se výhružně, že se jí nevěnuju, jo? Přes rok, takže je to tatáž chalupa, kterou postavil dědeček s babičkou a za 3 roky bude mít výročí 100 let.
0: Hezky. Už je cihlová nebo ještě vepřovicová?
2: Cihlová. Ale části jsou cihlovo-kamenné, což nese sice někdy z pohledu krásu, ale z výsledku vlhko, že jo.
1: No a jaké tam bylo dětství, když jste tam jezdila na prázdniny?
2: Úplně jiné. Úplně jiné, než je to teď. Protože já bych si opravdu teda netroufla chovat 20 slepic, 2 prasátka, 2 krávy, králíky, no, kočičku a já nevím, co všechno. Kozu taky ještě jsme měli. Ano, bratranec jí velmi neúspěšně, neustále zapřehal za 3 kolku. No, všechny tyhle ty zážitky mám za sebou, protože děda byl chalupník a takže se chaloupkou a hospodářstvím živili, takže tam ještě za mého dětství už v podstatě končilo, dohořívalo hospodářství.
0: A podojit kozu jste uměla?
2: Pak mě stačilo, jak babička u toho nadávala. Když šla babička dojít, tak to se schlíva, teda linuli litánie. Potvoro postují, je to nejmenší, že jo.
1: Martina Hudečková s námi na Frekvenci 1.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
4: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok.

0: Herečka Martina Hude. V klidu se napíte. No jasně. Já se taky napiju. Jedna má kafe, druhá má vodu. Ty seš u suchánku.
1: Já měla kafe už 3.
2: Dneska?
1: Jo.
2: To s váma sekne.
1: Mm-mm.
2: Ne?
1: Já piju už různé náhražky také. Mm-hmm. Ale teď ne, teď ráno piju pravý kafe a od 5. Mm-hmm. Už piju různé náhražky.
0: Počka, to mě zajímá. Jaký
1: bezkofejnový. A mám i v kapslích do Nespressa.
2: A není to hnusný?
1: Je to... to ne. Ty dělají velmi dobrý. Nespressáci dělají velmi dobrý bezkofejnový. Pak je takový trošku podezřelý, rozpustný. Mm-hmm. A pak je velmi slušný, a to mají myslím v Kauflandu, je na něm ledňáček a to je turecká káva, kterou já piju docela ráda. Yeah. A taky bezkofejnová.
0: Počkejte, a Turka jako pravýho Turka, s logrem dole jste si dala naposledy kdy?
1: Logr, tomu už se říká beton, co já mám na dně. Tam jsou 3 cm prostě logru. Já ráno piju něco neuvěřitelného, abych se vzbudila.
0: Já vím, že kamarád říkal ekologický nebo šrot. Takže ráno ekologický a odpoledne šrot, jo?
1: Ano.
0: Martina Hudečková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: dnešní ráno. Venku opravdu nádherně, odpoledne, ale od západu zataženo, místy přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27, jen na západě okolo 21.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
0: Krásné ráno, jsou tu zprávy a Mája Lucie Černá.
2: Hezké ráno, statistici dnes zveřejní předběžný odhad květnové inflace. Analytici předpokládají, že mírně zvolnila z dubnových 2,5%, a to i přes stále zvýšené ceny pohonných hmot v důsledku konfliktu v Iránu. Poslanci dnes budou hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat a nebo ho naopak doplňovat. Na Vltavě v centru Prahy se dnes srazí lodě. Stane se tak v rámci simulovaného cvičení záchranných složek. Akce Loď 2026 bude inspirována reálnou tragickou nehodou lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Taktické cvičení policistů, hasičů i záchranářů proběhne v prostoru mezi mostem Legií a Palackého mostem a začne v 10 hodin dopoledne. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes čeká volejbalistky zápas proti evropskému soupeři. Už za půl hodiny Češky nastoupí proti čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku, se kterým se utkali naposledy před 5 lety a na evropském šampionátu prohráli 1-3.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
4: Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 od Prahy na Brno od 153. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní vozidla poprvé zastaví na kilometru 180. A na příjezdu do Prahy po D5 se také tvoří kolona už na 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 30 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Japonský svaz zakázal focení a natáčení na turnaji v beach volejbalu. Chce zamezit nevhodným snímkům. Co vy na to?
2: Stačí, pokud jak si u těch snímků dodržujete řádný zákon, nebych řekl, to znamená, že se děláte pro svou potřebu, tak to ať si fotí, kdo chce, co chce. Může to být jeden z důvodů, proč má třeba beach volejbal velmi slušnou návštěvnost.
1: To si říkám já.
2: Ale neměla byste to nikde prezentovat veřejně, nebo jak si šířit. Japonsko ten zákon bude určitě asi tak pětkrát přísnější než v Česku, protože v Japonsku je všechno přísný, takže se divím, že zakazují to fotografování. Za druhý, nevím, jak to vidějí smysluplný, protože dneska můžete fotit brejlema, takže jako ty, co potřebují nutně pár těchto snímků, si je nějak pořídějí. Cena těch snímků půjde razantně nahoru, takže přibude těch, co to budou dělat, protože se z toho stane lepší kšeft. No a další věc je, druhý řešení by bylo, že je to povinně hraný v teplákách.
1: Takhle, já stejně tak jako si potom přemýšlím, proč to hrajou zrovna v těchto těch jako plavečkách. On ten písek strašně zalejzá, podle mě. Jako já bych třeba jako si myslela,
2: no, že... Ale to byste časem došla k tomu, že teda sprinterky budou běhat v županech, ale to takhle nemůžete.
1: To ne, to je spíš kvůli tomu písku, víte, on už...
2: Ale nechte když, písek no, pískem, no, holkám to nevadí, naopak je to příjemně šimrá, protože... Půjď se nestarejte.
1: Jo, to mě nedošlo. No, to je z toho, že já to nehraju. No.
2: Jste si s manželem na pískoviště a pinkejte si a uvidíte, jak vám bude dobře. Jestli tam vydrží, on to nevím.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 502,5 tisíce v posledním slově. Pojďme hrát.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Nedokončená věta meteoroložky Dagmar Honcové a prověříme právě teď jednoho z vás. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
3: A tady Karolína.
0: Karolíno, zdravíme vás, máme pro vás tuhle větu.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Co myslíte?
3: Náladu.
0: Náladu, pojďme to prověřit.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Karolíno, bohužel, ani nálada to není, nedá se nic dělat, my přihodíme pětistovku, vy se mějte krásně.
3: Hezký den.
0: Taky, 43 tisíc hrajete dneska dopoledne.

0: krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1. Náš kolega Ondra Albrecht dneska vyráží mezi vás, naše posluchače, a pro toho nejrychlejšího veze parádní výhru. Kam dneska míří a co přesně rozdá, tak to si probereme právě teď na Frekvenci 1. Ahoj Ondro, krásné ráno, kde tě máme?
1: Hezké ráno. Tak dneska je to poměrně druhé, protože dneska vyrážím na náměstí Jiřího Poděbrad v Praze, kde mě najdete přesně v 10.00 a poznáte mě podle žlutého frekvenčního trička a taky ještě možná takové té žluté houbičky na mikrofonu, který budu mít sebou. No a pro nejrychlejší z vás přivezu dvě vstupenky do Melory Aqua & Spa v horském rezortu Dolní Morava. Je to neomezený vstup do vodního i saunového světa. A ještě doplním, že rezort Dolní Morava najdete v Pardubickém kraji asi 2,5 hodiny od Prahy, takže je to úplně ideální tip na výlet s rodinou a taky přáteli.
0: Takže dneska 10. náměstí, ano. Jiřího z Poděbrad v Praze. Je to tak?
1: A ještě doplním, že na tom náměstí Jiřího z Poděbrad, ano. Pokud to tam znáte, tak budu tam u toho pítka, jak tam bývají trhy, tak je tam takové pítko, dokonce jsem se díval, že to i na Google mapách má jako vlastní bod, tak tam u toho pítka v 10 hodin první z vás, kdo přijde, dostane ode mě tyhle poukazy.
0: Super, díky moc, tak těšíme se dneska v 10 na Jiřáku, měj se krásně, ať tam máš narváno.
1: Děkuju, měj se, ahoj.
0: Ahoj. A dodáme, že horský rezort Dolní Morava si pro návštěvníky připravil hned několik novinek. Letní sezónu tam zahajuje Melory Aqua & Spa, největší aquapark a wellness na českých horách s bazény, tobogány i saunovým světem. Pro rodiny přibude nové kuličkové hřiště v mamutíkových parcích a také 3 nové naučné stezky. A v létě ožije i místní jezero, kde si návštěvníci mohou půjčit pedalboardy nebo šlapadla. Více informací hledejte na www.dolnimorava.cz.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: frekvenci 1 za minutu 9, to znamená, je tady s námi, je tu Miloš. Ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co dnes?
1: Je to jednoduché, já jsem to už včera avizoval, měl by dorazit na frekvenci 1 Richard Krejčo, tak si řekneme velmi rychle, co je u něho nového, co dělá, to, co točí, co Baník Ostrava a tak dále. Tak myslím, že už je tady.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá, krásné ráno.
6: Hezké ráno, ze státního systému unikly osobní údaje zaměstnanců firm. V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Teď si postojíte na D1 i D5. Systém jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, který byl spuštěn na začátku dubna, má jeden problém za druhým. Ze systému, který má firmám odlehčit od desítek formulářů, totiž unikly osobní údaje zaměstnanců firm.
7: Údaje podle novinek CZ unikly k firmám, kde lidé, kterých se týkali, vůbec nepracovali. Úřad na ochranu osobních údajů už řeší víc než 50 takových stížností. Systém podle firem navíc nadměrně zatěžuje finanční oddělení jednotlivých společností. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí stála za problémem technická chyba. Co se týče zmíněných stížností, už teď je jasné, že žádná pokuta nepadne. U takzvaných veřejnoprávních subjektů je totiž i v případě prokázaného pochybení nutné od uložení trestu pustit. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: V Česku se v závěru týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Přehánky a ojediněle i bouřky se objeví od západu během dnešního odpoledne. Večer pak budou srážky četnější. Ustávat začnou zítra odpoledne. O víkendu už ale meteorologové čekají převážně malou oblačnost a teploty kolem 25 stupňů. Policisté odložili případ anonymní výhrušky střelbou, kvůli které museli v závěru prosince evakuovat obchodní centrum Galerie Teplice. Jak se ukázalo, vše má na svědomí malé dítě a to nelze trestně stíhat. Policisté to uvedli na síti X. Hradec pokračuje v kastrování toulavých koček. Už desítky jich veterináři zbavili možnosti reprodukce.
8: Program se zaměřuje na kastrace volně žijících koček bez majitele. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 660 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Členské státy Evropské unie dali zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem o první skupině témat týkající se přístupových rozhovorů. Večer to na sociální síti X napsala ukrajinská premiérka Sviridenková. Ukrajina zahájila rozhovory o přistoupení k Evropské unii v létě 2024 a dosud je blokovalo Maďarsko. Čtyři čeští atleti se dnes představí na mítingu Diamantové ligy v Římě. Do boje zasáhne halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Vedle ní vstoupí do venkovní sezóny také tyčkařka Amelie Švábíková. Další start v sezóně čeká oštěpaře Jakuba Vadlejcha a výškaře Jana Štefelu. Hlavní program začne v Římě v 21 hodin.
5: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Dopoledne bude ještě krásné, slunečné během odpoledne, ale od západu dorazí do Čech oblačnost a k večeru se v západní polovině Čech objeví déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Teploty příjemné mezi 23 a 27 stupni. Na západě bude Čech chladněji kolem 21.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A postojíte si stále na D1, i D5 i Pražském okruhu.
9: Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 od Prahy na Brno od 153. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní vozidla poprvé zastaví na kilometru 180, ale mění se to. Na příjezdu do Prahy po D5 se také tvoří kolona už na 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut. A velké zdržení je obousměrně na Pražském okruhu. Směrem na Ruzyni je kolona od Jesenice až k exitu Ořech a ve směru na Modletice mezi 25. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Už máte na frekvenci 1 Miloše Pokorného.
1: Já ti děkuju za opět, říkám opět skvělý úvod. Dalibor má dneska svátek, přátelé, 4. června, čtvrtek, to nám to hezky sedí. No a já jsem říkal, že na frekvenci 1 za chviličku dorazí Richard Krejčo, je tady, tak se dozvíme, co je u něho nového. Přeji vám hezké, příjemné, klidné a možná i vysmáte ráno na frekvenci.
5: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Sia na frekvenci 1. Já jsem slíbil, že dneska sem k nám dorazí Richard Krajča. Přátelé, představte si, je to neuvěřitelný. Je tady. Richarde, víte, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hezké ráno. Prosím mě, já nemůžu začít jinak.
1: Ano.
0: Měl jsi nervy s Baníkem Ostrava?
1: Je, prosím tě, strašné, ale všechno to dobře dopadlo.
0: Všechno to dobře dopadlo.
1: Jo. Já jsem si nedovedl představit, že bychom zase teda, to by bylo, myslím, po 10 letech spadli do druhé ligy. Myslím, že bychom chyběli té první lize. Naši fanoušci chachaři by chyběli prostě. A...
0: Tohle, hele, já tohle to tvrdím. Ať je to Brno, ať je to Ostrava. Tohle jsou města, který musí být Premier League.
1: A já jsem hrozně rád, že ta zbrojovka se vrací, protože konečně...
0: Bude plná sestava.
1: Tak.
0: Akorát ta Dukla tam zase. Vždycky to někdo z prominutí, víš co. Ale,
1: a tak Praha tam bude mít nějaké zástupce.
0: Má tam nějaký zástupce, naše skromná bohemka. Taky jsme vydrželi, takže úplně všechno v pohodě. Ale pozor, viděl jsem takovou studii vašeho nového stadionu.
1: Ano.
0: A to bude hezký teda.
1: No,
0: a my tak... teda bohemka taky, mimo jiné teda. Jako. Jo, to máme malinký.
1: Hrozně na to čekám, na ty krásné stadiony, jako v Česku obecně, jo, protože my máme se synem takovou zábavu, nebo hobby, nebo lásku, vášeň, jezdit po světě po stadionech. A po fotbale, teď jsme se byli podívat na finále Ligy mistrů v Budapešti a to teda je nádherný stadion. Mm-hmm. A to je průměrná návštěva na ligu v Maďarsku 5000 diváků.
0: Tam chodí rozemál lidi.
1: No a mají 60-tisícový stadion. A já si říkám, jak je možné, že Puškáš. Tady to prostě, ano, že to tady jako nejde, tak se těším. Tak těším se, že Slavia zvětší stadion na těch 45 nebo kolik. Sparta, že si postaví ten národní stadion, Baník postaví nejlepší stadion.
0: No to je jasný.
1: A vy tam budete mít taky takový jako...
0: Ale pozor, jako my máme designové krásný kousek.
1: Počkej, a kapacitu budete mít kolik, 10?
0: Ne, to je malý, tam
1: ještě
0: se tam
1: méně,
0: víc nevejde. Ne, to tak
1: ne,
0: bude
1: že?
0: Plus.
1: 10,
0: no,
1: 8, 10.
0: No, to, no, jako, to, bude to tak je. To
1: taková
0: tak
1: roztomilá klokaní kapsa to bude.
0: To je přesně tak, to je Anglie, prostě stará dobrá Anglie.
1: Jo.
0: No, nicméně, co ty ale to, protože k muzice se dostaneme. Aha. Hrajete hodně?
1: Vůbec
0: nic?
1: Ne, my máme pauzu ještě pořád, my sice jsme natočili desku a vydáváme single, ale koncertně budeme trošku strádat, záměrně teda. Budeme mít pouze 4 uzavřené koncerty v jednom vinařství na Jižní Moravě pro 4x200 fanoušků. Jako jsme kdysi dělali velké
0: kempy. Takový výběr z hroznů teda.
1: Tak přesně, jo.
0: Dobře.
1: Takový, ano, to mě nenapadlo.
0: No.
1: Takhle se to mohlo jmenovat. Je to, tak to budou ty 4 koncerty, kde strávíme 3 dny, ale s těma fanouškama. Od rána do večera 3 dny. No a pak zase nic, protože my chystáme velké narozeninové oslavy.
0: Okay.
1: Bude nám 35 let, ale to všechno oznámíme až na podzim.
0: Až na podzim. Takže takhle, pauza je plánovaná prostě.
1: Ano.
0: Je to plánované. No tak skvělý, takže počkej, fotbal jsme probrali tohle toho. No,
1: můžu
0: no tak dobře, tak třeba, počkej, no ještě se dostaneme k tomu, proč si tady hlavně, ale to bude za chvilku. Ještě mě zajímá jedna věc, to znamená, když máš volno, jako, takže bude procestovaný léto a nebo budeš tvořit?
1: Prosím tě, já jsem udělal neprozřetelně takovou věc, že jsem slíbil jedné seriálové produkci, že když mám skutečně to koncertní volno s kapelou, budu mít natočeno, respektive už máme natočeno, tak jsem slíbil účast v jednom seriálu. Takže já budu od 17. července až do konce ledna točit. Vrátím se na chviličku k té herecké profesi.
0: Už je to zase tak na chviličku není, říkají 17. července až leden.
1: No, tak je to půl rok.
0: To je sága rodu v Forzajtu.
1: Něco podobného.
0: Něco podobného.
1: No, tak jsem si říkal, že když ta nabídka přišla, a přišla zrovna, když máš v jaře volno.
0: Ideál.
1: Jo, a děti už povyrostly, protože já jsem teda tu kariéru, hlavně tu natáčecí, dost zasekl kvůli dětem, tak jsem si říkal, že zase na chvilku si to připomenu.
0: Tak značka jde.
1: Tak.
0: Richard Krajčo na frekvenci 1. Za chviličku se podíváme na tu novinku, která tady už teď za chviličku bude. Hezké ráno.
2: Ubrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
4: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: stále na frekvenci na Richard Krajčo. Richarde, tak teď se pojďme tady podívat. Ty nejdeš náhodou kolem, to si pojďme říct. Prosím tě, ty máš teďkon, nebo vy máte nový single.
1: Tak ano, dneska,
0: to,
1: dneska vyšel.
0: Dneska je, tak jestli si to můžeš, jako já o tom vím samozřejmě, ale jako vždycky je lepší, když ten interpret si to představí. Tak je to duet.
1: Je to duet, jak říkají moje děti, unexpected, to znamená asi nejméně očekávané spojení, ale já jsem teda za něho hrozně rád, protože si myslím, že Dominika je takový jako opravdu skrytý jako talent, více braná jako influencerka než jako zpěvačka a pro mě ona teda stělesňuje, ona je pro mě metaforou vlastně toho názvu, to znamená půlnoční hřích. Nicméně my jsme tu a tři čtvrtě desky, tu píseň a tři čtvrtě desky točili v Anglii ve studiích Petra Gabriela. A to teda musím říct, že vlastně byl obrovský zážitek.
0: To je někde blízko Bristolu nebo ne?
1: Je to zhruba hodinu od Bristolu, v městečku Box. Tam má takové studio ve Starém Mlýně. Neuvěřitelný je, že většinou, jako když to ty lidi trošku znají, já to rychle řeknu, tak máš oddělené nahrávací místnosti a režii, ale Peter Gabriel to má dohromady. Vypadá to trošku jako kosmická loď uvnitř. Z režie vlastně koukáš na takové jezero, kde jsou každý den přiletají labutě a ti muzikanti točí přímo vlastně za tou, nebo s tebou prostě v tom studiu, takže je to takové hrozně intenzivní. Hrozně jsme si to užili v té Anglii a tam vznikl teda i tenhle ten single. A protože se o hudbě blbě mluví, tak budu radši, když si to lidi poslechnou, ale já musím říct, že jsem hrozně rád za ten sound a za ten feel prostě, který i tomu ta Domča dala.
0: A je to jediný duet na vašem novém albu?
1: Ne. Není, ale vlastně o zbytku albu se lidi dozví až na podzim, že vychází 9. října až. Aha. Ale myslím, že tam budou další překvapivé spojení. My jsme si to tak trošku okořenili. Víš co, ono je to vlastně naše 10. deska studiová, bude to 25 let od prvního alba, takže už to i bereme víc jako takové, aby nás to pořád bavilo, aby to bylo takové fresh a čerstvé. Bude tam ještě jeden duet, ale s velmi začínající, strašně šikovnou zpěvačkou, kterou jsem si objevil na TikToku. Pak tam bude jeden hip-hopový feat a pak tam bude ještě jedno spojení s jednou kapelou.
0: Ty jsi říkal Dominika, tak asi řekneme Aladžia.
1: Dominika Aladžia, všechny vás zdraví.
0: Ať je to.
1: Ona teďka letí z Thajska, zrovna je v letadle, nemůže tady být, protože jede z nějaké světové soutěže krásy, kde se byla podívat, co jí čeká příští rok. Takže mává někde, v jednu ráno jsme si ještě psali, že zrovna nasedala do letadla.
0: Jak to máš vůbec s tím, když se dennodenně valí mraky muziky, nový muziky z celého světa, tak jestli tě baví se tím prohrabovat?
1: Ne, už ne.
0: A nebo jestli je to o náhodě, že prostě, jak jsi říkal, že třeba někoho takhle si jako pro sebe objevíš, nebo ti dá někdo tip na to?
1: No někdy to na tebe skáče, že jo, na tom TikToku třeba je spousta mladých, talentovaných lidí, kteří prostě dělají muziku, nahrávají se, pouští to tam, takže máš třeba to štěstí, že to na tebe skočí. Těch mladých muzikantů je opravdu hodně v Česku, kteří ten talent mají. A co se týče jakoby obecně světové produkce, tak je toho tak strašně moc, že se člověk fakt jako ztrácí. Tak buď sleduješ žebříčky třeba na Spotify nebo Apple Music, anebo se vracíš jakoby k těm svým kapelám, které si prostě nehrál, když jsi byl malej. Třeba Led Zeppelin,
0: nebo ty máš na tričku. Co ti mám říct? Je to tak. Tak jo, Richarde, ať se daří. Pustíme si vaši novinku a fanoušci se budou těšit na celý album, ale to si říkal, to je až podzim.
1: To bude až podzim, ano.
0: No, ať vám dopadne ten stadion, se přijdu podívat.
1: Díky. Jo? Já myslím, že to bude, jak říkám, oslava 35 let kapely, takže si myslím, že to bude hezké. Chceme navázat na naše strahovské koncerty, tak já doufám, že se lidi budou mít na co těšit.
0: Richard Krajčo.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
5: O novinkách automobilky Hyundai.
6: Už dnes 16.40.
4: Jen na frekvenci 1.
7: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Růst spotřebitelských cen v květnu zpomalil. Meziroční inflace klesla z dubnových 2,5% na 2,1%. Proti dubnu pak mírně stoupla o 0,1%. Oznámil to v předběžném odhadu Český statistický úřad. Zase vyděláváme o něco víc. Průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí meziročně stoupla o více než 8% na 50 282 korun. Po zahrnutí růstu cen tak reálně vzrostla o 6,4%. Případ hasiče a úřednice odsouzených za pochybení při havárii na řece Bečvě v roce 2020 míří k nejvyšší instanci. Vsetínský soud obdržel dvě dovolání. V Polsku se zřítil malý vrtulník. Pilot katastrofu nepřežil. Informují o tom polská média. Vrtulník havaroval v noci. Vrak a tělo se podařilo najít dnes. Basketbalisté New Yorku Knicks ovládli úvodní utkání finálové série NBA. Na palubovce San Antonio zvítězili 105-95. Zápas zakončili šňůrou 11-0.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
8: Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 od Prahy na Brno od 153. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní vozidla poprvé zastaví na kilometru 180, ale mění se to. Na příjezdu do Prahy po D5 se také tvoří kolona už na 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Pokud pokračujete dále po pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A velké zdržení evidujeme na pražském okruhu směrem na Ruzi. Od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.

Jestli by někdo mohl dneska mluvit o nesmrtelnosti, tak je to božská Marilyn Monroe, že si letos připomínáme 100 let od jejího narození. Teď jsem viděl docela zajímavý dokument na ČT2, kde se velmi pravděpodobně definitivně rozkrylí biologický otec. Ona celý život vlastně nevěděla, kdo byl jejím otcem, ale teď na základě nejnovějších průzkumů už na to přišli. Dokonce tam mluvili pozůstalí po jejím otci, kteří vlastně byli velmi pyšní na to, že vlastně Marilyn by patřila do jejich rodiny. No nicméně, dokonce jsem četl, že byla nějaká dražba, kde se dražily rentgenové snímky Marilyn Monroe. Takže si někdo mohl třeba koupit rentgenové

0: opravdových, možná ta největší ženská ikona vůbec, která neustále žije, furt se opakují její filmy, vidíte všude na tričkách a vlastně 100 let od narození by mě ani nenapadlo, že už je to takhle hodně dlouho. V každém případě i teď dávali Slaměny hovdovce na českých televizích, tak se můžete připomenout ve filmu, co je vlastně nejlepší. Zajímavé je, že vlastně ona byla tak výrazná ve všem ostatním, že ty herecké přednosti se spíš jako spochybňovaly, ale ona byla velmi dobrá komediální herečka a kdyby možná vydržela v uvozovkách déle, tak by si zahrála i třeba jiný role, než ty, který vlastně byly šitý na míru, takový ty naivní blondýny a tak dále. Někdo teda horké a tak dále. V každém případě 100 let od narození Marilyn Monroe v letošním roce.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

Tak ještě jednou, Daliborům všechno nejlepších svátků, no a já se na vás budu těšit zítra mezi 9 a 10 a nezapomeňte, že v pátek je tady náš oblíbený, nebo alespoň můj a doufám, že i váš, kvízíček Sestřelte Miloše, taky vyjde další díl našeho podcastu, lepší už to nebude, takže pátky já mám rád, no a já doufám, že i vy taky a budu se na vás těšit zítra a doufám, že vás bude hrát co nejvíc. Hezký den z Frekvence 1. Frekvence 1.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
6: Je to tak, dáme si zprávy v 10 hodin s Lucí Černou. Hezké dopoledne.
7: Pěkné dopoledne. Průměrná mzda v Česku překročila 50 tisíc korun. Na Vltavě v centru Prahy se dnes srazí lodě. Kolony zůstávají na D1 i Pražském okruhu. Vyděláváme zase o něco víc. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1% na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o 3 789 korun víc. Oznámil to dnes Český statistický úřad.
8: Výrazně si polepšili lidé v realitních kancelářích, a to o 22%. Vydělávají něco málo přes 49 tisíc. Dobře jsou na tom i zaměstnanci v administrativě nebo komunikacích. Nejnižší mzdy jsou ale v ubytování, stravování a pohostinství. A na chvostu jsou i lidé v energetice. Tam je ale dlouhodobě mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem. Láďa Jakub, Frekvence 1.
7: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generálporučíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chce slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Právě teď začíná na Vltavě v Praze simulované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři, policisté, hasiči tu budou nacvičovat zásah při hromadné nehodě lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. Akce Loď 2026 je inspirována reálnou tragickou nehodou lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Americký prezident Donald Trump se zúčastní summitu Severoatlantické aliance, který se bude konat na začátku července v Ankaře. Dnes to potvrdil podle agentur ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Mohlo by se podle něj jednat o nejdůležitější schůzku v historii NATO, jelikož je prý třeba některé věci objasnit a napravit. Ve zcela nečekaném obsazení se dnes na Roland Garros odehrají semifinále dvouhry žen, ve kterých si všechny tenistky odbudou na Grand Slamu v této fázi premiéru. Jako první se na kurtu představí osmá nasazená Ruska Andrejevová proti 15. Ukrajince Kostukové. O druhé místo ve finále se pak utká ještě překvapivější dvojice. Přemožitelka světové jedničky Ariny Sabalenkové, Ruska Schneiderová, s polskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou.
5: Frekvence 1.
7: Počasí. Dopoledne má být ještě polojasné, odpoledne se ale v Čechách začne oblačnosti kupit, bude oblačno, zataženo a v západní polovině Čech se místy přidají déšť, přehánky, ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Teploty mezi 23 a 27 stupni, na západě Čech kolem 21.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: A ještě míříme na hlavní tahy.
9: Nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří na D1 od Prahy na Brno od 150. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Na příjezdu do Prahy po D5 se také tvoří kolona už na 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A 30-minutové zdržení evidujeme na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: A po 10. hodině tu dnes máte u nás na Frekvenci 1.
6: Ano, co tady máme? Dáreček tady máme.
7: Robinho,
6: Robinho, Sobino.
7: To jsou fotbalist. tu.
6: Ano. Tak hezké dopoledne, já navážu na zprávy. Mimo jiné tady Lucinka říkala o tom, že záchranáři, policisté a hasiči nacvičují zásah při hromadné nehodě lodí mezi mostem Legí a taky Palackého mostem. Ta akce je vlastně inspirovaná tou tragickou nehodou lodí, ke které teda došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Já bych se chtěl dostat vlastně k tomu tématu, co vy, jestli jste zažili taky třeba nějakou špatnou situaci, nebo pojďme říct ne úplně dobrou, na lodi. Jo, byli jste třeba na dovči, nebo nevím, cokoliv, nebo třeba i mořskou nemoc. Jo, to všechno můžeme rozebrat v této hodině, než se dostaneme k narozeninovému okénku a přát k narozeninám budeme okolo 10:45 dopoledne. Ale do té doby téma je jasné a to nejlepší z muziky taky. Rick Astley a Los del Rio Macarena nebo Eva Farná, pojďme hrát.
10: S Martou Jandovou.
11: Posílám

0: nejlepší z muziky Rick Astley na frekvenci 1 ve čtvrt na 11 dopoledne. Tak co vy, zažili jste třeba ne úplně šťastnou situaci na lodi, nebo třeba jenom mořskou nemoc, protože tady vidím vaše zprávy, které posíláte na 736-300-444 a tak nějak se tady dělíte o zkušenosti z lodí a píše mi tady třeba Pavel, že na mořskou nemoc teda ne úplně rád vzpomíná, to chápu, kdo by na to vzpomínal rád. A zažili teda konkrétně na lodi v Egyptě, když byli s rodinou na dovolené. No, prostě se to úplně nepovedlo, co se týká toho počasí, a tak si nějak vyrazili na lodi a vlny byly tak velké a tak nepříjemné, že se teda s rodinkou převalovali ze strany na stranu. No a nic ideálního. Já tady vidím i zprávu od Milana, který píše, že jednou málem teda zažil strážku z lodí, což se s mořskou nemocí teda fakt nedá srovnat. Bylo to na moři v Chorvatsku, taky tam byl s rodinkou a měli dokonce půjčenou jachtu, nic příjemného napsal, pár teček. Tak nevím, tak to asi tady Milan nechce úplně dopodrobna rozebírat. Já jsem na druhou stranu zase zažil ne teda srážku naštěstí, to musím tady zaklepat na našeho dubového stolu, ale taky takovou neúplně ideální mořskou nemoc. Nebyla zas tak teda velká, že by tam člověk zvracel nebo lítal ze strany na stranu, to ne, ale je pravda, že jsme si všichni nemuseli, ale lehli jsme si vlastně na zára, někdo na břicho, prostě tak, ať jsme natažení na zemi, v lodi, aby jsme nějakým způsobem asi logicky omezili ten pohyb, jo, jak se ta loď prostě houpala a nebylo nám teda úplně nejlíp. Nevím, jestli tam teda někdo zvracel nebo ne, a já jsem byl rád, že jsem se staral sám o sebe, na to, že o ostatní. Ale jak říkám, nebylo to nic příjemného a bylo to, pokud si dobře vzpomínám, na cestách Norskem, protože tam jsme nějaké ty severní země vlastně přejížděli na trajektu asi v 5 lidech s autíčkem ještě, že jo, které jsme měli na tom trajektu. No a jak říkám, vlny byly obrovské, to počasí nám taky úplně nevyšlo a asi už bych to taky nechtěl zažít. A je pravda, že Martička naposledy se se mnou taky podělila o zkušenost Egypta, a když tady vlastně nebyla, že ona vysílání, tomu asi, já nevím, 14 dní zpátky, a taky říkala, že to počasí v Egyptě třeba na den nebo dva jim tam nevyšlo, ale že to byly teda tak obrovské rány vlastně té vody nebo těch vln do té lodi a tak něco nepříjemného, no, že se člověku ani pak do toho nechce. Ale nicméně zakončila to tím, zase do toho Egypta vyrazím s rodinkou a půjdeme se potápět. Byla to paráda.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: To nejlepší z muziky Mike Oldfield, tady u nás na frekvenci 1, 2 minuty po půl 11. dopoledne. My tady rozebíráme ne úplně ideální zkušenosti na lodi. Jestli jste se třeba plavili někde na dovolených na lodi a měli jste třeba, já nevím, řekněme nějakou nehodu, ne úplně ideální zkušenost, mořskou nemoc a tak dále. Já tady vidím zprávu od Hedviky, která napsala: ahoj Robine, v roce 1994 jsme jeli busem do Řecka, jeli jsme z Itálie konkrétně do Řecka trajektem a celou cestu 12 hodin jsem zvracela, ježišmarja, bylo mi tak špatně, že jsem myslela, že umřu. Pokaždý, když vlezu na loď, dělá se mi špatně, ale pravda je, že už jako malá jsem zvracela v kočárku v autobuse. Aha, aha, odtud Vítrvané. Když se mnou mamka někam jela, tak jsem zvracela. Zdravím, Hedvika. Tak tomu říkám zpráva jako hrom, teda Hedviko, já moc děkuju za tuhletu zprávu. No, to je otázka, jestli to člověk má od dětství z kočárku z autobusu, jak se ten autobus houpal a pak si to přenes klidně i na loď, někam na dovču, potom v dospělosti a dělalo mu to vlastně úplně stejně špatně, jako v mládí. No, těžko říct, nevím, každý to má nějak, každý to má jinak. Samozřejmě já vám moc děkuju za odezvy, za zprávy. Ty další zprávy už můžete směřovat k narozeninám, protože je čtvrtek 4. června a třeba slaví někdo z vašich blízkých, milovaných, přátel, kamarádů, rodiny, lásek, pracovních kolegů, nevím, kohokoliv. Tak napište, co byste tomu člověku chtěli vzkázat, čím byste ho chtěli potěšit. A napište nám to na 736 300 444. Veškerá narozeninová přání posílejte právě tam. Zapomeňte se podepsat a můžete využít klidně aplikaci Frekvenci 1, protože my tu zprávu velmi rádi odvysíláme.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Na příjezdu do Prahy po D5 se tvoří kolona už na 8. kilometru, zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. A 30-minutové zdržení evidujeme na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Zdržení se může zvyšovat, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 7. kilometru dálnice D8 na Prahu. Zpomalíte se na 10 minut, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Frekvence 1.

0: Stín katedrála, taky Šalom na frekvenci 1 a pojďme přát k narozeninám. Protože poněvadž tady vidím jedno telefonní číslo na paní Léňu Koutnou, takže budeme volat právě teď do Kroměříže. Doufám, že Léňa bude napříjmu, protože jí tady přeje, představte si, 11 žen. 11 kolegyň. Haló.
1: Koutná, dobrý den.
0: Je to paní Léňa Koutná?
1: Ano.
0: Léňo, ať tušíte, kdo vám volá, nebo vůbec?
1: Tuším.
0: Jo, tak to jsem zvědav, kdo vám volá.
1: Já si myslím, no, že no. Je rádio.
0: Rádio vám volá, ano. Volá vám
1: ale
0: rádio.
1: Ale já teďka nevím, které.
0: Rádio BBC. Rádio Frekvence 1 vám volá, Léňo. My vám voláme, abychom vám popřáli všechno nejlepší k narozeninám. A my vám voláme z toho důvodu, protože tady máme nádhernou SMSku. Poslouchejte, krásné čtvrteční dopoledne. Chtěli bychom poprosit o přání k dnešním narozeninám pro naší kolegyňku Léňu Koutnou z Kroměříže. Přejeme štěstí, zdraví, pohodičku, stále tak pozitivní životní vibe a samozřejmě krásnou, zaslouženou dovolenou. A pusu posílá Léňo 11 žen z nemocenského oddělení z Kroměříže.
1: No teda, a žádnej chlap.
0: Hele, to už si musíte vyřídit sama, to já nevím, jak to tam máte. Samý babi.
1: Normálně, opravdu, my jsme tady samý babi.
0: Fakt, jo. A co to je za nemocenské oddělení?
1: To je správa sociálního zabezpečení, nemocenské oddělení. Aha. A vyplácíme nemocenské dávky.
0: Aha, ježiš, mě pobolívá tady. Teď to tady cítím. Já bych potřeboval poslat nějaké penízky asi. Mm-hmm. Teď mě tady luplo, ale tak mě luplo, Léňo. Tak komu to mám nahlásit?
1: No, nevím.
0: Dobře, tak nic, tohle nevyšlo, ale zkoušel jsem to. No nic, každopádně, všechno nejlepší. Budete to slavit nějak?
1: No ani moc ne, víte, ono už je to tolik roku, že už radši to nikomu neříkám, kolik mě je.
0: No dobře, tak to neříkejte, ale oslavit to můžete přece jenom, ne?
1: Tak jo.
0: Jo, tak jo, tak pozdravujte všech 11 žen.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se tam parádně, pěkně si to oslavte, tak, jak uznáte za potřebí samozřejmě. No a třeba zase někdy se uslyšíme, Léňo.
1: Tak jo, děkuji moc.
0: Jo, mějte se parádně.
1: Já vás taky zdravím, děkuju.
0: Taky děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a my jedeme dál na frekvenci 1, protože dneska slaví třeba z těch známých osobností herečka Veronika Jeníková, ročník 1964, má 62 let. Pokud si někdo nevzpomíná, kdo je Veronika Jeníková, no tak já vypíchnu pár filmových rolí, jako Zdivočelá země, Rozpuštěný, Vypuštěný, Oběti a vrazy, Bonnie a Clyde, určitě vzpomínáte, Bonnie a Clyde, jednička i dvojka.

No, anebo třeba z televize je známa především roli Vendulky ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, tak to je Veronika Jeníková a slaví také, a tu asi nebudu muset nějak představovat, tuto herečku. Ona je americká herečka a jmenuje se Angelina Jolie, ročník 1975, 51 má dneska. No, to je vše. Pokud slaví i někdo z vás a nenapsali jste nám, tak vám zahrajeme to nejlepší z muziky už za chvilku. Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: cinko. A ještě jednou.
1: Aha, tak nic.
2: To bylo ideální, to nic.
1: Tak tým, no, za to všetko láska můžeš ty, Palo Habera, v posprávách bude Helena Zeťová. A určitě jste pochopili, že budou i zprávy za chvilku.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: A zprávy připravila Lucie Šmídová.
2: Hezké dopoledne. Policie stíhá 12 lidí za kuplířství v klubech i bytech. Platy jsou v Česku zase o něco vyšší. 20 minut se zdržíte na D5 před Prahou. Policie zahájila stíhání 12 lidí a dvou firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů. Druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8% na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Po rekordně suchém jaru míří na Česko další deště. Srážek se dočkáme také v následujících dnech, a to hned několikrát. Ze zoo v Ostravě utekla večer opice. Je možné, že se pohybuje po městě i v ostravském okolí. Jde o lemura kata, známého z oblíbeného filmu Madagaskar. Lidé by se ho ale neměli pokoušet chytit, pokračuje mluvčí zoologické zahrady v Ostravě Šárka Nováková.
8: On se opravdu může pohybovat kdekoliv, tím, že je to i stromový lemur. Každopádně prosíme občany, pokud by ho spatřili, ať nám zavolají, abychom právě mohli vyjet a snažit se ho chytit. Sami, ať se nesnaží ho nějak kontaktovat, chytat, protože je to přece jenom divoké zvíře, má ostré zuby a při nechtěné manipulaci by mohl i ošklivě pokousat. Jednalo se o začlenění dvou nových mladých jedinců do stávající skupiny lemurů, které obývají průchozí expozici, to znamená, že to je tak, do které mohou i lidé vstupovat a užívat si bezprostřední blízkosti zvířat.
2: České volejbalistky na další překvapení v lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku podlehly 0-3 po setech 22-25, 22-25 a 20-25.
7: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: Ještě dopoledne zůstane slunečno, v Čechách se začne v průběhu odpoledne od západu zatahovat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidá déšť a přehánky ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21.
3: Frekvence 1.
7: Doprava.
2: A teď krátce po 11. hodině se zdržíte na D5.
9: Na příjezdu do Prahy po D5 se tvoří kolona už na 8. kilometru, zdržení se pohybuje okolo 20 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 15 minut až k exitu Ořech. Dopravní nehoda v levém jízdním pruhu se řeší na 7. kilometru dálnice D8 na Prahu. Zpomalíte se na 10 minut, projíždějte okolo opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: A po zprávách už to nejlepší z muziky a nejlepší Robin Sobek.
1: Nejlepší. Děkuju, moc je moc milá. Tak v Ostravě teda běhá opička, jo? Lépe řečeno, po Ostravě běhá opička. No taky nechytejte asi teda v žádném případě, i když vypadá moc hezky, i když vypadá třeba... Že jo? Může vypadat opravdu jako z toho filmu Madagaskar, jak jsi říkala.
2: No.
1: Tak... Nejednou člověka by mohlo v Ostravě napadnout si vzít na zahrádku třeba k sobě, pokud tam mají domeček, anebo do bytečku někam potom.
2: To nikdo snad nenapadne.
1: No, tak jenom apelujeme na to.
2: Ale kdyby vám tam vběhnul, tak zavřete dveře a volejte.
1: A volejte. Volejte o pomoc, jo. No jo, no, tak je to taková zajímavá záležitost, ale doufejme všichni teda, že se brzo najde, že se chytí a bude zpátky v zoo v Ostravě. My tady pokračujeme v tom duchu, že budeme opět rozdávat dárky také dneska s kolegou Tomášem Fílou okolo 11:45 a rozdáme toho poměrně dost, protože Frekvence 1 Coca-Cola vyráží celý vlastně tento týden za vámi a máme pro vás třeba voucher do restaurace Food Max v hodnotě 500 korun, máme plážovou deku, sluneční brýle Coca-Cola, máme zásobu nápojů Coca-Cola a tak dále. Takže kam konkrétně Tomáš dneska vyrazil a koho tam odchytil, kdo byl první a kdo zvítězí, to se všechno dozví. V půl poslední slovo budeme hrát o 43 000 korun. No a teď už pojďme tady servírovat Pretenders, budou No Name, Rihanna, to nejlepší z muziky. Tak hezký den.
2: Krásný čtvrtek.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Když dám kočce, drahý pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
3: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim co vysvětlíš, jo. A smrděj.
2: To
3: jako prostě on míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaní nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknou před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
2: Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
3: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
2: Fakt?
3: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, že jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakém takovém, jsme se to už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
2: No, vy si kočky kupujete jako na krásu, nebo?
3: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši, dokonce já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
0: Cože?
1: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl ty

0: To nejlepší z muziky, tohle Lionel Richie, tady u nás na Frekvenci 1 a my teď přesně v 11:30 budeme hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Přátelé, my budeme hrát o prachy. Je to tak, o balík peněz od 43 000 korun, protože tohle je aktuální bank posledního slova. Takže můžete volat právě teď na 257 400 999 v případě, že chcete penízky. V případě, že nechcete, o čemž silně pochybuju, tak nevolejte, ale vzhledem k tomu, že tady vidím asi milion telefonních čísel, tak je prostě chcete. No tak pojďme, já vezmu toho nejrychlejšího z vás a uvidíme, kdo tam je. Hezké dopoledne, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Honza ze Slanýho.
0: Honzo, chcete prachy?
3: No tak to víte, že by se hodili.
0: Jo? Ale není...
3: Já už mám volat takovou dobu, já mám hroznou radu, že jsem se dovolal. Už teď jsem to vyhrál.
0: Ježíš, tak to je super. A jak dlouho třeba voláte, Honzo?
3: No helejte, já nevím, asi tak týden, přes týden, ale
0: Ježiš,
3: opravdu...
0: Ježiš, to nic není, týden... Hele, týden volat do soutěže k nám, to je pohoda. Tady jsou lidi, co volají třeba 2 roky.
3: 2 roky, ty jo, brďo, tak to máme si to dohánět.
0: No, tak týden, to je pohodička. Tak, 50% splněno, že jste se dovolal a teď těch dalších 50%. Je zapotřebí správně doplnit poslední slovo do věty meteoroložky Dagmar Honcové. Připraven?
3: Mm-hmm. Ano, jsem
0: tak
3: připraven.
0: Tak pouštím větu, která zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Kávu.
0: Kávu potřebuje Dagmar Honcová, aby mohla předpovědět počasí, jo, podle vás.
3: Mm-hmm.
0: Dobře, tak pojďme zkusit, co nám to tady udělá. Držím palce.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Není to káva, Honzo.
3: Nevadí.
0: Tak co s váma? Asi si dejte kafe, ne? Dneska takhle 2:30.
3: Dám si tu kávu, ano.
0: Pěkně to nakopněte a připravte se na 4:30 odpoledne, kdy budeme pokračovat zase.
3: Dneska
0: už vlastně 4:15, ale budeme hrát o víc, protože díky vám já tam teď přihodím 500. Šup, je to tam a máme tam 43 500 korun. Tak zase větší motivace, ne?
3: Ano, ano, budeme se snažit dál.
0: Tak jo, tak držíme palce, mějte se parádně, hezký den.
3: Tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na D1 od Vyškova na Brno na vině. Dopravní omezení popojíždět budete mezi 229. a 220. kilometrem a 30-minutové zdržení evidujeme na Pražském okruhu směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a 10 minut naberete u nehody, která se řeší na D8 na Prahu na kilometru 7. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky tady u nás na Frekvenci 1. My máme 11:45 a já připomínám, že Frekvence 1 a taky Coca-Cola opět vyráží za vámi. A celý tento týden jezdí náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autem výher, kdo ho odchytí jako první, tak vyhrává. Podržte se nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a také sluneční brýle Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a k tomu taky pořádná zásoba nápojů Coca-Cola. Takže je o co hrát. Přátelé, já už bych měl mít Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru z místa, kam vlastně takhle ve čtvrtek 4. června v čase oběda vyrazil, kam konkrétně to bylo a koho už má třeba po svém boku, tak to může prozradit. Je ten správný čas, Tome, tak hezké poledne, vítej.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím nejen tebe i všech.

0: Říká, teto, půjdeš tam? Říkám, nemůžu, já mám v 10 zákaznici. Takže zákaznice mi sedí na křesle, má nabarvenou hlavu a o půl musím umývat.
1: Takže vy jste trošku ve stresu, nicméně nebudeme to protahovat. Všechny ceny od Robina, od Coca-Coly, od samozřejmě Frekvence 1 získáváte, máte je tady, tady jsou.
0: Moc děkuji, je to super.
1: My jsme samozřejmě rádi, no a zítra přijedeme a uděláme radost zase někde jinde. Kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit a mějte krásné poledne a dobrou chuť k obědu. Ahoj!
0: Ahoj, mějte se, chtěla bych pozdravit ještě manžela, je na montáži, takže ahoj, zdravím tě, máme doma Coca-Colu.
2: My zdravíme taky manžela, zdravíme taky vás, Hanko. To mě docela pobavilo. Hanka má zákaznici na křesle a utekla hrát s Frekvencí 1, protože zákaznice počká, ale my na Frekvenci nepočkáme, že jo? Takže my gratulujeme samozřejmě k výhře. A protože se, přátelé, blíží mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vrazit na fotbalovou, nebo lépe řečeno za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Food Marks. Právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks najdete v aplikaci nebo na stránkách Coca-Cola. Tak hodně štěstí.

0: ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Je to tak, ve 12 dáme zprávy Lucii Šmídovou.
4: Hezké poledne, průměrná mzda v Česku překročila 50 tisíc korun. Záchranáři zasahují u simulované nehody lodí. Půlhodinová kolona je na D1 v Brně. Průměrná mzda v Česku stoupla v letošním prvním čtvrtletí meziročně o 8,1% a to na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3 789 korun více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
5: Výrazně si polepšili lidé v realitních kancelářích, a to o 22%. Vydělávají něco málo přes 49 tisíc. Dobře jsou na tom i zaměstnanci v administrativě nebo komunikacích. Nejnižší mzdy jsou ale v ubytování, stravování a pohostinství. A na chvostu jsou i lidé v energetice. Tam je ale dlouhodobě mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme generál poručíka Miroslava Hlaváče, který má od července nahradit Karla Řehku ve funkci náčelníka generálního štábu. Hlava státu od něj chce slyšet priority pro další rozvoj armády a jak naváže na dosavadní směřování českých ozbrojených sil. Na Vltavě v Praze probíhá simulované taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Záchranáři, policisté a hasiči nacvičují zásah při hromadné nehodě lodí mezi mostem Legií a Palackého mostem. Akce Loď 2026 je inspirovaná reálnou tragickou nehodou lodí, ke které došlo v Budapešti v květnu roku 2019. Hradec pokračuje v kastrování toulavých koček. Už desítky jich veterináři zabavili možnost reprodukce.
6: Program se zaměřuje na kastrace volně žijících koček bez majitele. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 660 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají New Jersey proti Guatemala poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Ještě místy zůstane slunečno, v Čechách se postupně odpoledne začne od západu zatahovat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky, ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů, na západě Čech naměří kolem 21.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A zdržíte se na D1.
7: Se zdržením okolo půl hodiny počítejte na D1 od Vyškova na Brno na vině. Dopravní omezení, po pojíždět budete mezi 229. a 220. kilometrem a 30-minutové zdržení evidujeme na Pražském okruhu směrem na Ruzině od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a 10 minut naberete u nehody, která se řeší na D8 na Prahu na kilometru 7. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A po zprávách už má slovo opět Robin Sobek.
3: Jsem zde, je to tak. Krásné poledne, dobrou chuť, pokud máte něco dobrého na talíři. I my budeme servírovat dobroty, my budeme servírovat předkrmy, jak je naším zvykem, takhle okolo 12:15 odpoledne, to znamená už za pár minut tady bude filmový odborník a k obědu dvě ukázky z českých filmů, ale i Petr Jablonský přijde na skok, aby vás pobavil, a to už v 12:30. Tak pojďme teď ale hrát. Principal Joe Marky Mark, Happy People, Imagine Dragons nebo Nelly Furtado. Hezký den.
4: Příjemný poslech.
0: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Prince Italo Joe a Marky Mark. Happy People na Frekvenci 1.
1: To je dost, že jsme nás taky jednou.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Ale my z vás taky uděláme Happy People právě teď v rubrice Filmový odborník, protože si odnesete titul filmového odborníka, takže budete happy jak dva grepy, budete mít radost. Volejte na 257-400-999 a zkuste se trefit do mých pěkně vypečených filmových ukázek. A musím říct, že v obou případech stojí za to, kamarádi. Tak kdo je tam? Hezké poledne. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den. Marek se dovolal.
0: Marku, odkud?
4: Marek Zamlunkova.
0: Ano, takže takzvané, je to Džablo, se tomu říká, ne?
4: Jo, Džablo, Gorarie,
0: no? No jasně, já znám dobře Džablo. No tak jo, tak budeme, nebo lépe řečeno, ty budeš, Marku, reprezentovat Jablunkov neboli Džablo a v prvním případě ti pouštím parádní ukázku, která zní takto.
5: Stůjte, Vilibalde, to není nic důležitého. Chci si s vámi pohovořit.
6: Služba.
5: Říkejte mi Xenie, nebo raději drahá Xenie.
0: Tak tady je to jasné, Marku, tady není o čem, ne?
4: Jo, jasné, to je úplně jednoduché. No. Je to Arabella?
0: Je to Arabella! Je to přece Xenie z Arabely, pohádka nádherná československá z roku 1980, natáčel tuhletu záležitost Václav Vorlíček podle svého scénáře a scénáře Miloše Macourka, takže můžeme klidně se poposunout k další ukázce. Připraven?
4: Jasné, dej to tam.
0: Dej to tam.
7: Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. To je bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelní, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené.
0: No a je to vyřešené, takže teď už stačí jenom Marku říct správný název.
4: No, to netuším.
0: To byla rychlovka. To jsem taky netušil teda. Hele, tak takhle, taky se pohybujeme, řekněme, na rozhraní československého filmu, československé komedie. Ale šli jsme hodně, hodně zpátky do minulosti. Z těch 80. let od Arabely jsme šli do let 30. do roku 1932 za režisérem Martinem Fričem, který natáčel snímek v hlavní roli s Vlastou Burianem. Ale to si poznal, Vlastu Buriana, ne?
4: Jo, Buriana,
0: ale název filmu nevíš a ten ti řeknu, je to Anton Špelec. Ostrostřelec. Říká ti to něco? Asi jo, ne?
4: Jo, slyšel jsem o tom. No?
0: Jo, Anton Špelec, Ostrostřelec, tak se třeba někdy podíváš, stojí to za to. No, ale tak to je snad jasné, když tam hraje Vlasta Burian. No tak poloviční filmový odborník, tak já myslím, že hele, Džablo může být hrdé, ne? Co?
4: Jo,
0: tak já ti ještě zahraju do Jablunkova to nejlepší z muziky. Komu to dáme?
4: Dáme to Marcelu Filipovské.
0: Marcelce, jo?
4: Jo, jo.
0: Tak super, tak doufám, že poslouchám, měj se krásně a zase někdy zavolej, ahoj.
4: Jo, díky, ahoj.
8: Ubrnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
2: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Roxette, 3 minuty po 1 odpoledne, blíží se léto. Pokud přemýšlíte, kam konkrétně vyrazit za zážitky, tak nemusíte jezdit zas tak daleko, protože horský rezort Dolní Morava letos láká nejenom na známé atrakce, ale taky na spoustu novinek. Na co konkrétně, to si povíme za chviličku, budeme mít na telefonu Ondřeje Albrechta, takže zůstaňte s námi do té doby, třeba Alvaro Soler, Luis Capaldi, také aktuální doprava. Teď bych ještě chtěl pozdravit Martina a Irenu, rodinku Pavelkových z Dobratic, protože jsou v autě a poslouchají Frekvenci 1, píšou, že jdou konkrétně na Jižní Moravu, tak ať ta cesta pěkně utíká, můžete se pobavit třeba s Petrem Jablonským, co vy na to?
1: Tady Frekvence 1, Petr Jablonský, s kým pak mluvím?
2: Tady Franta Bavič z Nového Jáchymova.
1: Výborně, Bavič, Franta Bavič.
2: A Bavič, no.
1: Krásný, Bavič, krásný jméno. No. Tak co si dáme, koho si dáme?
2: No dali bychom si, chtěl bych herce Najmana.
3: Já vás zdravím, říká, no co, ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím.
2: No, co říkáte na dnešní politiku? Nebo nějakého Macinku a Turka?
3: To je teda věc, to je otázka teda. No, jako, když se podívám na Macinku a Turka, abych odvolal, co jsem odvolal, slíbil byl, co jsem slíbil, ale tady ty dva bych odvolal určitě hned. To jsou hrozný aroganti. No, ale když se dívám na to, třeba na tu paní Schillerovou, na ten rozpočet, tak ona marně hledá ty penízky a ptá se těch náměstků, našli moji rádcové, našli, nenašli, našli penízky, našli, a nenašli. Všechno je rozkradený. No, tak to bych potom odvolával. Tak asi to bych na to řekl.
2: No, to je krásný, to je krásný.
3: Co byste na to řekl vy?
2: No, máte asi pravdu,
3: že? Mám pravdu.
2: Já bych je odvolal.
3: Přesně, odvolat. Ale zase na druhou stranu je výhoda, nebo oni to aspoň tvrdí, že výhoda je, že si můžete zpívat, o čem chcete. Vidíš, vlastně skoro o všem. No, je to taková divná doba, že už tady nejsem. Už se těším zase nahoru.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
7: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
8: O novinkách automobilky Hyundai.
9: Už dnes 16:40.
7: Jen na Frekvenci 1.
9: Frekvence 1.
7: Doprava.
10: Nesouvislou kolonu kamionu evidujeme na D1 od Prahy na Brno. Poprvé se kamiony zastaví už u Velkého Meziříčí na kilometru 144. Na příjezdu do Prahy po D5 se také tvoří kolona už na 8. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 10 minut. Pokud pokračujete dále po Pražském okruhu směrem na Modlatice, čeká vás dalších 10 minut až k exitu Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Masterboy na frekvenci 1, a to pár minut po 3:15 odpoledne. Tak blíží se nám léto a pokud přemýšlíte, kam vyrazit za zážitky, tak nemusíte jezdit daleko. Horský rezort Dolní Morava letos láká na nejenom známé atrakce, ale taky na spoustu novinek. Najdete tam vysutý most Skybridge 721, stezku v oblacích, nejdelší bobovou dráhu ve střední Evropě, nebo taky Mallory Aqua and Spa, největší akvapark a wellness na českých horách. No a náš kolega Ondřej Albrecht dneska vyrazil rozdávat zážitky mezi vás, mezi naše posluchače, a pro toho nejrychlejšího přivezl právě dvě vstupenky do Mallory Aqua and Spa v horském rezortu Dolní Morava. Neomezený vstup do vodního i saunového světa. No a kam konkrétně vyrazil, jak to tam vypadá, kdo zvítězil, to všechno nám řekne právě teď. Hezké odpoledne, vítej, ahoj.
1: Nazdar, Robine, já tě zdravím z náměstí Jiřího z Poděbrad. Když jsem si tu stoupnul přesně v 10, tak jsem čekal přesně jednu vteřinu a přišla za mnou kdo?
2: Gábina.
1: Gáby, vy od nás dostáváte dárkový poukaz na služby jedinečného horského wellness na Dolní Moravě Mallory Aqua and Spa. A já bych se chtěl zeptat, jak často jezdíte do lázní?
2: Teďka kvůli dítěti moc ne, ale předtím jsem jezdívala dost často.
1: Takže se jenom čekáš, prci, kdo roste.
2: Ano, přesně tak.
1: A kde vás vlastně zastihlo to hlášení, že dneska budu v 10 hodin stát tady na Jiřáku?
2: No na rádiu, ráno, u snídaně.
1: Tak já vám přeju, že to moc užijete. Už víte, koho budete brát sebou?
2: Asi manžela, asi prdělku taky možná, když bude hodnej.
1: Zaslouží si to, jo?
2: Ano, určitě.
1: Dobře, tak jo. Tak dvě vstupenky jsou vaše a já vám přeju, ať si to moc užijete. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju.
0: Není za co, Gábino. Ahoj. Tak Gabča dneska zvítězila, podívá se do Mallory Aqua and Spa, konkrétně do horského rezortu Dolní Morava. Pokud tam chcete i vy, no tak více informací a novinky pro celou tu letní sezónu najdete na www.dolnimorava.cz, tak mrkněte.
3: Business Party. Informace o podnikání. Vše, co vás zajímá a co je pro vás výhodné. Novinky ze světa biznisu.
4: O novinkách automobilky Hyundai.
5: Už dnes v 16.

0: frekvenci 1.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní Chuťovkou právě v prodeji.

0: Nenech se, Magdaléno, nenech se. Jeleni na Frekvenci 1 pro všechny Magdalény, kteří nebo které poslouchají Frekvenci před 13. A tohle už je pro změnu písnička pro všechny, kteří chtějí mít dneska perfektní den. Perfect Day se jmenuje tento hit. A schválně, jak dlouho jste neslyšeli toto. No, přiznejte se, Hansel na Frekvenci 1, mnohem více muziky po zprávách.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu a já se ptám, co ty a tanec.
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
3: Opět se nám blíží Stardance a já se ptám, jak to máte s touto show.
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr
3: mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
10: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Na chlup přesně 13. hodina. Hezké odpoledne. Zprávy má Lucinka Šmídová.
13: Dobré odpoledne. Případ hasiče a úřednice odsouzených kvůli Bečvě míří k nejvyššímu soudu. Obliba nealkopiva v Česku stoupá. Nehoda komplikuje provoz na D1 směrem na Prahu před Humpolcem. Případ hasiče a úřednice odsouzených za pochybení při havárii na řece Bečvě v roce 2020 míří k nejvyššímu soudu. Okresní soud ve Vsetíně obdržel v posledních měsících 2 dovolání. Hasič podle pravomocného verdiktu porušil své povinnosti při řízení záchranných prací. Úřednice podle stejného rozhodnutí nese odpovědnost za nezákonné správní rozhodnutí o lagunách firmy, které soudy označily za viníka ekologické havárie. Lidé pijí více nealkopiva. Obliba tohoto piva v Česku v poslední době stoupá.
14: Během horkého léta u setkání s přáteli po práci, ale vlastně i při práci. Nealkopivo už totiž není varianta jen pro šoféry. Podle deníku CZ české pivovary v loni uvařily 1,75 milionu hektolitrů nealkopiva, což je o víc než dvojnásobek objemu oproti situaci před 10 lety. Podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven si nealkoholické pivo alespoň občas dopřeje 85% dospělých Čechů. Nejoblíbenějšími příchutěmi je pomelo a greb, citron, máta, malina, limetka, bezový květ s citronem, švestka, třešeň, mango nebo limetka. A pak taky kofein i vitamíny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
13: Policie zahájila stíhání 12 lidí a 2 firem za kuplířství v Brně, Mikulově i na jiných místech Česka. První případ se týká provozování nočních klubů a brněnských privátů, druhý pak bytů s asijskými prostitutkami v různých tuzemských městech. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu. Přes 2,5 tisíce tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Dopročené obchody s různým zbožím hypotečním nebo nábytkové banky dokázaly více než milion položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové je však tento sektor v Česku stále vlastně na startu. Zmínila tři základní benefity, které centra společně přinášejí.
15: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma. A v neposlední fázi šetří obecní rozpočty prostě tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
13: České volejbalistky na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku podlehly po třech setech 0-3.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
13: Na mnoha místech máme ještě slunečno. V Čechách se začne v průběhu odpoledne od západu zatahovat a k večeru se v západní polovině Čech místy předají déšť a přehánky ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech naměří kolem 21.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
13: Bouralo se na D1.
16: Dopravní nehoda se řeší na 95. kilometru dálnice D1 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně. Nabourané auto blokuje krajnici, ale částečně zasahuje také do pravého jízdního pruhu. U nehody naberete 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: Po 13. hodině pokračuje to nejlepší z muziky a taky Robin Sobek.
0: Je tomu opravdu tak. Máme 4 minuty po 13. hezké odpoledne. Já jenom připomenu, byť máme čtvrtek 4. června, že celý tento týden vlastně už od pondělka chytáte v našem vysílání písničky kapely Činasky. Je pravda, že ta píseň může zaznít kdykoliv. Může zaznít ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne nebo večer, ale který song chytáte dnes? A tím pádem už jsem jasně napověděl, že tím pádem ještě nezahrál. Čili který song chytáte dnes, abyste opravdu dle vlastního výběru mohli vyrazit na koncert kapely Činasky, tak to vám pustím už za chviličku. Do té doby Perfect Day, LP nebo Train, tak hezké odpoledne.
13: Krásné odpoledne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Je to tak, Perfect Day se jmenuje hit, který jsme si pustili na frekvenci 1 přesně ve čtvrt na 2, tak doufám, že ho máte. Perfektní ten dnešní čtvrteční den, potažmo to dnešní odpoledne. Já ještě připomenu, že celý tento týden chytáte v našem vysílání písničky kapely Činasky. Ta píseň opravdu může zaznít kdykoliv, u Lubky s Mírou po ránu, může zaznít třeba u mne dopoledne nebo během poledne, stejně tak může zaznít u Vojty s Janou odpoledne, anebo klidně u kolegů, buď Milana Bílka nebo Ondry Kubaly. No prostě je dobré být ve střehu. Dobrá zpráva je, že výherní písnička kapely Činasky nám ještě v éteru frekvence 1 dneska nezazněla. Čili by bylo dobré být opravdu ve střehu, poslouchat pozorně a chytat dnes tuto píseň. Jo, víno, to je dnešní výherní písnička, zaznít může, připomínám, kdykoliv, klidně až ve večerních hodinách, čili ještě jednou je dobré si říct, poslouchejte pozorně, až ta píseň zahraje, no tak pak už se jenom stačí dovolat jako třetí v pořadí a můžete vybírat z velké škály koncertů kapely Činasky, protože dostanete od nás dvě vstupenky právě dle výběru na koncert Činasky v rámci Open Air Leto 2026. Od června do září odehrají 18 koncertů po celém Česku. V amfiteátrech, zámeckých zahradách, budou hrát v parcích, letních kinech, takže i ta místa budou stát za to a nepůjde o jen tak ledajaký koncert. Ten program odstartuje už v 5 hodin odpoledne a čeká vás celé odpoledne zábavy a můžete se těšit klidně na setkání s kapelou, focení, další doprovodný program. No, bude to velká dvouhodinová show, kde zazní největší hity, méně hrané skladby, ale třeba i novinka selhání. Mimochodem, pokud se vám nepodaří vyhrát vstupenky u nás v našem vysílání a odchytit výherní píseň do konce tohoto týdne, tak mrkněte klidně na vstupenky, které jsou v prodeji na www.činasky.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty

0: oslavoval rok
1: 2009. Gratulujeme!
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vody jak živá, jsme prostě bratři.

0: To nejlepší z muziky Modern Talking na frekvenci 1, máme 1:30 odpoledne. Je pravda, že nám dneska hodně píšete jen tak, třeba i mě, na mé sociální sítě, na Instagram, na Facebook. Teď tady vidím třeba dokonce i zprávu ve WhatsAppu, že nás poslouchá Mojmír Tvrdý. Mojmír, který sedí v kanclu zavalený výkresama od hlavy až k patě. A napsal, že poslouchá F1. No tak to je super, to nás těší. Vám všem samozřejmě, kteří nás posloucháte, budeme hrát to nejlepší z muziky hned po aktuální dopravě, protože předpokládám, že nás posloucháte taky v autech svých vozů, třeba někam míříte, že jo, jak už nám tady psala i rodina Pavelkových z Dobratic, že jsou na cestě na Jižní Moravu, taky nás taky ladí mimo jiné teda v autě. No tak abyste věděli, kudy to třeba dneska nebrat, kde jsou kolony, kde se stojí, kde to ne úplně ideálně jezdí, tak se na ty cesty podíváme právě teď.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní nehoda se řeší na 95. kilometru dálnice D1 na Prahu. Projíždějte okolo opatrně, nabourané auto blokuje krajnici, ale částečně zasahuje také do pravého jízdního pruhu. U nehody naberete 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: A ať nás opravdu už posloucháte dneska kdekoliv, jakkoliv, zavalení výkresama, nebo nezavalení výkresama, nebo prostě jenom v autech, doma, v práci, tak my vám přejeme krásné čtvrteční odpoledne a posíláme to nejz muziky.

To nejlepší z muziky, tohle jsou OMD, skoro ve 1:45 odpoledne. A já musím říct, že už brzo na našich sociálních sítích, jako je třeba Instagram, Frekvence 1, potažmo na frekvenčním Instagramu nebo mém Instagramu osobním nebo Instagramu Marty Jandové, se objeví zbrusu nový díl pospátku s Martou Jandovou. Takže stačí jenom sledovat tyto Instagramy, aby vám nic neuteklo, protože už jsme vlastně společně s Martičkou vydali 3 díly, které už vidělo dohromady asi plus minus 150 tisíc lidí, což je poměrně dost. Jde vidět, že vás to baví, nás to taky baví. Je to naprosto parádní a vtipná rubrika, abych řekl. Jde teda o to, kdyby někdo netušil, že vlastně Martě pouštím písničky pospátku a ona se snaží přijít na to, co je to za kapelu a nebo co je to za interpreta. A ve třech případech si vedla naprosto úžasně, vedla si skvěle. Pokud jste už vlastně na Instagramu pospátku s Martou Jandovou viděli, tak víte, o čem je řeč. Poznala už Nirvánu, poznala Pink Floydy, poznala taky Kylie Minogue. Ale to, co jí čeká teď, to nás tady pobavilo všechny a jí možná víc, než pobavilo, zaskočilo. A jak si s tím poradila, to se dozvíte opravdu už brzo, až prostě vyjde v pořadí 4. díl. Kdy konkrétně to bude, to se určitě dozvíte jednak z našeho vysílání a druhak právě ze sociálních sítí, takže když budete sledovat na sítích, jak říkám, buď Frekvenci, nebo si dáte Instagram sledovat Robin Sobek, Marta Jandová, potažmo taky Facebook, i tam by to mělo vyjít, tak vám nic neuteče a určitě tam uvidíte v pořadí, pokud počítám správně, a to počítám, 4. díl pospátku s Martou Jandovou. Tak přeju hezkou zábavu a určitě hezký poslech s tím nejlepším z muziky, protože docela než budou zprávy, jak jsem sliboval, Hanson, ale taky třeba Marek Ztracený nebo Callum Scott, Whitney Houston, to všechno, a po zprávách taky odpolední vysílání Vojty s Janou. Já jsem Robin Sobek, mějte se a smějte se a zase zítra dopoledne už v 10 se budu těšit. Ahoj.

0: 14. hodina před námi. Robin Sobek se rozloučil, Jani Knížková krokem kvapným už míří do studia. Za malou chvíli tady společně s námi bude Lucka, je taky nachystána se zprávami. A hudba, Leony. Nebo Savage Garden. A nebo David Guetta, Kelly Rowland. Všechno pro vás budeme mít po 14. hodině tady u nás na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Se zprávami Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Začne oprava a modernizace technologií na D8. Sněmovna navrhla Pavlovi na státní vyznamenání Zemana. Nehodu autobusu řeší na D11 za sjezdem na Kolín. Už v pondělí 8. června začne oprava a modernizace technologií na zhruba 30-kilometrovém úseku dálnice D8, konkrétně mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku. Silničáři tam vybudují nový systém nouzového volání, někde vymění také svodidla. Řidiči budou úsekem jezdit zúženými pruhy. Práce za 398 milionů korun potrvají 3 měsíce. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Petru Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují podle dnešního rozhodnutí dolní komory také třeba spisovatel Milan Kundera a bývalý ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Na Slovensku se opět množí napadení medvědem. Jedno drama teď hlásí okres Liptovský Mikuláš. Záchranka se nemohla ke zraněnému muži k těžko přístupném terénu dostat ani sanitkou, ani vrtulníkem. Záchranáři museli použít 4-kolku.
6: Za poslední 2 dny je to už druhý případ napadení člověka medvědem. Podle webu topky.sk byl terčem útoku tentokrát lesní dělník. Rozsah jeho zranění zatím není známý. V úterý 2. června došlo k útoku medvědice na 36-letého muže ve Stráňavách v okresu Žilina na severozápadě Slovenska. Zraněný muž byl vrtulníkem přepravený do nemocnice v Žilině a je ve stabilizovaném stavu. Loni došlo na Slovensku celkem k 19 útokům medvěda hnědého. Při útocích největší slovenské šelmy došlo k jednomu úmrtí. Podle posledních údajů, že je na Slovensku asi 1300 medvědů. Několik jedinců překračuje i hranice České republiky. Nedávno se objevily na Uhersko-Hradišťsku, Zlínsku nebo v Setínsku. Láďa Jakub, Frekvence 1.
5: Blíží se už 15. ročník Čes Lipno Sport Festivalu v Lipně nad Vltavou. I letos bude nejen o sportu, víc nám k tomu poví organizátorka Kateřina Neumannová.
7: Máme i skvělé novinky, ale naším hlavním cílem je opět podpora aktivního životního stylu. Vedle tradičních cyklistických závodů nově i Lipno Hybrid Run, který kombinuje běh a silová cvičení. Znovu známé tváře vedle Honzy Kollera nebo Romana Kreuzigera i motocyklový závodník Filip Salač. A nebudou chybět večerní koncerty a nově i odborné přednášky.
5: Festival na Lipně se bude konat od 14. do 23. srpna.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Na mnoha místech je ještě slunečno. V Čechách se začne v průběhu odpoledne od západu zatahovat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky. Ojediněle i zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na západě Čech měří kolem 21.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Bouralo se na hradecké dálnici.
8: Nehodě autobusu došlo na 42. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Zdržení je okolo 20 minut. Posledním volným sjezdem je 35. kilometr exit Vrbová Lhota. A k nehodě 2 osobních vozidel došlo na 303. kilometru dálnice D1 ve směru do Ostravy. Průjezdem se zdržíte jen minimálně. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
5: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. Kolik je? 14.
4: No, mě zdá, že se týden chýlí ke konci, přece jenom už je 4. června.
5: Ano, tak prosím vás, krátce po 14. hodině vás zdravíme, přejeme vám pohodový čtvrtek 4. června.
4: To je takový hezký jazykolam, že?
5: Já mám pro tebe takový moc hezký mezinárodní den a zrovna ty to oceníš, protože vás se to hodně týká, vás doma. Dneska je den obejmi svou kočku.
4: Ježiš, ten mě zase zdrápe, no. On to nemá rád.
9: Neboli National Hug Your Cat Day.
4: Hele, a to mě připomnělo jednu historku.
9: Čili vaši kočka nemá ráda, když ho objímáte.
4: No, jako on, jak je nalezenec a musel být furt ve střehu,
9: jo.
4: Tak když ho člověk jako moc k sobě přitiskne, toho našeho kocoura, a nebo ho třeba obejmeš rukou, tak on se třeba po té ruce ožene, protože tak. Má pocit, že ho někdo chce jako sebrat, jo. A přitom je hrozně jako hodňoučký a mírný. Ale připomnělo mi to jednu historku, to mi vyprávěla minulý týden svégra. Rojil se jim včely na zahradě. A ono je to na díl, možná si to necháme na za chvíli, ne?
9: Dobře, o včelách na Frekvenci 1 budeme mluvit už za chvilku.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Před malou chvílí jsme tady začali mluvit o kočkách. Dneska, jakže je ten den dneska? Obejmi svou kočku?
1: Ano, den obejmi svou kočku, neboli National Hug Your Cat Day. No. Asi to vymysleli někde v cizině.
0: A mě to připomnělo historku, kterou mi vyprávěla moje ségra o tom, jak se jim nad zahradou rojily včely. A
1: souvisí to s kočkami.
0: Souvisí to. Asi 2 týdny zpátky prostě se jim začaly nad zahradou jako slítávat včely, protože hol teď je to období, kdy se ty nový královny jak se dostávají z úlu a dělnice je následují a opustějí tu chudinku starou královnu. Je to takový krutý, ale prostě to je příroda.
1: To je furt dokola.
0: No.
1: Jako blbej.
0: A volali majitelům těch včel a on jim řekl, já jsem v Itálii.
1: Jú.
0: A víte co, poraďte si sami, to je příroda. A zavěsil jim telefon.
1: No, ty krásy.
0: Tak zavolali včelařskou pohotovost. V té oblasti, kde oni bydlejí v tom českém středohoří, je docela dost včelařů, takže tam je včelařská pohotovost.
1: To slyším prvně, že vůbec něco takového existuje.
0: No to je vždycky, podle mě to je jako ve všech oblastech, jako že ty jako včelař musí být registrovaný.
1: Krtačská pohotovost?
0: Jako krtkovská, jo.
1: Nebo říkáš, že to je v každý oblasti. Jo.
0: Ne.
1: Mravenčí jako, pohotovost.
0: Já to myslel zeměpisně. Ale...
1: Jo takhle.
0: Mravenčí pohotovost. Dvakrát denně kostku cukru, to bude dobrý. No tak, rojili se jim včely, přijel ten včelař, že jo.
1: Bude zdravý jako rys.
0: Ten roj bohužel nesklepal, ale smetl, protože oni šli na zem. A v tu chvíli kolem něj prošel ségřin kocour. A ten včelař se na něj podívá a říká, vy máte ale hezkou březí kočičku. A švagr mu říká, za prvý to není kočka a za druhý on není
1: nemůže
0: březí.
1: Být březí.
0: On je prostě jenom, má se dobře.
1: Takže výsledkem tohoto vstupu je,
0: no, že ségra má tlustou kočku.
1: Jo. A ten, co zachraňuje včely, to nepoznal.
0: Ten
1: prostě... On dělá jenom do těch včel.
0: No právě. Trubce pozná hned.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, jsem slyšela takový strašně vtipný výraz a musím se zeptat Vojty i vás, jestli si dokážete představit, co to je.
1: No.
0: Je to výraz trdlotéka. Víš se trdlotéka.
1: Trdlotéka. Předpokládám, že to každý rok zakládá na Staromáku během vánočních trhů všichni prodejci trdel, tradičních českých trdel,
0: to by tam dávají
1: svůj exemplář.
0: No? Já, když jsem to slyšela poprvé, tak jsem si myslela, že to je diskotéka pro trdla. Ale máš pravdu, je to spojený.
1: Opravdu, trefil jsem to, jo?
0: No, je to spojený s trdelníkama. Trdlotéka je podnik, kde se vyrábí trdla.
1: Jo, takhle.
0: Trdlotéka, není to diskotéka pro trdla.
1: Takhle, možná by to mohlo být ještě animovaný představení pro děti, kde prostě místo loutek takhle ty trdelníky tam, kde prostě třeba trdelník plněný nutelou si zatančí s trdelníkem plněným zmrzlinou, víš.
0: Ty jo, měl jsi to někdy. Mně to přijde, neměl. To je bizár.
1: Ne, ale jako, pozor.
0: Jako samotný trdelník je sladký a sytej jako prasa, no. A ty do toho ještě narveš tu nutelu,
1: no,
0: a zakydáš to tou zmrzlinou a dáš navrch tu šláčku. To je prostě, nebo možná je, ale...
1: No, já si myslím, že
0: nevím, do kterého bříška se to vejde.
1: Pro spoustu turistů to může být lákadlo, že ono to vypadá hezky, vypadá to sladce, děti to milujou a dá se na tom postavit i reklamní kampaň třeba,
0: no, rozhodně.
1: Pro český turismus. Zvyšte si glykemický index. Přijeďte do Česka.
0: Do trdlotéky.
2: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
3: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
4: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Jan Kraus a zásadní události týdne.
3: Začíná mi
5: dobře.
3: Připracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v raním vysílání Frekvence 1.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
9: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
8: Takže tak.
9: Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: to, poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Kryštof a tady je na frekvenci 1 naše novinka Půlnoční hřích. Písnička, kterou s námi naspívala Dominika Haládžia. Jo, a na podzim bude celé album. Těšte se.

0: Frekvence 1 a zprávy pro vás máme ty pulové a hned potom naše rubrika.
1: Pravda nebo blábol, dneska to bude z Londýna.
2: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž ze zbraní. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Policisté na místě zasahují. Maximální cena benzínu v pátek klesne na 41 korun 89 haléřů za litr. Cenový strop u nafty v pátek naopak stoupne o 46 haléřů na 39 korun a 97 haléřů za litr. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude analytik Czech News Center Petr Dymun. Jako Weinlich se bude ptát na plány vlády v oblasti justice, jako je třeba návrh zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: Velké problémy hlásí z D2.
5: Po dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla je uzavřena dálnice D2 na 4. kilometru ve směru do Brna. Posledním volným sjezdem je tak 11. kilometr exit Plučina. A k nehodě autobusu došlo na 42. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Zdržení okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
1: Pravda nebo blábol, už za malou chvíli sliboval jsem, že to bude z Londýna, konkrétně z londýnského metra.
0: Jaký tam bylo počasí? Já když jsem byla v Londýně, tak nebylo hezký počasí, ale tady náš kolega Jirka, který dělá vedle v rádiu, tak ten tvrdí, že do Londýna jezdí pravidelně a ještě se mu nestalo, aby tam pršelo.
1: Je teda fakt, že já jsem v Londýně zažil, jak hezký počasí, jakože svítilo slunce a bylo teplo. To bylo jeden den a druhý den bylo 7 stupňů a mžilo. A já jsem z toho měl vlastně hroznou radost.
0: Jo, že si trefil to, co se říká.
1: Že ten Londýn vidím tak, jak jsem si ho od malička představoval.
0: Takže do Londýna v rámci naší rubriky už za chvilku.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, máme tady rubriku Pravda nebo blábol a příběh až z Londýna.
1: Z londýnského metra dal by se pracovně nazvat ten příběh Poslední vlak. Mm-hmm. Protože v londýnském metru je jedna taková, no řekněme, anomálie nebo záhada. Jo? A teď jde o to, jestli je pravdivá, nebo jsem si ji vymyslel. Je to na lince Northern Line. Mm-hmm. A tam se říká, že když jedete opravdu pozdě v noci a nastoupíte do posledního vlaku londýnského metra, tak se může stát, že vlak zastaví ve stanici, která neexistuje na žádný mapě. A lidé, kteří jako tenhle zážitek mají, tak to popisují různě. Někdo tvrdil, že je mezi Gough Street a Tottenham Court Road, jiní říkají, že byla naopak na jihu směrem Clapham Road.
0: A jak si to mám představit? Jako, že prostě
1: no prostě představ si, že jako kdyby si jela tady v Praze, dejme tomu Ačkem, ano. Nastoupíš na Želivskýho a normálně další stanice Flora a pak je Jiřího Spoděbrad.
0: Jasně, ono to mezi tím někde zastaví.
1: A že prostě třeba mezi Florou a Jiřího Spoděbrad by to zastavilo na stanici, která jakoby vůbec není nikde zakreslena. A teď ty zajímavé věci, jo.
0: Tak už tohle je dost zajímavé.
1: Světla tam jsou, na té stanici jsou slabší. Název té stanice nejde přečíst. Že je takový jako divně rozmázlej. Mm-hmm. A nikdy tam nikdo nestojí na tom nástupišti, kromě muže v dlouhým černým plášti s kloboukem. A jedno z vysvětlení je, že jak je Londýn pověstnej tou sítí těch různých MI6 a podobných věcí, že to je tajná základna některých ze zpravodajských služeb a že vlak tam prostě občas zastaví omylem, protože prostě vidí nástupiště a strojvůdce se neudrží.
0: Tak já myslím, že strašně kecáš. Že to je blábol. A teď jsem tam dala špatný jingl. Je to blábol.
1: Strašně kecám.
0: Je to už takový mystický, jako už je to strašně přitažený za vlasy.
1: Ale zas na druhou stranu, jako dokážu si představit, že ne třeba zrovna v Londýně, ale možná v Paříži, nebo v New Yorku, nebo kdekoliv, v Brně, kdekoliv je metro, tak že tam možná třeba je nějaká tajná stanice, o kterých se neví.
0: To nevím, ale ve spojitosti s touhle informací mám jednu takovou zajímavost. Jak jsem občas vozím psa, který se mnou jezdí metrem, tak teď metro projíždí Florencí, teda Florou. A jak ten můj pes je prostě jako naučený, já nevím, jak to jako má, jestli to má spočítaný, on si vždycky v momentě, kdy projíždíme tou Florou, stoupne. Jo, protože ví, že za chvilku budeme vystupovat.
1: No, to oni to, pejsci tak mají, no.
0: Oni to prostě všechno nějak umí.
1: Oni jsou prostě takový, takový strojky.
0: Takový autistický strojky.

0: Frekvence 1 a skvělá muzika. Muzika, která taky bude samozřejmě trošku obohacena o informace, která vznikala.
1: Honza Dědek má i dnes pro nás 7 zajímavých faktů o jedné velmi slavné písni. Autorkou té písně, nebo možná interpretkou, těžko říct, kdo to napsal, to nám Honza samozřejmě řekne, je Jennifer Rush.
0: Já to vnímám tady tu písničku jako takový oplodňovák.
1: Oplodňovák. To znamená, že ji moc nevnímáte, ale víte, co před ní máte dělat.
0: A tak teď si ale užijte slovo od slova. A taky hlavně Honzu Dědka, který nám řekne zajímavosti k písničce The Power of Love.
2: 7 faktů Honzy Dědka.
3: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
4: The Power of Love. To je slavná písnička. A to hned ve 2 případech. A v obou si podmanila vrchol anglické hitparády. V prvním případě se jedná o hit kapely Frankie Goes to Hollywood. Po druhé o šlágr zpěvačky Jennifer Rush. A právě o jejím The Power of Love bude dnes řeč.
2: Za prvé.
4: Ačkoliv Jennifer Rush pochází z New Yorku, nějakou dobu žila v Německu. Ostatně původně se jmenovala Heidi Stern.
3: Za druhé.
4: Právě v Německu podepsala nahrávací smlouvu s hamburskou pobočkou CBS Records. Jediné, co však tehdy měla, bylo několik básní, které se s vybranými producenty pokoušela přetvořit v písně.
2: Za třetí.
4: Vzniklo jich několik, ale žádný větší úspěch nezaznamenali.
3: Za čtvrté.
4: Ten se dostavil, až když se pustili do veršu o jejím příteli Stevenovi, nesmírně inteligentním a přitažlivém absolventovi Harvardu. Zajímavé je, že s Jennifer Rush se rozešli nedlouho po vydání skladby The Power of Love.
2: Za páté.
4: Single s ní se začal prodávat v prosinci 1984 a třeba v Anglii to byl nejprodávanější single následujícího roku. Hit to byl téměř všude, jen ne v USA. O půl roku dřív než Jennifer Rush ji tam vydalo britsko-australské duo Air Supply, ale příliš nezafungovala ani jedna verze.
3: Za šesté.
4: Našla se však jedna zpěvačka, která byla přesvědčená, že tahle písnička může být zámořským hitem. Jmenovala se Celine Dion a když ji slyšela poprvé, tak prý hned dostala husí kůži. A taky v roce 1993 sama natočila. A skutečně, v únoru 1994 s ní stanula v čele amerického žebříčku, kde vydržela 4 týdny.
2: A konečně za sedmé.
4: Z písně The Power of Love se tak konečně stal globální megahit, kterého se ve všech jeho verzích prodalo úctyhodných 11 milionů kusů. Pojďme ale zpět do poloviny 80. let, kdy se nám tajil dech při poslechu hlasu Jennifer Rush. Tady je její The

0: Posloucháte Frekvenci 1, i dnes za vámi vyrazil náš kolega Tomáš Fíla a i dnes za vámi vyrazil z Coca-Cola.
1: Ano, vyráží celý tento týden, jezdí za vámi s naloženým autem výher. Kdo odchytí jako první, tak ten vyhrává.
0: Nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
1: Taky dostanete voucher, a to do restaurace Foodmark za 500 korun.
0: A k tomu samozřejmě pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
1: Tak Tome, nás zajímá, jak to dneska probíhalo a zdravíme tě do Prostějova.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravím z Prostějova, z náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, kam jsem dnes opět přijel s další náloží cen. A je to plato nápojů Coca-Cola, k tomu voucher v hodnotě 500 korun do sítě restaurací Foodmark, sluneční, krásné brýle zrcadlové, plážová osuška, plážová taška, no je toho spousty. A mám už tady také dnešní vítězku. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Dobrý den, Hanka.
2: Hanko, my jsme přijeli sem do Prostějova, jak zní heslo pro dnešní den?
3: Vážu si kravatu.
2: Je to přesně tak, vážu si kravatu, také co jiného tady v českém Manchesteru, jak se Prostějovu mimo jiné také přezdívá. V každém případě. Vy získáváte všechny tyto ceny. Co jste dělala, když jsme hlásili v rádiu, že přijedeme právě sem?
3: Jela jsem s dětmi do školy a synovec mi říká, teto, to je v Prostějově, půjdeš tam? Říkám, nemůžu, mám zákaznici v 10. Takže jsem zákaznici nabarvila a sedí mi na křesle.
2: Tak aby ale zákaznici z toho nevznikla úplně jiná barva, než chtěla. My vás nebudeme dlouho zdržovat. Všechny ceny, o kterých jsem mluvil, jsou vaše a jsou tady.
3: Moc děkuji, super.
2: No a my máme rado, že jsme tolik radosti přivezli dnes právě sem a zítra budeme zase někde jinde, kde se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat a my se pro dnešek s vámi loučíme ze slunného Prostějova. Ahoj!
3: Ahoj! Mějte se! Zdravím Frekvenci 1!
1: O další letní balík výher Coca-Cola budete moct soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
0: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks.
1: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
0: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
1: Mapu podniků Foodmarks potom najdete v aplikaci a nebo taky na stránkách Coca-Cola.
4: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
4: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
4: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
6: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
4: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Blíží se nám 15. hodina. Po 15. hodině na Frekvenci 1 nabídneme spoustu skvělé muziky a teď prozradíme jenom takovou ochutnávčičku, cože zahrajeme.
1: Třeba Eda Sheerana. Taky bude Luna. A nebo Justin Timberlake. A Lucka pro nás bude mít už za chvíli zprávy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Lucka Šmídová, hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne, po Strakonicích běhá muž ze zbraní. Průměrná mzda v Česku překročila 50 tisíc korun. Nehoda komplikuje provoz na hradecké dálnici za sjezdem na Kolín. Policisté varují obyvatelé Strakonic, aby se vyhnuli ulici Švandy Dudáka a jejím okolí. Zasahují tam kvůli muži ze zbraní. Může být nebezpečný. O jakou zbraň by se mělo jednat, neupřesnili. Policisté uvedli, že reagují na podnět od lidí. Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o 8,1%, a to na 50 282 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku to bylo o 3789 korun více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.
7: Výrazně si polepšili lidé v realitních kancelářích, a to o 22%. Vydělávají něco málo přes 49 tisíc. Dobře jsou na tom i zaměstnanci v administrativě nebo komunikacích. Nejnižší mzdy jsou ale v ubytování, stravování a pohostinství. A na chvostu jsou i lidé v energetice. Tam je ale dlouhodobě mzdová úroveň vysoko nad celkovým průměrem. Láďa Jakub, Frekvence 1.
6: Také ve východních Čechách startují oblíbené samosběry jahod. Řada míst ovšem stále čeká, až plody dostatečně dozrají.
8: Mezi první pole, která se veřejnosti otevřela, patřila ta ve Lhotě pod Lipčany, kde by měla sezona vydržet přibližně 4 týdny. Až do vyzbírání jahod je přístupná také plantáž v Podůlšanech anebo v Pločištích u Hradce Králové. Naopak třeba v Cholticích plánují otevřít až příští týden v pondělí. Ceny za kilo jahod v samosběru se pohybují od 85 do 170 korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. V pátek přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Velsu. Naše hráčky budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Postupně přibývá oblačnosti, v Čechách se začne v průběhu odpoledne více zatahovat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť, přehánky a nebo také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později odpoledne a večer. Teploty stoupají na 23 až 27 stupňů, chladněji na západě Čech, tam měří kolem 21.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Bouralo se na D11.
9: Nehoda autobusu komplikuje provoz na 42. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Zdržení přes 20 minut a po posledním volný sjezd na 35. kilometr exit Vrbová Lhota. A k nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 4. kilometru dálnice D2 ve směru do Brna, kde je provoz obnoven. Zdržení je však okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.
6: Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už opět pokračují Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Po 15. hodině mám tu jednu zajímavost k dnešnímu dni. Mm-hmm. Víte, že téměř před 1000 lety, konkrétně před 957 lety, byl v jedné nedaleké jeskyni kousek od Toulouse vynalezen rokforský sýr?
10: Fakt jo?
1: No.
10: To vidíš to?
1: že tam asi někdo zapomněl sejra, ono to začalo plesnivět a byl hlad.
0: Tak většinou je, že?
1: A od té doby je to drahý.
0: Doby. Přesně, v té době je to nesmysl.
1: A v té jeskyni to smrdí dodnes.
0: No a když už teda jsme u toho sýra, tak dneska je Národní den sýra. Dneska 4. června.
1: Fakt jo.
0: No,
1: vidíte,
0: tak
1: nějaký smrdlávek by to chtělo. Já si teda občas jako smrdlavej sejra koupím. Já mám hrozně rád syrečky.
0: Já to strašně miluju.
1: A mám strašně rád takovej ten, já nevím, jestli můžu říkat značku, ale ten Limburger. Ten jako je hodně takovej jako zralej. A vždycky, když to koupím.
0: Musí být úplně měkoučkej.
1: No, vždycky, když to koupím. Tak mladý, když si jde pro něco do lednice, tak otevře lednici. Zas ty tvoje sejry, to se nedá čichat. A já jsem říkal, počkej, až to vyndám na talířek, aby to změklo.
0: Přesně, my jsme jednou se vraceli takhle z Paříže, autobusem, že?
1: Ježišmarja.
0: A všichni si nakoupili sejry, to bylo hrozný. Takže dokud si nevylez z autobusu, tak to šlo, pak jsme vylezli na záchod a když jsme se vraceli, tak jsme se všichni málem zeblili. Pozvraceli, pardon.
1: No, ale zas na druhou stranu, jak to bylo dobrý potom, že jo. Nemluví o tom, že ty sejry, jak v tom autobuse zrály,
0: no právě.
1: Tak od hranic ty sejry ten autobus nesly.
0: Pochodovali před tím autobusem. Tak přátelé, za chvilku jdem proplácet účtenku, teď vám přejem hezký den.
1: Dobrý den.
5: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Na frekvenci jedna, přátelé, jdeme proplácet účtenky. Voláme.
1: A komu a kam?
0: Voláme Janě a voláme do Předměřic nad Labem.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak, jak to vypadá v Předměřicích, se možná dozvíme právě teď. Jisté je, že Jana poslala účtenku a my ji rádi proplatíme.
0: Jo, je tam teda pěkná sumička.
1: Jo, to by bylo fajn.
0: A hlavně tady v tom doprovodném dopise.
4: Prosím.
1: Dobrý den, Jano, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Je to tak. My vás moc zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Máme tady v ruce vaši účtenku. Prozradíte nám, za co jste utrácela?
4: Tak já jsem šla původně koupit bombony.
1: Začíná to slibně.
4: Protože dcery a vnučky měly svátek a narozeniny. Uh-huh. No a když už jsem tam byla, tak jsem musela koupit prášek na praní.
0: Jasně.
4: A měli ve výprodeji pěnu do koupele, protože už se nebude vyrábět, když se všichni sprchujou. Uh-huh. A najednou jsem u kasy koukala, že...
0: Že platíte docela dost.
1: Ne, ale to je přesně ono. To je přesně jako ten systém, skočím pro rohlíky a nechám tam 2000.
0: Nejlevnější položka byla okurka hadovka 7,90.
4: Vidíte, já jsem si vzala jenom jednu.
0: To jste udělala chybu. No, každopádně, nákup v supermarketu vás ve finále, takhle, on vás vyšel skoro na 3000, ale protože vy umíte nakupovat ve slevách, tak jste nakonec zaplatila... Máte kartu. 1915 korun a tuhle částku vám frekvence 1 proplatí.
4: Jo, děkuju moc,
1: Zas můžete vyrazit pro bombony.
4: Ježiš,
0: vy jste Tak jo, mějte se moc krásně, gratulujeme. Zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Posloucháte Frekvenci 1, i dneska si s vámi chceme povídat.
1: Tak když už jsme u těch mezinárodních dnů, tak no. I na dnešek připadá Den běhu. Světový den běhu. Global Running Day.
0: To je ošklivý den.
1: No, hele, běh
0: je... Když mě uvidíte běže, tak mě něco honí.
1: Běh je takový pohyb, který teda ani já nemám úplně v lásce. Když jsem se do toho pustila, pak jsem nějak přestala, protože mi začalo bolet koleno. Ale hlavně já jsem teď mluvila s kamarádkou, která se do toho taky pustila docela s vervou. Říkala, hele, její asi, nevím, třeba 47 nebo 45, ne, promiň. Jestli nás posloucháš, tak jsem to netrefila.
0: Její tak nějak, no.
1: Tak nějak. Prostě čtyřicátnice se rozhodla běhat a dostala k tomu jako milion dalších doprovodných cvičení a dokonce dostala jako takový upozornění. Dokud si třeba teď 14 dní nebudeš posilovat kotníky, tak do toho nejdi.
0: Jo, až takhle, jo. Jako, že to chce prostě přípravu.
1: A má pravdu. To má pravdu, takže jsou různý cviky, jak třeba s míčkem si takhle děláš jako, já nevím, jako baletku, že na špičku dolů, na tohle děláš 14 dnů.
0: Takže když tě třeba doma někdo chytí, jak cvičíš na míčku, co tady baletíš? Chystám se běhat. A kdy půjdeš běhat? Za 14
1: dní. Takhle ty si to představíš, že to vypadá jako baletění, ale o tom moc nevypadá jako baletění. No ale pojďme si o tom běhu povídat, protože já věřím, že mezi našimi posluchači jsou šílenci, kteří jsou schopní opravdu třeba uběhnout ten maraton.
0: Já bych nepoužíval slovo šílenec, já mám několik známých, někteří z nich jsou i v mé rodině, kteří jako běhají vášnivě.
1: Jo?
0: A je to pro ně životní styl, oni bez toho nedokážou žít už teďko.
1: Já bych tak chtěla.
0: No.
1: Ale já to mít
0: ale člověk mít. Nemůže mít všechno.
1: No, nejde to, nejde to. No, no. Tak o běhání si pojďme povídat. Běháte a můžete nám pinknout třeba váš nějaký uběhnutý rekord.
0: A třeba jako rychlostní anebo vzdálenostní.
1: To nás taky zajímá. A nebo třeba takovej ten běh, co běháš s tou buzolou jak blázen po lese.
0: Orientační.
1: Tak i o něm můžete psát.
0: U medvěda doleva.
1: Tak, přesně. Pojďte nám psát na tyto kontakty.
0: Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Taky můžete psát na Facebook a nebo na číslo 736 304 444.
0: A pak máme aplikaci Frekvence 1 a tam můžete namluvit hlasovou zprávou. Frekvence
2: 1. Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl

0: Frekvence 1 a zprávy. Po zprávách se vrátíme, nebo respektive načneme vaše SMSky. Vy nám totiž dneska píšete na téma?
1: Na téma běhání. Jestli běháte, jak daleko jste nejdále uběhli a jak rychle.
2: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s letním speciálem Chuťovka. Upečte ty nejlepší ovocné koláče a připravte se na letní grilovačku. Herec Vladimír Polívka prozradil. Musím cíleně bojovat proti sfotrovatění. Plus praktický návod, jak nemuset makat do stovky. Nová Žena a život s letní chuťovkou právě v prodeji.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: Dobré odpoledne. V Brně dnes musel přistát vrtulník záchranářů na kruhovém objezdu. Využil tak náhradní přistávací plochu, protože heliport fakultní nemocnice Brno byl obsazený jiným vrtulníkem. Piráti trvají na schůzi sněmovny k dotacím pro Agrofert. Babiš dlouhodobě zneužívá své postavení pro biznisové zájmy. Na tom se nic nemění, řekl to předseda Pirátů Hřib. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude analytik Czech News Center Petr Dimun. Jakub Weindlich se bude po 18. hodině ptát na plány vlády v oblasti justice, jako je třeba návrh zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
4: Po nehodách jsou teď kolony na D2 a D11.
6: Nehoda autobusu komplikuje provoz na 42. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Zdržení přes 20 minut a po poslední volný sjezd na 35. kilometr exit Verbová Lhota. A k nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 4. kilometru dálnice D2 ve směru do Brna, kde je provoz obnoven. Zdržení je však okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
5: Žít podle počasí. Na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. Páteční počasí bude pořádně ospalé, zataženo s deštěm s přeháňkami a ojediněle také s bouřkami. Mimochodem v bouřkách spadne až 25 litrů na metr čtvereční. Až později v odpoledních hodinách bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. No a co teploty? V odpoledních maximech naměříme pouhých 15 až 20 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě to budou 22. A ještě přidám informaci, že 6.6., tedy v sobotu, bude počasí diametrálně rozdílné. Slunečné s letními teplotami.
1: Posloucháte Frekvenci 1, teda mezi vámi je běžců.
0: Mě to taky překvapuje.
1: To by člověk nevěřil.
0: Ale ta volnost, mě jako na tom vlastně nejvíc baví ta volnost, že se nemusíš oblíkat někam, přijít na čas, prostě být tam skupinou 20 lidí. Víš, jakože si oblečíš ty boty, kraťasy, tričko a běžíš.
1: No. Já mám třeba jednoho známého, on mi shodou okolností teďko napsal. Nebudu říkat, kdo to je, protože dělá u konkurence.
0: Aha.
1: Ale on je vášnivý běžec a běhá všechny tady ty půlmaratony a maratony. A on mi napsal, že bez běhu si opravdu nedokáže představit život.
0: On nás poslouchá, jo?
1: No, teďko v tuhle chvíli asi náhodou.
0: A poslouchá nás při běhu.
1: No, to nevím, jestli při běhu. Každopádně napsal, že prostě běh je pro něj vášeň, že je to pro něj čistička hlavy, jednak teda jakože tu práci, prostě tu, co děláme občas, rozumím, tu hlavu potřebuješ vyčistit. Navíc má doma 3 syny v pubertě, že jo?
0: Tak o to víc asi.
1: No, jasně. Mm. A on je třeba schopnej, to už nepíše, ale to vím, on je třeba schopnej o víkendu jít si zaběhat a on prostě třeba běží 30 kilometrů.
0: No, já to nechápu, jako jdu si na chvilku zaběhat.
1: V jakýmkoliv počasí. Prostě kličkuje mezi trakařema a běží a dělá mu to radost.
0: Já vám to vlastně jako fakt závidím.
1: Nebo při silným větru, ale to běhá po větru většinou.
0: No to je jasný. Tak zdravíme kamaráda do komerčního rádia.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Přátelé, dneska takový výjimečný den. Dneska totiž naši kolegové vyrazili do terénu hned několikrát.
1: Ano, Tomáše Fílu už jsme dneska slyšeli, ale Ondru Albrechta jsme ještě neslyšeli.
0: Ten vyrazil do ulic proto, aby vám přivezl pořádnou dávku relaxu.
1: Ondra totiž dnes rozdával vstupenky do Mallory Aqua & Spa v horském rezortu Dolní Morava, tedy neomezený vstup do vodního i saunového světa.
0: Ty jo, skoro jako Ježíšek. To je krásný.
1: Kde je? Proč tu není, když ho člověk potřebuje?
0: Tak Ondro, jak to dneska na místě vypadalo a komu udělala tahle výhra radost?
2: Nazdar Jani, nazdar Vojto, tady Ondra, hlásím se z Jiřího z Poděbrad, respektive z náměstí Jiřího z Poděbrad tady v Praze, kde jsem dneska čekal přesně asi jednu vteřinu, možná ani to ne, protože když jsem se tu postavil v 10 hodin dopoledne s poukazy, tak asi za jednu vteřinu za mnou přišla kdo?
3: Gabina.
2: Gabi, tak vy jste byla nejrychlejší, to znamená, že pro vás dva poukazy do Mallory Aqua & Spa na Dolní Moravě. A moje otázka zní, jak máte ráda Aqua & Spa, respektive spa?
3: Spa mám velmi ráda, akvaparky, no, dejme tomu, když jsem byla mladší, ale určitě půjdu i teďka.
2: Vy jste si stěžovala trošku, že teďka není čas, proč?
3: Není čas, protože mám malý dítě.
2: Ale tak oni se tam o něj postarají taky. A vezmete sebou koho?
3: Manžela, určitě. A taky prdělku, viď?
2: Tak snad bude hodnej a všichni si to moc užijete. Poukázky jsou vaše, já vám přeju, ať máte krásný den. No a samozřejmě někdy někde příště. Mějte se.
3: Mějte se, nashledanou.
1: My samozřejmě gratulujeme a dodáme, že Dolní Morava letos láká na spoustu novinek.
0: Od vodních zážitků v Mallory Aqua & Spa přes nové stezky až po atrakce pro celou vaši rodinu.
1: Ať už vyrazíte s relaxem, adrenalínem nebo s dětmi na výlet, světová dovolená může být letos klidně i v Česku.
0: Mrkněte na stránky www.dolnimorava.cz. Thanks.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1. My si dneska, přátelé, povídáme o běhání, protože dneska je světový den běhu.
1: Ano. Takže pokud právě teď někam běžíte a je úplně jedno, jestli ze sportu jen tak jako, že pro sebe chcete něco udělat, nebo vám právě teď ujíždí tramvaj, tak běhu zdar.
0: Ale my jsme měli kolegu, teď jsem si na něj vzpomněla, který vůbec neběhal. Prostě málo, občas si zaběhnul. Ale když se někde pořádal nějaký závod, tak se tam vždycky přihlásil a prostě se do toho s vervou pustil. No. To, že teda po závodě byl úplně zbídačený a odřený všechno na těle, od pat.
1: Že běžel tak intenzivně, že se odřel o vzduch, jo?
0: Ne, prostě blbá o vůb, jo? Když to nemáš vyzkoušený. No,

0: dále. A on dneska běhá ne maratony, on běhá ultramaratony. Přeběhy Krkonoš, jako třeba. Prostě... Nebo vím, že třeba běhá jako po vrcholcích jednotlivých hor, že třeba jako vím, že v Českém středohoří se běhá 5 vrcholů Českého středohoří a on to běží. On je prostě blázen.
1: Ty bys to neušel, on to běží.
0: Co, já bych to neušel. Mě i na mapě se z toho dělá blbě.
1: To je neskutečný. Tak no. Jo, o běhání si dneska povídáme, za chvilku se podíváme do dalších vašich zpráv a teď posíláme to nejlepší z muziky.

0: 16. hodina před námi a po 16. hodině spousta skvělé muziky, což zahrajeme?
1: Třeba Annie Lennox. Bude CC Catch. A nebo No Mercy. Where do you go, neboli Podsek, kam jdeš. Za malou chvíli zprávy s Luckou.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
10: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Je pro nás Lucka Šmídová. Lucko, hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne. Ve Strakonicích zadrželi muže, který střílel po kočce. Obliba nealkopiva v Česku stoupá. Vážná nehoda zavřela obousměrně D2. Policisté ve Strakonicích dnes odpoledne zadrželi muže, který se po ulici pohyboval se zbraní. Muž měl s sebou vzduchovku, se kterou střílel po kočce. Nikomu podle policie nehrozí nebezpečí. Policisté uvedli, že reagovali na podnět od lidí. Po muži, který se pohyboval v ulici Švandy, Dudáka a okolí, pátrali několik desítek minut. Prezident Petr Pavel zamíří v pondělí do Strakovy akademie na jednání vlády premiéra Andreje Babiše. Koaliční kabinet by mohl mimo jiné probírat složení české delegace, která zamíří na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Lidé pijí více nealkopiva. Obliba tohoto piva v Česku v poslední době stoupá.
11: Během horkého léta u setkání s přáteli po práci, ale vlastně i při práci. Nealkopivo už totiž není varianta jen pro šoféry. Podle deníku CZ české pivovary v loni uvařily 1,75 milionu hektolitrů nealkopiva, což je o víc než dvojnásobek objemu oproti situaci před 10 lety. Podle dat Českého svazu pivovaru a sladoven si nealkoholické pivo alespoň občas dopřeje 85% do dospělých Čechů. Nejoblíbenějšími příchutěmi je pomelo a greb, citron, máta, malina, limetka, bezový květ s citronem, švestka, třešeň, mango nebo limetka. A pak taky kofein i vitamíny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
0: Hradec pokračuje v kastrování toulavých koček. Už desítky jich veterináři zbavili možnosti reprodukce.
12: Program se zaměřuje na kastrace volně žijících koček bez majitele. Za půl roku prošlo zákrokem celkem 660 koček a kocourů. Cílem programu je zabránit nekontrolovanému množení toulavých koček a zlepšit jejich zdravotní stav. Zvířata po odchytu putují do hradeckého útulku, kde podstoupí kastraci a následně se vrací zpět do původní lokality. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Čeští fotbalisté v noci na pátek středoevropského letního času odehrají v New Jersey proti Guatemala poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se proti exotickému soupeři pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
10: Frekvence 1.
4: Počasí.
0: Zítra bude zataženo ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku. K tomu nás čeká občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší zítřejší teploty 16 až 21, na východě až 23 stupňů.
4: Frekvence 1.
10: Doprava.
0: Pozor, je zavřená D2.
13: Po nehodě dodávky do nákladního vozidla došlo k uzavření dálnice D2 na 8. kilometru, a to v obou směrech. Do Brna je posledním volným sjezdem 11. kilometr exit Blučina, ve směru na Slovensko pak na 3. kilometru exit Hrlice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
0: A po zprávách pokračuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. 16. hodina za námi, my si dneska povídáme o běhání a už jsme to podotkli, mezi našimi posluchači je spousta běžařů a běžkařů a běžkařů asi ne, viď? Běžců a běhen.
14: Pavel nám napsal, také jsem té módě podlehl před pár lety a začal jsem běhat. Koupil jsem si skvělé boty, oblečení funkční, abych se nepotil. Začal jsem běhat, ze začátku mě to i bavilo a výsledek se brzy dostavil. Zničil jsem si kolena.
0: Plastika kolena.
14: No, jako ne úplně plastika, to tady nepíše Pavel, ale
0: prostě... Ne, to jenom jsem teďka právě v myšlenkách se teď jako vrátila k příběhu jednoho svého kamaráda, který skončil plastikou.
14: Taky se jako odrovnal kolena během běhání.
0: No, protože prostě já mám pocit, že některý lidi se tím nechají pohodit moc a už nepřemýšlejí nad těma důsledkama, takže začnou u 5 kilometrů a za 3 měsíce jsou na prostě fakt 20 kilometrech denně. No. A to je přece strašný nápor na to tělo, když ti je víc jak 40.
14: No, jako ti zasloužilí běžci ti řeknou, a zase to vím od jednoho známého, který hodně běhá, že je potřeba to suplementovat. A ukázal mi, když jsme se o tom bavili, on říkal, zrovna dneska mi to přišlo. A vytáhl takový balíček a na něm byl kůň. A já říkám, co to je?
0: Ježíš, to je nějaký ten kolagen.
14: No, koňský kolagen. A já jsem mu říkal, a to jsi to jako jíš? A on říká, ono je to dobrý, to chutná jak třešně.
0: Potom to běhá samo.
14: Já jak řekta při tom běhání.
10: Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko jsou připraveni i dnes.
1: Mají pro nás rubriku Cože, ve které odpovídají na vaše dotazy a dnes opět jeden z dotazů, který vás možná trošku překvapí, každopádně tady je odpověď.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
3: Když dám kočce, drahej pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám v krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
4: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim co vysvětlíš, jo. A smrděj. To jako prostě míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaný nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknout před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
3: A... Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
4: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
3: Fakt?
4: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, že jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakým, takhle my jsme se to už říkali, myslím, nějakým v jednom z minulých dílů.
3: A vy jste kočky kupujete jako na krásu, nebo?
4: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytaj myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým běžcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši, dokonce já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatujou, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Na frekvenci 1 běháme. Ptáme se vás, jestli běháte vy, jestli jste tomu propadli a nějaký ten rekord, který jste kdy uběhli. Tak půl maratonců tady máme docela dost. Tady třeba píše Karel, že si střihnul loni první půl maraton a že to dobře dopadlo. A samozřejmě je to davové šílenství. Necháte se zmastit, i když na to zrovna teď nemáte formu. Mm-hmm. Úplně to chápu, já si to dokážu představit, že vlastně jako netrénuješ, no. Přijdeš tam a teď ta psychologie davu, no. Prostě tě to sucne a vyplivne tě to na konci právě s bolovýma kolena. Má s bolovýma kotníkama, ale třeba zase o 3 kg lehčí.
1: Hele, každý ráno, když venčím psa, tak potkávám ty samé sousedky a sousedy. Všichni v obepnutých elastických věcech, jasně. Že ano, mají ty hodinky, ty náputníky, jo. To pití za páskem prostě a oběhnou přitom jenom baráky tam u nás. Jo.
0: No ale to stačí, to je právě na tom to nejlepší, že to stačí.
1: Div nemají na krku citron, aby netrpěli žízní, ale
0: doufám, že tě neposlouchají. Zase je to ten vysoký, 2-metrový a má takovýho malýho splácnutým čumákem pes.
1: Ne, já dělám na schvály. Já vždycky, když je vidím, že proti mě běže, já jdu s tím psem, já si vždycky zapálím cigárko.
0: Jako fakt?
1: Dobrý den.
0: To si děláš srandu? Tak já myslím, že zítra vysílám sama.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: Frekvence 1 nabízí půlové zprávy.
1: A po půlových zprávách Frekvence 1 nabízí peníze. Budeme hádat poslední slovo.
2: Dobré odpoledne. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Policisté v Praze zadrželi muže, který stál u vchodu do obchodního centra na Smíchově a v ruce držel nůž. S policií odmítal spolupracovat a nůž nechtěl odložit. Při zadržení se o něj poranil, skončil proto v nemocnici. Hostem dnešního presklubu Frekvence 1 bude analytik Czech News Center Petr Dimun. Jako Weinlich se bude po 18. hodině ptát na plány vlády v oblasti justice, jako je třeba návrh zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehody výrazně komplikují cestu po D11 a hlavně D2.
4: Nehoda autobusu na 42. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové je již odstraněna a provoz obnoven. Počítejte však s rozjíždějící se kolonou se zdržením okolo půl hodiny, která sahá na 35. kilometr exit Vrbová Lhota. Po nehodě dodávky a nákladního vozidla došlo k uzavření dálnice D8, a to v obou směrech. Do Brna je posledním sjezdem 11. kilometr exit Bučina, ve směru na Slovensko pak 3. kilometr exit Chrlice. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
1: Tak volejte 257-409-999, teď je váš čas.
0: Ano, peníze jsou připraveny, stejně tak i věta, kterou je třeba dokončit. Držíme pěsti, abyste se dovolali, ale hlavně taky, aby to klaplo.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak kdo pak dneska řekne za celebritu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Alena z Plzně.
0: Z Plzně, Aleno, zdravíme ano. Vás a jdeme rovnou na to, ať to nezdržujeme. Jenom ještě částka, abyste viděla, kolik se hraje. 43,5 tisíce. To chcete, co?
2: No, to by bylo výborný, hodilo by se to.
0: Stačí jedno jediné poslední slovo v větě Dagmar Honcové. Věta zní takto.
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Typujte.
2: Brýle.
0: Zkusíme brýle.
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
0: Ne, to není to slovo. Bohužel.
2: Tak, bohužel.
0: Typujte dál, držíme pěsti, děkujeme za tip.
2: Přidáme další a
0: no, jasně, děkuji moc. Naslyšenou.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou.
0: Což znamená, že zítra ráno po 7 hodině u Lubky a Míry 44 rovných tisíc. Řekl jsem to správně, jo.
1: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Business Party i dnes s velmi praktickými informacemi pro všechny motoristy.
1: Bude to o sportovních akcích v letošním roce.
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a produktový navíc marketingový manažer Hyundai Motorček, pan inženýr Marek Trešl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak jste na tom letos? Udržíte druhé místo na českém trhu?
3: No, aktuálně se pereme mezi druhým a třetím místem, ale budeme bojovat jako lvi, abychom pokud možno před koncem roku na to druhé místo dosáhli.
2: Bude to boj?
3: Bude to velký boj.
2: Co vás čeká letos v oblasti partnerství a sponzoringu?
3: Zahájili jsme novou éru pro Hyundai v České republice. Spojili jsme se s nejprestižnější a největší sérií městských a regionálních běhů, která se nazývá Ranček a je spojena například s nejvýsostnější událostí, jako je Pražský maraton, který proběhl na začátku května, a těší nás jak události, které probíhají tady v Praze, tak ty, které mohou využít příznivci běhání v regionech. A teď jsme absolvovali například akci v Českých Budějovicích a těšíme se na 13. června do Hanácké metropole, do Olomouce.
2: Co dalšího plánuje Ranček?
3: Tak Ranček kromě těch událostí v regionech, tak se na začátku září vrátí do Prahy, a to s oblíbenými akcemi Night Run, který je spojen s tím, že se už září dříve stmívá, má to jedinečnou neopakovatelnou atmosféru a také s 5-kilometrovým během pro ženy. A budeme velmi rádi partnerem i těchto zajímavých událostí.
2: Vy jste partnerem i Eco Rally.
3: Ano, podporujeme posádku Michal Žďárský, Jakub Nábělek. Aktuálně máme velkou radost z toho, že vedou jak český pohár Eco Rally, tak Evropu, nebo můžeme říct svět, ale většinu z těch událostí, které probíhají, tvoří právě závody v Evropě.
2: No a nesmíme zapomenout ani na TCR.
3: TCR, tým Janík Motorsport, má za sebou první dva závody. První byl v chorvatském Grobníku, druhý na rakouském Salzburgringu, no ale samozřejmě pro nás je vrchol sezóny, na který zveme velmi srdečně všechny fanoušky, událost, která se plánuje v Mostě na přelomu července a srpna, a tou je český závod TCR Eastern Europe, v kterém budeme držet palce jak Adamu Koutovi, tak Jirkovi Zbožínkovi.
2: Poprosím ještě slovo na závěr.
3: Dovolte mi, abych všem popřál krásnou odpočinkovou dovolenou s hezkým počasím a přeju, aby se celková situace kolem nás sklidnila a měli jsme větší příležitost těšit se z života kolem nás.
2: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party se mnou hovořil produktový a marketingový manažer Hyundai Motorček, pan inženýr Marek Trešl. Ať se vám také daří a nashledanou.
3: Děkuji a nashledanou.

0: Pojďme se právě teď vrátit k dnešnímu ránu na Frekvenci 1.
1: Ano, dneska to bylo, byť už je 4. června, stále ještě trošičku od ní dětí. A něco od ní dětí nám přišla říct herečka Martina Hudečková.
0: A není ona Kelly?
1: Kelly?
0: Z Beverly Hills.
1: Je to možné.
0: Počkej, já to musím vygooglit. Martina Hudečková.
1: Martina Hudečková, jo.
0: Je dabérka, viď?
1: No.
0: A já mám pocit, že ona dabovala Kelly v Beverly Hills 90210. Krásnou blondýnu s obrovskýma očima, kterou jsem vždycky chtěla bejt.
1: Její hlas je spjat s postavou Kelly Taylorové, kterou hrála Jenny Gard v populárním americkém seriálu Beverly Hills 90210.
0: Je
1: jo, ještě mluví teda Bridget Jonesovou.
0: A Bridget, máš pravdu, no. Bridget. A ta mi to
1: a Baby neuklá. V hříšném tanci.
0: A Baby taky.
1: A Make Peaceovou v Dempsey a Make Peaceový.
0: Hele, my jsme vám dneska ráno nabídli takovýhle hvězdy.
1: No, a všechno v jedné osobě.
0: Přesně. Tak přátelé, pojďme si ale připomenout ten dnešní ranní rozhovor touto otázkou.
1: A ta se týkala právě Bridget Jonesové. Co Martina Hudečková říká na novou Bridget Jonesovou?
2: Z těch ohlasů, tak mám pocit, že spousta lidí uvítala ten přerod. Mm-hmm. No jaký pak přerod? Stáří. Jo, prostě. Uvítala, že tenhle zvláštní single, který se objevil před těmi 30 lety a byl to takový úkaz, tak dneska je to

0: Posloucháte Frekvenci 1. Co si budeme povídat? Celý minulý týden se v Česku řešila jedna jediná věc, totiž kdo to byl, kdo vyhrál těch 2,9 miliardy. No. My jsme se tady o tom bavili taky, že je to vlastně strašně absurdně vysoká částka. Že já si nedovedu představit.
1: Je to prostě moc.
0: No, tak když
1: je to přehnaný.
0: Takhle, když si představíte, otevřete tu smartbanku, nebo co to máte v tom telefonu, internetbanku, tu aplikaci. A většinou jsme zvyklí, že tam.
1: A tam ta hláška. Obnos, který vám chce přistát na váš účet, se tam nevejde.
0: Prostě jako má to dva řádky, ta číslice, jo, najednou, to je úplně jako neuvěřitelné. Ale zase vyhrát takovouhle částku, já si myslím, že to může s leckými jako křápnout, když řeknu hodně vulgárně.
1: Já jsem přesně ten typ, který by se zbláznil.
0: Jo.
1: Nebo bych si to vůbec nepřipouštěla a prostě dělala bych jakože nic.
0: No ale zas na druhou stranu je dobré, že ty sázkové kanceláře na to myslí, na tady to riziko, protože třeba Olvin Česko nabízí všem výhercům vyšších částech psychologické, právní a dokonce i finanční poradenství.
1: Protože ta velká výhra může znamenat i velkou změnu v životě. Je to velká radost, příležitost splnit si svoje sny, ale taky je to samozřejmě velká odpovědnost.
0: A stojí za to využít odborné péče školených terapeutů k tomu, abyste si v klidu a v bezpečném prostředí srovnali myšlenky a sklidnili emoce.
1: Právní a finanční poradenství vám pomůže naplánovat a nastavit to, jak s těmi penězi nakládat.
0: V tu chvíli si můžete ujasnit, co proto potřebujete udělat i po právní stránce, pokud si přejete část výhry darovat třeba blízkým osobám nebo na charitu.
1: Odborníci na investice vám pravděpodobně řeknou, že není dobré dávat všechna ta vajíčka do jednoho jediného košíku.
0: Protože jedno ťuknete a rozbijou se i další, že jo?
1: No, to je
0: tak
1: pravda.
0: To holt je, no. No a ne každý z nás je odborníkem na finanční produkty a investice a každý má také trochu jiný vztah k riziku.
1: Dejte si tedy čas a zvažte využití odborných poradenství od spolehlivých odborníků, které vám Olvin pomůže zprostředkovat.

0: Velké hlavy jsou připraveny po 17. hodině nabídnou to nejlepší, co ze sebe dokážou vyždímat. A taky skvělou muziku. A jaká, že to bude?
1: Budou to třeba No Name. Nebo Pet Shop Boys. A nebo Pink. A předtím vším zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle sknoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
8: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
9: Já přeju hezké odpoledne taktéž. Dočasná ochrana Ukrajincům zůstane, bude mít ale jasná omezení. Hasiči, záchranáři a také policisté dnes na Vltavě cvičili srážku malé lodi a parníku. A se zdržením stále počítejte na dálnici D2 u Brna kvůli několika nehodám. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 2027. Nicméně s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po diskuzi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Pražští hasiči, zdravotničtí záchranáři a policisté dnes dopoledne na Vltavě mezi Železničním a Palackého mostem cvičili záchranu lidí po srážce malé lodi a parníku. Ve vodě bylo několik desítek figurantů. Další zranění pak byly na palubě parníku. Jednoho z nich evakuoval z lodi vrtulník. Detaily doplnil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
10: Dneska jsme mohli teda vidět cvičení složek integrovaného záchranného systému, které simulovalo srážku dvou lodí na řece Vltavě. V podstatě to cvičení bylo odstartováno po 10. hodině. My do nějakých 10 minut jsme měli na místě ty hlavní zástupce těch složek a první, co tak byla vlastně záchrana těch lidí, kteří byli v té vodě. Těch figurantů v té vodě bylo 33 a všechny se podařilo zachránit do nějaké půl hodinky, takže tam jsme splnili nějaký ten náš cíl.
9: Záchranáři simulovali situaci, která se skutečně stala v roce 2019 v Budapešti na Dunaji. Tehdy si nehoda vyžádala téměř 30 mrtvých. Maďarský premiér Peter Maďar dnes požádal nadcházející irské předsednictví Evropské unie, aby mu pomohlo zastavit disciplinární řízení, které proti jeho zemi už několik let vede Brusel kvůli porušování zásad demokracie a právního státu. Důvodem pro zájem této procedury bylo právě jejich porušování za vlády jeho předchůdce Viktora Orbána. Nový premiér Maďar si ostatně urovnání vztahu s Bruselem stanovil jako prioritu a teď už jsou vidět výsledky. Unie uvolní zmrazených více než 380 miliard korun v přepočtu, které Maďarsku blokovala kvůli Orbánově politice. Blíží se jubilejní už 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu na Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. I letos to bude nejen o sportu. Více k tomu řekla organizátorka Kateřina Neumannová.
11: Máme i skvělé novinky, ale naším hlavním cílem je opět podpora aktivního životního stylu. Vedle tradičních cyklistických závodů nově i Lipno Hybrid Run, který kombinuje běh a silová cvičení. Znovu známé tváře vedle Honzy Kollera nebo Romana Kreuzigera i motocyklový závodník Filip Salač. A nebudou chybět večerní koncerty a nově i odborné přednášky.
9: Festival na Lipně se bude konat od 14. do 23. srpna.
8: Frekvence 1.
7: Počasí.
9: V noci bude spíš zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku i oblačno, místy i přehánky, teploty 15 až 10 stupňů Celsia. Zítra potom budou teploty kolem 16 až 21, na východě až 23 stupňů Celsia. A zítra bude opět zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne později na Moravě a také i ve Slezsku občasný déšť. Odpoledne pak od západu bude proměnlivá oblačnost a místy přehánky i bouřky.
7: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A stále počítejte s uzavřenou dálnicí D2 před Brnem kvůli dvou tragickým nehodám.
12: Po nehodě dodávky a nákladního vozidla je stále uzavřena dálnice D2 na 8. kilometru, a to v obou směrech. Do Brna se jezdí posledním volným sjezdem na exitu Bučina 11. kilometr ve směru na Slovensko, pak 3. kilometr exit Hrlice. Půlhodinové zdržení na Pražském okruhu, a to od Zlíčina ve směru po Ořech. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech. Důvodem je silný provoz. Hlavního centra ředitelství silnic a dálnic ARA.
9: No a já přeju ještě také šťastnou cestu za Frekvenci 1, kde už pokračují velké hlavy.
13: Přijdeme každý den od pondělí do pátku a jsme tady pro vás. Velké hlavy.
0: Či kdo?
14: Ta výborná hudba, jako jsem si všiml, až teraz, jako to pak...
0: Jo, hezky hrajeme, viď?
14: No?
15: Já jsem si tady vám ještě řekl, než se do toho pustíme, otevřel lahvinku, aby by to líp šlo. A to víno je hnusný.
0: Fakt. Není.
15: Je sladký. Je
0: to jsme dostali, to je od tak. Našeho posluchače.
15: Aby bylo, jenom aby jsme vám jako řekli, ale jak to tady vypadá.
0: Začínáš být hrozně zelený. Jestli to není otrávený.
15: To bude ono, no.
14: Betlínské zelené, nepodarené, no.
0: Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
15: Martina Dejdara, který si stěžuje na létání.
16: A říká se Volt anebo Voltan?
14: No, to je otázka.
16: No, velká otázka.
0: Počkej, Volt?
14: Jeden je... Volt alebo jeden Volta?
0: Jo, takhle, já mám...
15: Prostě zavoláš si Volta a on tě odveze.
0: No právě, to jo.
16: A to je něco jiného, když strčíš mokrý prsty do zásob.
15: No, jo.
8: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: Pojďme do Řecka. V Řecku je na prodej opuštěný ostrov, stojí tolik, co nová garzonka v Praze. Leží v Egejském moři, má rozlohu přes 40 hektarů, 0,7 tam. Zájemci za něj zaplatí asi 6 milionů korun.
15: Helejte, jak tam nemůže dojet košík nebo rohlík, tak nebrát, jeden by zahynul hlady.
16: Počkej, ale zase... Tam budeš mít lepší sousedy, než v tom pražském bytě.
14: No počkej, ale veď tam nebudu žádný sousedy.
16: No právě.
0: Jako vem si, že bys jezdil prostě o víkendu do letního sídla.
16: Na ostrov.
0: Na ostrov.
15: No dálko.
16: Bych tam jezdil dálko. Každý pátek.
15: Já nedojedu ani na Vinohrady, zkuším.
8: Velké hlavy.
7: Jana a Nik.

0: Martin Dejdar kritizoval letecké společnosti a já s ním souhlasím.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Martin Dejdar se pořádně rozohnil kvůli cestování letadlem. Na sociálních sítích si postěžoval, že dneska si cestující dělají check-in sami, odbavují si kufry sami, celkově mají pocit, že za drahé letenky dělají práci za aerolinky si sami.
3: Já myslím, že on má vlastně pravdu, oni totiž za chvilku budou chtít, aby jsme sami řídili letadlo.
2: Přesně.
4: Je to vtipný, že si kupujeme, že si můžeme jako to obsloužit sami.
2: To je ale vtipný, no. To je fakt jako...
5: Já nevím, či to věci, ale na Slovensku už
4: ne.
5: Počkejte, jako aby som to trošku konkurencia. No. Tam už vznikol u nás moderný verejný dom, ano. Volá sa Urob si sám.
4: A jste za ní rádi, víš?
3: Zaplatí za to 600 euro.
2: Honím kový dom.

0: Nejlepší koňak je VSOP, se říká, jo. A koňak, víte, že se podává teplej. Normálně se musí jako ohřát.
1: Fakt.
0: No,
2: vážně.
0: No, já jsem někde pil nějaký koňak.
1: Takže do plecháčku.
0: No ne.
2: Na sluníčku.
0: VSOP.
3: No takto. Koňak Rémy Martin Louis 13. je považovaný za absolutní vrchol luxusu. Čím je originální? Akože velmi ma to prekvapilo.
1: Jakou přísadou?
0: No určitě.
3: No takto. Tam je 1200 různých vinných destilátů v tomto jako koňaku.
0: Ty to splet, viď?
3: Ale ta příprava, ta je nějakým způsobem pecka.
1: Musí to projít?
3: Musí.
0: Musí to být nějakým sudu, v kterém bylo něco jiného.
2: Musí to projít traktem.
1: No jasně, to je vyzvrácený želvama.
3: Ne. Takže.
2: Proto je to tak drahý, protože to trvá.
0: Tak co tam je?
3: Koňák Louis 13.
2: Já jsem na to přišel.
3: Takto. Sklepmistr, který ho chystá, ho s největšou pravděpodobností nikdy neochutná, protože zraje 40 až 100 rokov. To je frajerina.
1: A kolik stojí taková dobrota?
0: No strašně.
1: Jako ostrov v Řecku.
0: Dva.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírá

0: Tak Volta alebo Volt? Bavíme sa o elektrickom prúde.
1: No my už sme to nakousli na začátku.
2: Podľa mňa Volt.
1: Ja bych taky řekl, že to byl
0: ale
1: James...
0: Ale asi bude Volta.
1: James Watt. Ale ja svat.
0: Pretože pani Meloniová...
2: Mne nikdy nešla fyzika.
0: V Taliansku sa rozhodla, že mu vzdá veľký hold a že sa to bude správne skloňovať.
2: Volt? Dostane hold.
0: No, dobré, Jani.
1: Ty jsi normálne Meloniová.
3: Nebyla si Uča?
2: Tak to rozeberem za chvilku.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se rozhodla napravit historickou křivdu. Navrhuje, aby jednotka elektrického napětí volt změnila svůj název. Nově by se totiž měla jmenovat Volta podle italského fyzika Alessandra Volty.
3: Hele, ale jako já musím souhlasit, že v té elektrice je hrozný bordel. Je ten chaos v obvodech, ten už je úplně nesnesitelný.
0: Že? Je potřeba to nějak zjednotit. Přesně. Ale takto. Já jsem zvědavý, či hodinu rukavicu zdvihne John Travolta.
2: Jo.
0: Jo, tak!
1: Ty seš dobrý.
2: No. To je takový slovenský fóreček.
0: Však on je od nás, Johnny Travolta, Spišská Nová Ves.

0: Komplikovaně položená otázka. Zbytečně komplikovaně položená otázka.
1: Přátelé velkých hlav na frekvenci 1. Tady kolega zbytečně položí komplikovanou otázku.
2: Jako, znáte vůbec typ zbytečných otázek?
0: Akože dá se to povedat oveľa jednoduše, ale já to zbytečně povím komplikovaně.
2: Ne, jako je obecně zbytečná otázka. Například? Ty přijdeš a oni se tě zeptají, ty jsi tady?
3: Jo.
0: Ty ještě žiješ?
2: To se ptají Miky, že znaš často.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Takže, priatelia, tu je ta otázka, poviem to iba raz a fakt nehľadajte v tom žiadnu vedu.
2: Má to přeložit, jo?
0: Nie, vy iba poviete, aká je odpoveď na tú moju otázku. Takže, ako sa nazýva sklenená tabuľa s lesklou vrstvou utvárajúca odrážením svetelných lúčov plošný obraz predmetov pred ňou postavených?
1: Zrcadlo.
0: Zrcadlo.
3: A takhle to mají složitě napsané.
0: No, to ja schválne, či vám to dvojde a jemu to došlo.
2: Počkej, si vem, jdeš k maturitě a musíš tohle umieť, tuhle definici.
0: Že je úplne blbosť
2: pritom.
1: Tak jako z hlediska globálního aspektu je to v zásadě rentabilní.
3: Budete

0: dát. Veronika Jeníková, taková ta macatá, prsatá holka, má dneska narozeniny.
1: Jak to víš?
0: On se mi vždycky líbila, ta prsa.
2: Mohli se potkat.
3: Říká se ta herečka.
1: Ta herečka, počkej, v jakém filmu to bylo?
4: Boniakli.
0: Přece dělali to,
4: Evička,
0: dělali to spolu ve dveřích. No. Bylo to hezký. Hm?
4: Tak Jana už googlí, mezi tím položím otázku. Vidíš, no.
1: Ne, to je Veronika.
4: A, no, to je to Veronika.
1: Je to Veronika. Veronika, tak to je ona, ale ta hrála, víte v čem? Ještě hrála v Domu smutku.
4: A to nevím. Je,
1: tam hrála s Chýlkovou.
0: Dobře, tak jedeme dál.
3: No, tak my máme vzpomínku na...
0: My máme na velký prsa prostě.
1: To bylo z vězení. Přítelkyně z Domu smutku.
4: Tak, přesně tak, Ivana Chýlková. No, no, no. Takže je starší Veronika Jeníková, alebo atentát na Kennedyho v Dallase. No, tak to by jsem trošku už.
0: Já vám řeknu přesně. Já vám něco ale řeknu. Já to vím. Jako nevím, kdy Jeníková se narodila, ale vím, že já jsem se narodil a 4 měsíce po mně zastřelili Kennedy.
4: Správně, v 63.
1: No tak v tom případě.
0: A já nevím, kolik je Jeníkový.
1: Je ten atentát starší.
3: Taky si myslím, že atentát je starší.
4: Protože... Ale iba o rok.
1: No, je 61.
4: 62.
1: Dva. A, pardon.
4: Jení, no, tak nevadí.
3: Takhle, ty to srovnáváš jako Bobáka s Googlem?
4: Ano, to se nedá.
3: To se nedá.

0: raz, dva, tři.
1: Tak tedy jdeme do finále.
2: No, víte, že mám rád jídlo, ne?
3: Mám fouknout.
2: Jo. Já jsem si onehdá v mexické restauraci, objednal trapas. Mm-hmm. Přání mi bylo splněno v podstatě okamžitě. Si jako rozumím.
3: Aha, tapas. No, trapas.
2: No jo.
0: To je prostě, já furt taky nějaký foie dělám.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
10: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
9: Takže tak.
10: Volejte AAA Auto 800 110 800.
11: Nenechte si ujít výprodej Věstku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Věst Scandinavian Sleeping and Living.
12: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
13: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
12: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
13: Co si vezmu na sebe?
12: Zalando.
14: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
15: A dneska večer s nimi Ondra Albrecht, vítej. Hezký bod večer. Policie zadržela v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku osobu podezřelou z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči od rána pokračují v prohledávání okolí místa nálezu. Tajvanská vláda dnes slíbila zřídit nový fond ve výši asi 1 miliardy a 200 milionů korun s cílem podpořit větší tajvanské investice v Česku a naopak. Oznámila to na závěr návštěvy předsedy českého senátu Miloše Vystrčila. 19-letá tenistka Mira Andrejevová z Ruska postoupila poprvé v kariéře do finále Roland Garros. Ukrajinku Martu Kostukovou dnes porazila na pařížské Antuce 6-1 a 6-3. A hostem Press klubu už za chvíli bude analytik Czech News Center Petr Dimun. Jakub Weinlich se bude ptát na plány vlády v oblasti justice, jako je třeba návrh zákona o odčerpání majetku nevysvětlitelného původu.
14: Frekvence 1.
4: Počasí.
15: Zítra budou teploty kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na východě 23. Bude spíš zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne už ale i na Moravě a ve Slezsku. A přidá se občasný déšť, místy přehánky, ojediněle také bouřky.
4: Frekvence 1.
14: Doprava.
15: Doprava na dálnici D2 je u Brna stále zastavená a podle posledních informací to tak ještě několik hodin zůstane.
16: Po nehodě je stále uzavřená dálnice D2 na 8. kilometru a to v obou směrech. Do Brna je posledním volným sjezdem 11. kilometr exit Bučina ve směru na Slovensko, pak 3. kilometr exit Chrlice. Půlhodinové zdržení stále na Pražském okruhu a to od Zlíčina ve směru po Ořech. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech. K nehodě dodávky a nákladního vozidla došlo na 39. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Adam.
14: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinlich a host.
17: Další Press Club právě začal, dnes přetáčíme kvůli časové vytíženosti dnešního hosta, kterým je analytik Czech News Center Petr Dimun. Vítej a díky za tvůj čas.
18: Dobrý den, ahoj.
17: Já jen pro naše posluchače osvětlíme, my se známe léta, takže si budeme při tomhletom rozhovoru tykat. Ty se věnuješ především otázkám justice a práva. V téhle oblasti se toho děje poměrně hodně. Mám pocit, že ministr spravedlnosti Jeroným Tejc týden co týden předkládá jeden až dva návrhy. Nezapleveluje se tady tak trochu to justiční prostředí a to právo české?
18: Obecně na tu otázku musím odpovědět ano, ale upřímně na druhou stranu, ono to je průvodním jevem v poslední době každé nastupující vlády, že chrlí novely, chrlí návrhy zákonů, ať už z vlastní dílny, anebo zákonů, které zdědila po té vládě předchozí.
17: A jsou to zákony potřebné nebo líbivé?
18: Ještě bych tomu dodal ještě novinkou, která se v poslední době jako bohužel ustálila v praxi, takže, že aby se celý legislativní proces urychlil, tak i samotní ministři předkládají, pokud jsou poslanci, tak formou poslanecké iniciativy některé zákony, což je problém z toho důvodu, že se obchází připomínkové řízení, což je způsob a systém, kde může i odborná veřejnost a další instituce vyjádřit své připomínky a vyselektují se ty největší problémy. Na tu tvoji dodatečnou otázku, no z velké části, bohužel aktuálně musím říci, že jsou to podbízivé a líbivé novely s velkými potenciálními problémy pro praxi.
17: A proč to ty ministři dělají? Konkrétně, když budeme mluvit teďka tedy o ministru Tejcovi, ale jsou tak i další.
18: Jeroným Tejc, aby jsme byli upřímní, nebo abychom byli objektivní, tak není sám. Já v poslední době zvláště sleduji aktivitu ministerstva financí a ministerstva vnitra. Pokud zmíním ministerstvo financí, tak je to trio zákonů, které dávám k pozornosti posluchačům. Jsou to zákony o ekonomické ochraně státu, zákon o finančně analytickém útvaru a změnový zákon, který provádí změny v další zákony spolu související s těmito dvěma zákony. To jsou naprosto klíčové věci, protože mimo jiné velmi zásadním způsobem omezují samostatnost advokátů a české advokacie.
17: A vůbec čemu se ohradila i advokátní
18: velmi zásadním způsobem. Jo, pokud se tady bavíme o tom, že vláda Andreje Babiše má útočit na veřejnoprávní média, můžeme se o tom bavit, můžeme se svářet, můžeme o tom diskutovat, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat, ale stejně velká, ne-li větší pozornost by se měla věnovat těmto zákonům, protože tady vedle toho, že se nabourává dosavadní autonomie a samostatnost české advokacie mimo jiné, tak tady se buduje naprosto olbřímý, podle mě nejmocnější v podstatě tajná služba, která bude mít hled do celého dění prostě ve finančním sektoru.
17: A pak je tady také ještě zákon, jestli jsem dobře zaregistroval, který by povolil třetím osobám, které nejsou součástí trestního řízení, nahlížení do spisů.
18: To se naštěstí se podařilo, a teď nechci říct, že i mojí iniciativou, nebo tím, že jsem o tom napsal, upozornil na to, to se podařilo nakonec tomu předejít. Článek, který vyšel, tak vyvolal ostrou reakci ministerstva. Nakonec zjistili, že to tam opravdu v tom návrhu je, že to tam zůstalo asi nějakým nedopatřením, tak nakonec bohu díky tato věc z toho vypadne, protože to se znovu otevíral prostor pro tu neblahou praxi v České republice a to jsou úniky z trestního řízení.
17: Pojďme se ještě vrátit k tomu, kdy jsem se ptal, kolik těch návrhů předkládá Jeroným Tejc. My se pak ještě dostaneme ke dalším konkrétním návrhům. Jedním z těch podle mýho možná trošku populistických návrhů je, a řada lidí se tomu smála, my jsme se o tom bavili i tady těsně před tím natáčením, zákon o neplacení výživného. Ty jsi upozorňoval na to, že se vlastně nějakým způsobem vrací trestnost, pakliže se neplatí. A pak je tam také návrh, který mně přijde poměrně úsměvný. Neplatíš-li výživné, zabavíme ti rybářský lístek, to znamená, neplatíš výživné, budeš mít zákaz chození na ryby, když bych to měl tak jako jednoduše říct.
18: Abychom byli úplně přesní, tak ten návrh zatím tedy nepadl, pouze o tom pan ministr Tejc mluví, že by si dokázal představit, že pro zvýšení ochoty platit alimenty by bylo možné vedle toho, že už se zabavuje řidičský průkaz, tak zabavovat i jiné oprávnění, typicky myslivecký lístek, rybářský lístek, zbrojní průkaz a podobné věci. Ono se to zdá úsměvné, ale já si nemyslím, že to tak jakoby je k smíchu. Je to jedna z forem, jak netrestním způsobem, nekriminalizačním způsobem docílit toho, že ti lidé jakoby by mohli si říct si OK, no, tak než budu postupovat nějaká rizika.
17: Dobře, ale to jsou většinou zájmové věci.
18: Jo, jo, ale ten, my musíme ty lidi donutit, aby ty alimenty platili. Já jsem zastánce a dlouhodobě to říkám, že není důvod ty lidi zavírat do vězení, protože výsledkem je, že ty alimenty stejně nebudou platit, akorát jako to bude stát peníze a ve výsledku oni přijdou o ekonomickou aktivitu na svobodě. My musíme najít způsob, jak ty lidi donutit k tomu, aby pracovali, respektive aby při té práci i ty alimenty platili, a trestní právo tady má být až ultima ratio. Bohužel za minulé vlády, bohu díky za minulé vlády, tady se to prosadilo, změnil se zákon, ještě tuším, že to byl před minulý rok, takže to vstoupilo v platnost letošní rok, že se zmírnila ta, řekněme, kriminalizace toho neplacení alimentu pouze na úzký segment, to znamená úmyslně uvést někoho do velké tísně. Bohužel tato současná vláda řekla prostě si, že má jiný politický názor, jiný politický směr a že bude lépe se vrátit zpátky k tomu trestání. K tomuto názoru se bohužel přiklonili i někteří dnes opoziční poslanci, dříve koaliční, můžu zmínit Jiřího Pospíšila z TOP 09, který na jednání ústavně právního výboru k mému překvapení prohlásil, že mu plné kriminály nevadí.
17: Bývalý ministr spravedlnosti.
18: Bývalý ministr spravedlnosti za pravicovou stranu, myslím si, že to je poměrně úsměvné vyjádření.
17: Říká v dnešním Pressklubu na Frekvenci 1 analytik Czech News Center Petr Dimun.
19: Frekvence 1 Pressklub. Každý den aktuální host.
17: Petře, pak je tady také ještě zákon, velká novinka, ty jsi to tuším v jednom ze svých článků na info.cz nazval jako revoluci v trestním právu. Mám na mysli zákon o odčerpávání podezřelého majetku. Můžeme říct, o co konkrétně jde?
18: Je to jeden z těch zákonů, nebo návrh zákonů, který se odvolává na evropskou směrnici, na povinnost tedy provést evropské právo v české legislativě. Při bližším čtení a bližším kritickém probírání nebo kritickém čtení toho zákona postupně člověk zjistí, že je to takzvaný ten gold plating, to znamená, že se tady výrazným způsobem nad povinnosti nám ukládané evropskou legislativou rozšiřují povinnosti a přidávají se ty české speciality.
17: Čili jsme papežtější než papež.
18: Jsme papežtější než papež. Problém tohoto návrhu je, že pokud bychom se vstoupili úplně do toho, do těch střev, tak on se nějak nazývá, aktuálně byl překřtěn tady na ten zákon o čerpávání majetku nevysvětleného původu. Původně se jmenoval, nebo ten původní návrh se jmenoval ještě hůře, ten se jmenoval zákon o odčerpávání podezřelého majetku, což je ještě prostě mnohem jakoby vágnější pojem než nevysvětlený majetek, ale budiš. Jeho základní nebo zásadní problém je, že konstruuje povinnost tedy, nebo respektive konstruuje institut zabavení toho majetku a jeho odčerpání na základě toho, že by tady nebyla jistota, že ten majetek pochází z trestné činnosti, pouze by soud nabyl přesvědčení, že by ten majetek
17: že by to tak mohlo být.
18: To znamená, velmi výrazným způsobem se snižuje ten důkazní standard. A nejsem sám, odborníci na trestní právo jsou zděšení. Měl jsem v podcastu pana profesora Tomáše Křivnu,
17: profesora na trestní právo,
18: vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty v Praze. Měl jsem možnost se bavit i s lidmi z praxe, bývalými státními zástupci z nejvyššího státního zastupitelství, i se soudci nejvyššího soudu, kteří se k tomu velmi zásadním způsobem negativně vyjádřili. Oni mají poměrně jasně specifikovanou obavu, že by to bylo velmi, že by to mohlo být velmi zásadním způsobem zneužíváno.
17: To znamená, že by mohl být kriminalizován i někdo, kdo nemá s daným trestním řízením co společného?
18: Přesně tak, že by se prostě jakoby otevřeli dveře k tomu, že by mohl být zabavován majetek i lidem, kteří prostě jaksi v vozovkách neměli vůbec nic společného s danou trestnou činností. Ten zákon obsahoval i takovou věc, že ti podezřelí, kteří by mohli býti terčem zájmu orgánů činných v trestním řízení pro účely zabavení majetku nevysvětleného původu, by mohli být i ti, kteří se třeba náhodou zdržovali v místech, kde se nacházeli zrovna lidé, kteří byli podezřelí tedy a odsouzení například za majetkovou trestnou činnost.
17: Dobře, ministr už předložil tento zákon do legislativního procesu. Předpokládám, že Mimochodem, vrátím se možná na začátek, předložil ho jako ministr nebo jako poslanec?
18: Tak, tento zákon předložil jako ministr, ale ono má jako mnohem ještě problematičtější genezi, protože ho nemůžeme přikládat k vině této vlády. Ten zákon vznikal poměrně, nechci v utajení, ale v tichosti na ministerstvu spravedlnosti ještě za bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který ovšem, protože je to protřelý politik, tak si nedovolil tento návrh zákona předložit ke schválení vládě, jak to říci, strčil ho do šuplíku, předložila ho do vlastně toho posledního stády legislativního procesu až jeho nástupkyně Eva Decroix. A vládě ho nakonec tedy překládal po té, co ho projednal legislativní rada vlády, až minister spravedlnosti Rudým Tejc. Ergo jeho argument nepřikládejte nám za vinu tento zákon je do jisté míry pravdivý. Já mu ovšem vyčítám, že, a mám to podezření, že si v té, alespoň té první fázi neuvědomil, co všechno ten zákon obsahuje a že teprve ex post jakoby zjišťoval, co všechno prostě v tom zákoně je napsáno. Nechci říct, že mi to potvrdil aktuálně v mém podcastu, ale v pondělí bude venku podcast, který jsem natáčel s ním, kde řekl, ano, jsem realista, ty námitky, které zazněly, prostě mimo jiné i v tvých článcích, tak jsem musel akceptovat, zároveň je tady nějaká politická realita vyvolaná prostě jaksi těmi kritickými hlasy a ty zásadní problémové body budu muset změnit.
17: Čili ten zákon zůstává v legislativním procesu?
18: Zůstává v legislativním procesu, on už je v poslanecké sněmovně. Mimo jiné Česká advokátní komora řekla prostě všechno špatně, stáhněte toho, dejte ho zpátky.
17: Já to se ptám, jestli právě ministr nerozhodl.
18: Ne, nakonec ne, ale půjde cestou, on to nechce nazývat komplexním pozměňovacím návrhem, ale zásadním pozměňovacím návrhem, který bude vypouštět a přeformulovávat a zpřesňovat ty základní problémové body. Například právě i to, jaký důkazní standard má být pro ten proces zabavování toho majetku.
17: Na co vlastně takový zákon potřebujeme? Není už možné se na takovýto majetek podívat dnes?
18: Je to možné, právě ti lidé z praxe říkají, že tady máme nějakou legislativu, která by samozřejmě byla k tomu možná dokonce navrhují nějaké drobné změny. Námitka druhé strany, to znamená prostě aktuálně tedy vlády a ministerstev, které ten zákon překlady, je, že to je nedostatečné, že to nevyhuje právě požadavkům Evropské unie. Snad dojdeme k nějakému rozumnému kompromisu a ty nejděsivější body typicky, že by byly v podezření lidé, kteří se náhodou setkávají s lidmi z kriminálního prostředí, což jsou například advokáti, kteří logicky přicházejí do styku s těmito lidmi, nebo právě ten nízký důkazní standard pro zahájení toho řízení a pro potenciální zabavení toho majetku, tak z toho buď vypadnou úplně, anebo budou výrazným způsobem přesměnit tak, aby nedocházelo, nebo aby se zúžil ten prostor pro to zneužití.
17: Posloucháte Pressclub na Frekvenci 1 a dnes je hostem analytik Czech News Center Petr Dimuna.
19: Frekvence 1 Pressclub. Každý den aktuální host.
17: Protože ty máš vhled do justice asi jak jako málo kdo tady v České republice, troufnu si říct, co se děje uvnitř? Proč nám například podala rezignaci Petra Lastovecká po 25 letech ve funkci?
18: No, pokud se bavíme konkrétně o Petře Lastovecké, tak to je samozřejmě prostě složitý případ, který souvisí s tou nešťastnou takzvanou bitcoinovou kauzou.
17: Ona byla stažená z toho vyšetřovacího týmu? Řeknuli to tak? Nebo?
18: Týmu, netýmu?
17: Ano, z týmu vyšetřovatelů.
18: Okolnosti, které asi, kolem toho byly samozřejmě problematické. Mhm. Možná si diváci, posluchači vzpomenou na to, že tady byla nějaká tisková konference nejvyšší státní zástupkyně, jejího náměstka, vrchního státního zástupce v Olomouci, dozorové státní zástupkyně nad tím případem bitcoinů, což si nepamatuju, že by takhle olbřímý bombastická tisková konference v tomto obsazení k jedné konkrétní věci a vlastně k jedné konkrétní státní zástupkyni, která tam nebyla jmenovaná, tak byla svolána. A ta v podstatě by směřovala právě prostě, nebo zazněla tam nemalá kritika, byť ne úplně jmenovitá, směrem k práci právě Petry Lastovecké. Ona se potom nějakým způsobem bránila v médiích, dala rozhovor pro Český rozhlas, který byl poté jaksi předmětem výtky, kterou ona dostala od svého nadřízeného Vítka je nejmenším možný způsob, jak postihnout státního zástupce anebo soudce. Pak už následuje jenom kárná žaloba, respektive důtka a kárná žaloba. Takže nejmírnější postih. Ona s tím, s tou Vítkou nesouhlasila, podala námitky, ale jak je vidět, tak v těch námitkách a později i v dalších vyjádřeních ona popsala širší problém, který má se současnou situací ve státním zastupitelství. Popsala ten problém tak, že se jedná o organizaci, ve které se rozmáhá alibismus, strach a obavy, že už se vytrácí odbornost a podobné věci.
17: Jsi to na nějakou politizaci státního zastupitelství?
18: Ne, vůbec ne. Tady se nejedná o politizaci ani náhodou. Tady se jedná o, jak to říci, dlouhodobě neřešené personální, věcné spory, které a problémy, které se jenom utemovaly a možná i znásobily nástupem Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Ona svého času představovala nějakou novou krev, živou krev, nový přístup pro řešení prostě problémů ve státním zastupitelství. Vzpomínáme si na ty bombastické titulky Katány, Sufní a tak dále. Já už tehdy jsem patřil spíše k těm kritikům a varoval jsem před tím, aby byly spojeny moc velké naděje a varoval jsem před tady ty zbytečnými bombastickými titulky. On čas mi dává za pravdu.
17: On se nám pomalu nachyluje čas, právě se chci zeptat. On se ministr spravedlnosti má potkat právě s paní Lastoveckou. Pak by se měl potkat s Lenkou Bradáčovou, nejvyšší státní zástupkyní. Dají se očekávat nějaké personální změny v rámci zastupitelství?
18: Ne, myslím si, postavení Lenky Bradáčové je stále přes všechny kritické hlasy, které se čím dál častěji uzývají ze státního zastupitelství. A mimochodem v tom podcastu, který bude v pondělí na Info.cz, tak ministr Tejc řekl, že i on musí uznat, že se zintenzivňují i kritické hlasy k situaci ve státním zastupitelství a proto také chce slyšet názory jak paní Lastovecké, tak Lenky Bradáčové.
17: Říká v dnešním Presklubu na Frekvenci 1 Petr Dimun, který byl hostem čtvrtečního Presklubu. Díky moc za to a někdy příště naslyšenou.
18: Děkuji za pozvání a dobrý den.
17: Od mikrofonu sloučí také Jakub Vajnek.
20: Presklub Frekvenci 1. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
21: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
22: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
23: Frekvence 1.
24: To nejlepší z muziky.
23: Z každého roku vybíráme jen ty.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2007. Gratulujeme.
2: Dobrý večer, přátelé, od mikrofonu Frekvence 1. Moc jsem se na vás těšil, venku je ještě příjemný letní podvečer, i když zítra už budete dalejt, tak si ten čtvrtek užijte. A chci se vás zeptat takhle v 18.22. Chtěli byste zažít činasky v rámci Open Air léta 2026 na vlastní kůži, oči, uši, no prostě tam být osobně? Jestli je odpověď ano, tak zůstaňte napřímo s Frekvencí 1, protože činasky vyrazí už příští sobotu na svou letní tour, navštíví 18 měst napříč celým Českem a já tady pro vás budu mít dva lístky. A vy si dokonce můžete vybrat kterékoliv z těch 18 míst a vyrazit tam na účet Frekvence 1 a na pozvání kapely. Jak ty lístky získat? Je to velmi jednoduché. Nastražte dobře uši, od teď až do 19 hodin bedlivě poslouchejte. Pustím vám tam činasky. Nečekaně někdy prostě v těch dalších 40 minutách. A jakmile je uslyšíte, na nic nečekejte, zvedněte telefon a volejte do studia. Číslo znáte, je to 257 403 9. Ten třetí z vás bere lístky a jde si užít činasky Open Air léto 2026.
1: Frekvence 1
0: a Ondra Kubala.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Pokud máte rádi jižní Čechy, nebo pokud pojedete tento víkend na jih Čech, víte co? Zastavte se v Plané nad Lužnicí. U místní základní školy. Tady je totiž něco, co rozdělilo obyvatele Plané nad Lužnicí na dva tábory a vzbudilo doslova bouři na sociálních sítích. A mluvím o soše. A teď, proč by socha vzbudila nějaký takový rozruch? Zvlášť v roce 2026 jsme otevřená společnost, ať je tam cokoliv, tak pane bože, co se může dít? No, je to docela vtipné. Dívám se tady na fotku té sochy. V Plané nad Lužnicí se totiž odehrálo kamenosochařské sympózium. A začalo velmi zajímavě, protože sochaři tady před několika dny rozmístili celkem 6 soch na téma voda. No a pak je tady taková jedna socha, která stojí přímo před základní školou, která se jmenuje Kapka vody stékající ze skály, ale obyvatelé města tomu nevěří, že tohle je kapka vody stékající ze skály a jsou bytostně přesvědčeni, když se na ten obří monolit podíváte, že to je spíš mužský povadlí to, chlouba. A teď se to jako rozjelo v Plané nad Lužnicí. A komentáře na sociálních sítích jsou geniální. Třeba tiše zírám, tedy zrození kapky mi to opravdu při vší fantazii nepřipomíná, píše jedna z obyvatelek Plané. Nebo nepochopila jsem, co to je, ale ať je to, co je to, je to docela odporný, přidává komentář další žena. Zajímavé je, že to komentují teda hlavně dámy. A nebo jiný komentář, pane bože, vždyť to vypadá jako penis. Ne, prosím vás, takže pokud pojedete kolem základní školy v Plané nad Lužnicích, je to zrození vody. Kapka stékající ze skály. Nic jiného si pod tím nepředstavujte, ale myslím si, že to chce za to vidět. To je něco, jako musíte prostě vidět odloj v Brně, tak musíte vidět tuhle sochu v Plané nad Lužnicí. Jak se říká na sociálních sítích, sdílejte, než to smažou, jo? Ta bouře je kolem té sochy tak obrovská, že nevím, jestli tam dlouho vydrží. Tak se tam třeba cestou na víkend stavte.

0: Řeknu vám, dívám se tady ve studiu na naše telefony a zvoní jako o život. Jasně, jsou to činasky, nemá cenu to zapírat a vy máte chuť vyrazit na jejich Open Air Festival 2026. Říkali jsme třetí volající, tak je čas provětrat naše telefonní linky. Tady Frekvence 1, Ondra, dobrý den, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Vladimír.
0: Milý Vladimíre, čekám na třetího a vy jste tentokrát první. Za normálních okolností by to vedlo k víře, ale tentokrát bohužel ne. Tak se s vámi rozloučím a zkoušejte znova, jo? Naslyšenou.

0: No tak jo, tak zkusíme někoho dalšího. Frekvence 1, Ondra, dobrý večer. Je tam někdo? Hele, tam nikdo není, no tak nic. Tak zkusíme třeba tohle číslo. Frekvence 1, dobrý večer.
1: Frekvence 1, dobrý večer.
0: A slyším sám sebe. Teda s váma je lidi dneska sranda s tou soutěží. Mám někoho na drátě?
1: Mám někoho na drátě?
2: Já jsem se dovolila.
0: No jo, já jsem Ondra, kdo tam?
2: Dobrý den.
0: No a kdo je na druhé straně?
2: Janová.
0: A křestní, já jsem Ondra.
2: Karolína.
0: Karolíno, ahoj. Voláš mi jako druhá. A tu cenu dneska získá ten, kdo zavolá jako třetí. Tak zatím to ještě vyhra není, ale zkoušej volat dál. Jo? Zatím. Ahoj.
2: Tak jo. Na

0: teď už to vyjde.
1: Přátelé, je čas zvednout toho třetího. Tady je Frekvence 1, kdo tam?
2: Ahoj, tady Jana.
1: Milá Jano, jdeš na činasky! Víš co, tak mi vydrž na drátě a necháme je dospívat a pak dáme

0: Šinasky Open Air léto 2026, přátelé. A my už víme, že na účet Frekvence 1 na pozvání kapely vyráží Jana. Takže Jano, dobrý večer ještě jednou, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Odkud?
1: Z Kolína.
0: Z Kolína. Šinasky vyrazí už příští sobotu, 13.6. a postupně až do 11. září objedou celkem 18 měst v Česku. Bude to hlavně v amfiteátrech, v zámeckých zahradách, v parcích, v letních kinech. Ale pozor, teďko, na co dostáváš lístky, jo? Nepůjde jenom zdaleka o koncert Šinasky, ale ten program je na celý večer. Startuje vždycky už od 17 hodin a vystoupí tady třeba hudební hosté jako Ondra Ruml, Vega Elektra, Nedivoč a další. A potom se můžeš těšit na setkání s kapelou, společný focení, je tam obrovský doprovodný program a Šinasky, nebude to jako na festiáku, že zahrajou 50 minut a jdou, ale slibujou dvouhodinovou show svých největších hitů. Tak, jak ti to zní?
1: Úplně úžasně.
0: Nemůžeš uvěřit tomu, že jdeš ty.
1: Vůbec.
0: Těch míst na výběr, když jsi z Kolína, v tvém okolí bude jako nespočet. Vlašim je kousíček, Slaný sice přes Prahu, ale taky v rámci středočeského kraje. Strakonice, Litomyšl od Kolína kousíček, dívám se, to je 15.8. Tak mrkni prosím pěkně na chinasky.cz, aby si si vybrala ten termín a to místo, kam budeš chtít jíst, protože je to na tobě. 18 koncertů open air a vyber si, který chceš.
1: To je úžasný.
0: Mám fakt radost. Tak jo, Jano, vydrž mi na drátě, vezmu si ještě kontakt a gratuluju k výhře. Ahoj.
1: Děkuju, ahoj.

0: svůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: No a úderem 19. taky Ondra Albrecht. Jak se máš?
6: Mám se dobře. Hezký večer.
5: Dobrý večer.
6: Policie zadržela osobu v souvislosti s nálezem části lidského těla na Sokolovsku. Karolina Maňasová překonala český rekord v běhu na 100 metrů. A dálnice D2 u Brna bude ještě několik hodin zavřená kvůli nehodě. Policie zadržela v souvislosti s nálezem části lidského těla v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku osobu podezřelou z násilného trestného činu. Desítky policistů, psovodi, strážníci i hasiči od rána pokračují v prohledávání okolí místa nálezu. Pátrají také na cyklostezce a prohledávají město. Více informací zatím nechtěla policie zveřejnit. O nálezu informovali policisté dnes kolem 10. dopolední. Skoro 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Dobročinné obchody s různým zbožím nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace je však tento sektor v Česku stále vlastně na startu. Zmínila 3 základní benefity, které Reuse centra společnosti přináší.
7: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. Současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma. A v neposlední fázi šetří obecní rozpočty prostě tím, že navrací předměty zpět do oběhu a obce tyto předměty nemusí likvidovat.
6: V současnosti taková centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Zatímco v některých krajích funguje Reuse center několik, jsou regiony, kde jich je velmi málo, třeba Karlovarský nebo Moravskoslezský. S cílem ujistit šestici zemí západního Balkánu, že Evropská unie navzdory zdlouhavému přijímacímu procesu stále počítá s jejich budoucím členstvím, dorazili dnes do černohorského přímořského města Tivat prezidenti a premiéři unijních zemí. Každoroční summit s balkánskými státy, který začíná slavnostní večeří, zhodnotí stav přístupových rozhovorů a probere možnost posílení spolupráce zemí regionu s Evropskou unií. Konkrétní závěry ani stanovení horizontu pro vstup balkánských uchazečů členství, ale neformální schůzka nepřinese. Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve finále časem 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová čas 11,8 setin, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
6: Pojďme na počasí, teploty v noci budou kolem 10 stupňů Celsia a místy to může být kolem 15, postupně se začne zatahovat. Zítra potom čekáme, že ráno bude zataženo v Čechách, postupně během dne, ale také na Moravě a ve Slezsku a místy může také zapršet, ojediněle přijdou také bouřky, k večeru potom srážky ale budou postupně ubývat a budou ustávat až do vyjasnění. Teploty každopádně pro zítřek jen 16 až 21, na východě až 23 stupňů.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: A dálnici D2 před Brnem uzavřeli dnes odpoledne 2 tragické nehody. Aktuálně je poslední volný sjezd ve směru na Brno na kilometru 11 Blučina. Z tohoto důvodu policie také postupně osobní vozidla otáčí do protisměru a pouští je zpět. Dálnice na Břeclav se před 18. hodinou otevřela plně bez omezení.
8: Nehodě je stále uzavřená dálnice D2 na 8. kilometru a to v obou směrech. Do Brna je posledním volným sjezdem 11. kilometr exit Blučina ve směru na Slovensko, pak 3. kilometr exit Chrlice. Dvouhodinové zdržení stále na pražském okruhu, a to od Zlíčína ve směru po Ořech. V opačném směru se zdržíte do 10 minut od Lochkovského tunelu po Ořech. K nehodě dodávky a nákladního vozidla došlo na 39. kilometru dálnice D11 ve směru do Hradce Králové. Se zvýšenou opatrností však projedete bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Aram.
5: Tak šťastnou cestu teďka už pokračuje Ondra Kubala.
9: Ondráši, díky moc za zprávy. Tak si, přátelé, představte, že Dua Lipa se nám tajně vdala. Nevím, jak to máte vy, já jsem její velký fanoušek a ten manžel vypadá docela sympaticky. Za chviličku vám řeknu detaily.
4: Frekvence 1 a Ondra.

0: Tohle to jsou Backstreet Boys na Frekvenci 1, ale teď trochu změníme hudební žánr. Dua Lipa. Zpěvačka, jejíž rodiče pochází z Albánie, má divokou albánskou krev, vyrůstá v Británii a naposledy, když byla v Praze, tak doslova zbořila O2 arénu, když zpívala na ostří nože s Evou Farnou. A její muziku znáte i od nás. Třeba Physical, anebo Love Again. A musím říct, že já mám moc rád i písničku, kterou napsal Mark Ronson pro film Barbie. A právě natočila ji a zpěv ji propůjčila Dua Lipa. Tohle všechno je Dua Lipa, neuvěřitelně populární zpěvačka, dalo by se říct, že to je dneska globální celebrita. No a proč o ní mluvím? Přátelé, ona se v Londýně tajně vdala. Ano, vzala si svého partnera, kterým není nikdo jiný než britský herec a taky model, Callum Turner. A oni spolu začali randit na začátku roku 2024, média je poprvé, jak se říká, tak jako paparazzi přistihli je na večírku, když spolu tančili a dali se rychle dohromady rok 2025 sluby a teď najednou utajená svatba v Londýně. A myslím, že opravdu utajená. Ti dva se totiž vzali na radnici The Old Marylebone a byl to velmi intimní obřad, kterému přihlížela jenom rodina čítajících 8 lidí. Nikoho jiného na svoji svatbu, na tuhle oficiální část nepozvali. A tahle ta londýnská radnice je docela oblíbeným místem pro svatby celebrit. V minulosti si tady řekli ano, třeba Paul McCartney se svou ženou, nebo Ringo Starr, když už jsme u těch Beatles. A po obřadu píše britský bulvár, odjeli členové rodiny v doprovodu malého týmu ochranky zeleným Land Roverem, zatímco novomanželé usedli do taxíku a jedna z kolemjdoucích žen uvedla, že si rozruchu kolem všimla, ale jelikož to bylo tak jako naprosto v klidu a nenápadné, tak vůbec nepochopila, co se tam děje. No a podle zahraničních dalších médií byl sňatek v Londýně pouhou, ale formalitou. Pozor, protože Dua Lipa a Callum Turner plánují mnohem větší třídenní svatbu na Sicílii a má odstartovat dnes večer. A co je na tom pravdy, tak to myslím, že zjistíme v dalších dnech, protože britský bulvár si tohle nenechá určitě ujít. Dokonce se v britském deníku The Sun, s bulvárním deníku, to je něco jako náš Blesk, spekuluje o tom, že by tam měl dorazit i Elton John a měl by dokonce prý novomanželům zpívat. Ale všechno je to zatím prý. Tak uvidíme. Dost možná právě teď startuje ta veřejná, ne tak oficiální část svatby zpěvačky Dua Lipy. Nebo Dua Lipy. Mimochodem, když už o ní mluvíme, to je jedna z mála zpěvaček, u kterých fakt netuším, jak ji skloňovat. Jo? Třeba s kým? S Dua Lipou? S Dua Lipou? Z Dua Lipa? No, těžko říct. Rozhodně hlavně, že dělá fajn muziku a tu vám na Frekvenci 1 za chviličku posílám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Když se řekne herečka Martina Hudečková, tak si možná vybavíte některé její divadelní role, možná z nějakého seriálu, ale stoprocentně budete znát její hlas. Je to třeba Kelly z Beverly Hills, Baby z Hříšného tance, a nebo už řadu let a řadu sérií slavná Bridget Jonesová. Právě Martina Hudečková se stavila dnes ráno tady u nás na Frekvenci 1 na ranní kafe za Lubkou a za Mírou a tak si povídali o dabování filmů. A došlo i na to, jestli má raději filmy s dabingem, anebo to originální znění z titulky.
1: Víte, že to je vlastně pro mě otázka k zamyšlení, ale možná v tom kině dávám přednost originálu a titulkům, ale v televizi třeba, tak tam se držím dabingu. V televizi se držím zuby nechty dabingu. Zaprvé, abych věděla, co je nového ve světě dabingu, kdo se kam doškrábal a zestádl ke kterým rolím.
2: Aha, konkurence jako.
1: Jistě. Abych jako věděla, co se kde děje. Tak. A za druhý prostě taky se mi nechce v televizi číst titulky. Takže.
3: A děláte u toho něco třeba, že pletete u televize nebo tak háčkujete?
1: Ne.
3: Prostě tak jako nožky nahoru. A...
1: Tak to takhle. Jo, ale to musí jít některý z mých seriálů, který vidím už řekněme v případě, já nevím, Poirota nebo Slečny Marplové, to už bych ten díl viděla řekněme po 7., po 8., tak tam si dovolím u toho oškrábat brambory, jo. To třeba jo, nebo nakrájet mrkev, to jo. Ale jako když něco vidím poprvé, tak ne.
0: Přesně, nakrájet mrkev u Hercula Poirot, ideální recept od Martiny Hudečkové. Rozhodně zpátky k Bridget Jonesové. I v tom poslední filmu, který je natočený o Bridget Jones, jmenuje se Bridget Jones, Láskou šílená, propůjčila hlavní hrdince hlas. A tak nás zajímalo, co vlastně na ten poslední film říká.
1: Z těch ohlasů tak mám pocit, že spousta lidí uvítala ten přerod. Mm-hmm. No jaký pak přerod? Stáří. Jo, prostě. Uvítala, že tenhle zvláštní single, který se objevil před těmi 30 lety a byl to takový úkaz, tak dneska je to prostě paní v letech, která si nabrnkne mladého chlapce, teď myslím v tom posledním díle, ale už je to takové, je to nostalgické, je to melancholické, no a paní po ráno taky nemůže vstát, že jo, takže už jako prostě ty některé klouby vynechávají a do toho ty dvě malé děti, takže myslím, že spousta lidí to určitý zestárnutí, ale samozřejmě i zmoudření přivítala.
0: Jestli máte chuť, celý ranní rozhovor s Martinou Hudečkovou pro vás máme už teď na našem webu frekvence1.cz.

0: Míra Michálek na drátě, náš expert na výlety. Ahoj, Míro.
1: Dobrý večer, Ondřej, zdravím nejen tebe, ale do celé republiky, závidím ti tu krásnou písničku, kterou jsi teďka užil a musím se přiznat, že jsem toho Jacksona furt ještě neviděl a mrzí mě to, co ty?
0: No a jak to máš teda, black or white? Přiznej se.
1: Klidně to může být nejkud.
0: Obojí dohromady, chápu. Míro, prosím tě, proč ti volám? S Janí Knížkovou máte nový díl podcastu Jana a výlety na míru. Vy jste to tentokrát vzali na Kutnohorsko. Ale pozor, když se řekne Kutná hora, tak si každý představí UNESCO, chrám svaté Barbory, kostnici, kousek vedle. No ale vy jste objevili něco mnohem zajímavějšího. Povídej, přeháněj.
1: No já mám skoro pocit, že když se řekne Kutná hora, tak si všichni představí Koudelníkovi syna.
0: No to ale... jo, ten byl taky z Kutné hory, Koudelníkův syn.
1: Máš pravdu, my jsme tam objevili krásnou stezku, která vede vlastně údolím říčky Vrchlice. Je to stará stříbrná stezka, kde můžeš vyrazit vlastně a ponořit se do historie vlastně toho, když tam byli ještě ti havíři vlastně. Můžeš se podívat do těch starých štol, respektive nahlédnout, protože jsou většinou uzavřené, ale můžeš se podívat právě do celé té historie, kdy se tam kutala to stříbro a já nevím, co ještě všechno. A od toho samozřejmě Kutná hora, to všichni moc dobře víme, ale tahle trasa je neskutečně nádherná. Začíná vlastně v Kutné hoře, můžeš už vyrazit přímo z centrály, procházíš jako spodní částí Kutné hory, tam, kde teďka Rybičky měli ten koncert. Jo, a koukáš ze spoda na tu Barboru a na celou tu Kutnou horu, na tu starou část a je to vlastně úplně jiný pohled a podle mě hezčí než ze zora. No a pokračuješ dál a procházíš fantastickou krajinou vlastně mezi skálama. Teď je tam takový, nechci to přehánět, ale vlastně prales, protože tam se hodně rozrostl břečťan. A vypadá to opravdu, jako kdyby byl v pralese. Úplně všude jsou obrostlé prostě stromy a do toho jsou tam staré rozpadlé baráky a objekty, protože tam bylo mraky mlýnů na téhle trase. A jsou to takový ty starý kamenný rozpadlý domy, které jsou zarostlý jakoby v tom kutnohorském pralese a vypadá to nádherně. Do toho jsou tam různý jakoby průlezy a průchody, skály. Je to úžasná trasa, není zas až tak dlouhá. Co je na ní nejlepší, že končí v Malešově, kam my jsme dorazili a v Malešově je samozřejmě...
0: No jo, kam ty bys šel jinam, viď?
1: Tam je fantastická tvrz, jsem chtěl říct.
0: Jo, tvrz, to víš, že jo.
1: Tvrz Malešov a hnedka vedle té tvrzy úplně náhodou je pivovar.
0: S chodou okolností, ale za to ty vůbec nemůžeš, viď?
1: Ale pozor, víš, na co my jsme třeba přišli. Jaroslav Vrchlický si tohle místo tak hrozně oblíbil, že se podle něj přejmenoval. On byl, myslím, Emil Frieda, víte?
0: Ano, to Emil Frieda to byl.
1: No a já bych skoro si řekl, že prostě se to Vrchlickýmu tam líbilo a tak říčku pojmenovali podle něj. Je to přesně obráceně, mu se tam tak líbilo, že on se podle té říčky pojmenoval a dokonce se říká, že i Josef Kajetán Tyl, který se tam taky hodně procházel, tak takovýto bory šumí po skalinách, víš, a tyhle ty věci, že prý možná ta inspirace přišla taky přímo z tohohle údolí té říčky Vrchlice, takže... Evidentně je to opravdu nádherný místo, který už je tady hodně dlouho leží v hlavách těm romantickým duším podobně jako sebe.
0: Míro, ty jsi říkal, že to není úplně dlouhá trasa, takže když vezmu i malé děti, ujdeme to?
1: Úplně krásně, můžete buď to na kole nebo pěšky, je to opravdu nádherná trasa a právě z toho Malešova, kdybyste chtěli, tak můžete jít zpátky do KHčka, do Kutné hory, vlakem, což si myslím, že je úplně ideální, mně se to taky stalo, ale u mě to nebylo kvůli tomu, že by mě bolely nohy, ale že už mi nesloužily.
0: Ty jsi sešel na cestí, člověče, na konci výletu. Dobře, tak detaily k téhleté tajuplné stezce obrostlé břečťanem už teď na našem webu nebo v podcastových platformách v podcastu Jana a výlety na míru. Míro, úplně v rychlosti poslední otázka. Příští týden tě čeká pořádný výlet na kole. Budeš dělat pravidelné vstupy na frekvenci 1, pořádně se protáhneš v západní Evropě. Tak už mažeš řetěz a připravuješ kolo?
1: No, pomalu, ale jako mažu.
0: Takže kdo maže, ten jede, viď?
1: Řetěz ještě čeká, jo? Ale máš pravdu, vyrazit na další cyklojízdu s frekvencí 1 a tentokrát si myslím, že to bude hodně stát za to. Já úplně nebudu prozrazovat detaily, ale určitě musíte poslouchat frekvenci 1, poslouchejte ráno i odpoledne, sledujte naše sociální sítě a myslím, že se vám to bude líbit a můžete to vzít jako inspiraci pro letní dovolenou.
0: Tak víš co, neříkej kam a odkud, řekni, kolik máš plánu kilometrů za ten týden.
1: No, to nebude týden, budou to týdny 3. To je první změna. A těch kilometrů, myslím si, že ke 2000 to asi bude.
0: Jo, takže víš, co tě bude bolet. A nohy to nebudou. Ne. Tak jo, tak...
1: Srdce.
0: Přesně tak. Srdce, že jsi daleko od domova. Tak Míro, držím palce, jsem zvědavý na tvoje vstupy a teď už se měj hezky. Ahoj.
1: Dobrý večer.
2: Tak když spolu spíš.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ondra Albrecht s nimi přichází. Vítej.
2: Hezký večer přeju. Dočasná ochrana Ukrajincům zůstane, bude ale mít svá specifika. Lezec Adam Ondra ovládl na světovém poháru v Praze kvalifikace obtížnosti. No a zdržíte se na dálnici D2, tentokrát ne u Brna, ale na 56. kilometru. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena po roce 2027. Nicméně s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po diskuzi se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Ministři poslední týdny chrlí novely zákonu a další úpravy. To je ale prý poslední roky časté po nástupu nové vlády. Jak v našem presklubu řekl analytik Czech News Center Petr Dimun, mnohdy ale chybí čas na pořádnou diskuzi, například i s odbornou veřejností.
3: Novinkou, která se v poslední době jako bohužel ustálila v praxi, tak je, že aby se celý legislativní proces urychlil, tak i samotní ministři předkládají, pokud jsou poslanci, tak formou poslanecké iniciativy některé zákony, což je problém z toho důvodu, že se obchází připomínkové řízení, což je způsob a systém, kde může i odborná veřejnost a další instituce vyjádřit své připomínky a vyselektují se ty největší problémy.
2: Celý pořad si poslechněte u nás na webu frekvence1.cz. Už 24. června odstartuje další ročník letních Shakespeareovských slavností s premiérou komedie Omylů. Roli zlatníka Angela si zahraje moderátor a dabér Jakub Kohák. Ten Frekvence 1 řekl, že nabídku přijal hned a dodal, že se těší na noční zkoušení.
4: Noční zkoušky těch se nebojím, na ty se dokonce těším, ale spíš bude náročné to všechno dát dohromady, aby to klapalo, aby to jelo, protože tato hra, tato komedie potřeba takzvanou jakoby svižné tempo a každý nějaký zásek nebo nějaký zátrhlík už to může narušit tu energii a ten tok. To znamená, že jak text, tak nějaké pódiové stvárnění, to bude to hlavní takzvaný crucial moment of the play, jak by řekl William Shakespeare.
2: Diváci se můžou těšit od 24. června do 5. září na více než 150 představení na 5 tradičních scénách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Inscenace zavítají také do Litomyšle, na Hlubokou, Loket nebo Kuks. Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostali také Tereza Širučková a Michala Smetanová.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra budou teploty kolem 16 až 21 stupní Celsia, na východě až 23. Z rána bude zataženo jen v Čechách, během dne postupně, ale také na Moravě a ve Slezsku. Občas přijde déšť, můžou přijít také bouřky, a to spíše ojediněle. Večer potom budou srážky ustávat a oblačnost ubývat.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Zatímco před Brnem se na dálnici D2 provoz obnovil po odpolední dopravní nehodě, aktuálně uzavřená dálnice D2 ve směru na Bratislavu. A to na kilometru 56, kde je zúžení, jezdí se jen jedním pruhem, ale stojí tam porouchaný kamion. Tvoří se dlouhé kolony, poslední volný sjezd je číslo 40 na Břeclav. Tak šťastnou cestu, pokračuje Ondra Kubala.
1: Ondro, díky za zprávy, za hodinu se slyšíme zas a my spolu. Na Frekvenci 1 budeme za chviličku vzpomínat. Mám pro vás připravený čtvrteční flashback a tentokrát mrkneme na rok 2000. Co jsme prožívali, ale hlavně, jaká tehdy vznikala muzika.
0: Frekvence 1.

Man in the Rain, písnička, pod kterou je podepsaný slavný kytarový mák Mike Oldfield. Teď jste ji slyšeli na frekvenci 1, no a teď spolu budeme maličko vzpomínat. 26 let zpátky vás vezmu, do roku 2000, tak pojďte mrknout na to, co jsme prožívali. Možná si na některé ty události budete ještě dobře pamatovat. Tak byl to rok, kdy jsme konkrétně 14. května vybojovali mistrovství světa v ledním hokeji v Petrohradě a přivezli jsme domů zlaté medaile. Jo, to byly ještě ty doby, kdy jsme vyhrávali v hokeji zlato. Byl to taky rok, ale kdy vstoupil třetí operátor na náš mobilní trh a tehdy se jmenoval Oscar. Byl to rok, kdy jsme začali nově nakupovat v Albertech a Holt přejmenoval řetězce Mana a Sesam. Ty skončily a doteď jsou to Alberty. No a byl to taky rok, kdy se v Praze sjelo velké mezinárodní jednání měnového fondu a tím pádem taky obrovské množství protiglobalizačních aktivistů. Takže Praha připomínala na několik týdnů spíš obrovské, ale obrovské vojenské a policejní manévry, protože se demonstrovalo, házeli dlažební kostky a přitom se jednalo. No a byl to taky rok, kdy vypukla krize v České televizi. Vzpomínáte? Tehdy na Vánoce místo pohádek jsme viděli na obrazovce nápis Stávka. Tehdy se zaměstnanci zbouřili proti novému vedení a taky proti paní Bobošíkové. A pokud si dobře vzpomínám, v newsroomu České televize se tehdy nocovalo i ve spacácích. To byl rok 2000 pohledem pár událostí, které jsme zažívali. No a muzika, která tehdy vznikala. No, co vám budu povídat? Samé hity. Tak třeba skupina Buty se podívala nahoru, nad stádo koní. To Honza Kalousek se zahleděl na hvězdy. No a byl to rok, kdy frčeli lunetici a zjistili, že hudba léčí. A když lunetici, tak nesmíme zapomenout ani na holky. Ty se roku 2000 vyznali z toho, co mají rády. Rok 2000 byl rokem, kdy se Petr Muk podíval do zrcadla. Činasky se zamilovali do Kláry a přiznali, že jsou tak trochu kutilové. Kabáti se v roce 2000 vydali, no tam, na sever. No a tehdy byl hrozně populární zpívající tělocvikář Martin Maxa. Procházel se takhle ráno ulicemi a zpíval o tom. Měj se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc, nic nenadělám. Leona Machálková tehdy zpívala o dlouhé, bílé a žhnoucí. A Helena Vondráčková tam měla prostě tak nějak dlouhou noc. A obrovské hity vznikaly i u našich východních sousedů. Na Slovensku, tak třeba Jana Kerschner složila písničku Modra. Zajímavostí písničky Modrá je, že když si ten text poslechnete, tak se tam o ničem, co by bylo aspoň zdádlivě modré, vůbec, ale vůbec nespívá. No Name se nemohli rozhodnout, jestli ty nebo tvoje sestra.

0: Palo Habera se vyspíval z pocitu, jaké to je, když není v posteli sám. Já jsem tvoj anjel strážca, nech nemusíš bát sa, kým pri mne spíš. A potom tady máme ještě Richarda Millera, když už jsme na Slovensku. Vydal v roce 2000 album Richard Miller a přátelé. Na jeho obalu byly tehdy fotky Jana Soutka, texty písniček napsal Michal Horáček a k Richardovi se na tomhle albu připojili spousty přátel. Stejně jako u písničky Baroko. Brilantní češtinou jí zpíval společně s Anou K. a taky Ivanem Táslerem ze slovenské skupiny IMT Smile. A vlastně ukázal, že zvládne zpívat slovensky, na což jsme byli zvyklí, ale i perfektně česky. To byl rok 2000 v hudbě, tak za chviličku si dáme právě Baroko, tady na Frekvenci 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
1: Když dám kočce drahej pelíšek, spí v krabici. Když ji nechám v krabici, spí na bundě. Nejde kočkám nějak vysvětlit ekonomika domácnosti. Pavel, 36 let, Beroun.
2: Kočky jsou osobnosti, jako těžko jim co vysvětlíš, jo. A smrděj. To jako prostě míří k tomu, že oni fakt jako smrděj a je pověra, že vykastrovaní nesmrděj, smrděj ty vykastrovaný. Tohle je potřeba říct vlastně vytknout před závorku, než vůbec se budeme bavit o čemkoliv, o kočkách. Smrdí i vykastrovaný.
1: A... Takže mu proto mu vadí, že mu spí na bundě.
2: No samozřejmě, ta bunda pak strašně smrdí. Aha. Já jsem takhle musel koupit novou bundu.
1: Fakt?
2: No, ta kočka vlastně, to ono stačí, když jako projde třeba, jako, nebo ono je dobrý vlastně na tu kočku opravdu jí mít celou dobu v něčem, jako v nějakým igelitu, v nějakém takovém, my jsme se to už říkali, myslím, nějakým, v jednom z minulých dílů.
1: A vy jste kočky kupujete jako na krásu, nebo?
2: My je nekupujeme, k nám chodí sami, teda. Aha. My máme dvě, které vlastně máme proti svý vůli, ale je dobrý, že chytají myši. Já se nechci k tomu zase vracet, prostě k těm řeckým myšcům, ale běžci chytají slimáky, kočky chytají myši, dokonce já nevím, jestli to víš, ale myši si zapamatují, že je tam kočka, takže my vlastně po jedné sezóně, kdy nám pořád chodila ukazovat ty mrtvý myši, ty další sezónu už ty myši tam ani nechodily, ale je dobrý prostě jít dát do igelitu vždycky, no.
0: Cože?
3: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Jo, tak tohle byla 90-ková nostalgie. Atomic Kitten, ale teď o ostré současnosti. Já mám moc rád Music Studio Live. Lubka s Mírou vždycky jednou za čas, zpravidla ve středu, přivítají hudebníky živě ve studiu. A nejenom, že se povídá, ale taky hraje a zpívá. No a minulý týden u nás byl Tomáš Klus a vzal sebou dokonce i Věru Martinovou, aby představili svoji novinku, folkařskou novinku Magnetické bouře. Ale ještě než na to došlo a než zasedli k hudebním nástrojům a k mikrofonům, tak se Lubka s Mírou ptali našeho milého Tomáše Kluse, jak je na tom s umělou inteligencí. Má jí rád, nemá jí rád, on je takový přírodní člověk, tak co AI?
1: Jako občas jo, já třeba dělám takový věci podivný tam, že jak věřím tomu, že je jako chytrá tím, že má nastudovaný všechny ty věci, tak já si třeba nechávám vykládat sny podle Junga. Že si říkám, tak ona to tam má jako nasosaný, ne? Aha. Tak ukaž mi ty symboly, jak to, protože to, než si člověk vyhledá v těch různých, protože on to nemá v jedný, nebo teď už to má vlastně, v té červený knize to tam je, ale zkrátka dobře, jako si zkracuju cestu k výkladu snů, když si ho zapamatuju náhodou. Ale jinak, jako že bych se ptal, to moc ne, jako občas, když děti jsou hodně intenzivní a potřebují něco vidět, tak jako abych zamachroval, tak podle věcí to jako udělám, ale jinak jsem takový jako, trošku mám obavy furt se do ní jako vkládat. Měl jsem takový ty spásný myšlenky toho, že se k ní budu chovat jako hezky a používat hezký výrazy a tím pádem z ní vychovám jako hezkýho krakena, ale zatím teda, co sleduju ty zprávy, tak většinou si z toho lidi spíš dělají srandu, nebo tam jakoby dělají ty brutální věci, takže jako jsem asi v oslabení, tak jsem to vzdál. No.
0: Říkal Tomáš Klus, když byl v našem Music Studio Live. No a jelikož to bylo Music Studio Live, tak se tady živě hrálo, zpívalo a Tomáše přišla podpořit, doslova podpořit taky Věra Martinová. Takže pokud jste připraveni na pořádnou porci folku, tak tady je horká novinka Tomáše Kluse a Věry Martinové. Ta písnička se jmenuje Magnetické bouře, jak ji živě hráli a zpívali u nás na Frekvenci 1.
2: Frekvence 1.
3: Music Studio Live.

0: Pojďte se mnou za naším jabloňákem. Tomu takhle do nedělního lifeu volal v neděli Franta a chtěl dát řeč s hercem Zdeňkem Najmanem. Je to už víc než 50 let, co tady s námi není, ale upřímně, to pro Petra Jablonského prostě není žádný problém.
1: Já vás zdravím, no co, ptejte se na co chcete, já na co chci odpovím.
2: No, a co říkáte na dnešní politiku? Nebo nějakého Macinku a Turka?
1: To je teda věc, to je otázka teda. No, jako, když se podívám na Macinku a Turka, abych odvolal, co jsem odvolal, slíbil byl, co jsem slíbil, ale tady ty dva bych odvolal určitě hned. To jsou hrozný aroganti. No, ale když se dívám na to, třeba na tu paní Schillerovou, na ten rozpočet, tak ona marně hledá ty penízky a ptá se těch náměstků, našli moji rádcové, našli, nenašli, našli penízky, našli, no, nenašli. Všechno je rozkradený. No, tak to bych potom odvolával. Tak asi to bych na to řekl.
2: No, to je krásný,
1: Co byste na to řekl vy?
2: No, máte asi pravdu,
1: Že mám pravdu. To,
2: já bych je odvolal.
1: Přesně, odvolat. Ale zase na druhou stranu je výhoda, nebo oni to aspoň tvrdí, že výhoda je, že si můžete zpívat, o čem chcete. Tak.
2: Ano.
1: Skoro o všem. No, je to taková divná doba, že už tady nejsem. Už se těším zase nahoru.

0: pracující Ondra Obrecht. Já přeju hezký večer. Stále více Čechů dá přednost nealkoholickému pivu před klasickým. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval v dopisu Putina k ukončení války. A stále počítejte s komplikacemi na dvou místech dálnice D2. Dál se potvrzuje, že Češi jsou národem pivařů. Tentokrát jde ale o pivo nealkoholické. V Česku totiž stoupá obliba takových nápojů.
1: Ty Ondro, ty bys chtěl, aby někdo k tomu mluvil, viď?
2: Určitě, Láďa ví víc.
1: Počkej, tak Láďa, jo, už je tady.
3: Během horkého léta u setkání s přáteli po práci, ale vlastně i při práci. Nealko pivo už totiž není varianta jen pro šoféry. Podle deníku CZ české pivovary v loni uvařily 1,75 milionu hektolitrů nealko piva, což je o víc než dvojnásobek objemu oproti situaci před 10 lety. Podle dat Českého svazu pivovaru a sladoven si nealkoholické pivo alespoň občas dopřeje 85% dospělých Čechů. Nejoblíbenějšími příchutěmi je pomelo a greb, citron, máta, malina, limetka, bezový květ s citronem, švestka, třešeň, mango nebo limetka. A pak taky kofein i vitamíny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
0: Herci Marek Adamčík, Aneta Krejčíková nebo Dana Batulková se na letošním ročníku letních shakespearovských slavností představí v komedii Omylů. Premiéra diváky čeká 24. června na nejvyšším purkrabství Pražského hradu. A jak Frekvence 1 řekl na dnešní tiskové konferenci herec a moderátor Jakub Kohák v inscenaci stvární roli Zlatníka.
4: Toto je Zlatník z Efezu, z Turecka. To bych o něm řekl, má dobrý vztah ke zlatu, je mimořádně manuálně zručný. Je to až takový zlatotepec, že? Z jeho dílny vzešlo už mnoho báječných, nádherných šperků. A samozřejmě z toho bude vycházet i moje postava. Nesmírně jemný, až takový přeumělecky založený člověk.
0: Ještě doplním, že letní shakespearovské slavnosti se letos konají od 24. června do 5. září. Na 9 scénách se odhraje více než 150 představení slavného dramatika. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli. Zelenský uvedl, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které by mohly monitorovat Spojené státy. Vzkázal mu ale taky, že Ukrajina bude bojovat dál, pokud se rozhodne pro válku. Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon 11,8 setin, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.
5: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty nás během zítřka čekají kolem 16 až 21 stupňů Celsia. Na východě bude o něco teplej, kolem 23. Zpočátku bude ráno zataženo pouze v Čechách, postupně během dne, ale taky na Moravě a ve Slezsku. Postupně nám taky na většině území zaprší, místy můžou přijít také bouřky. Naopak k večeru potom srážky budou ustávat a oblačnosti bude ubývat.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
0: Dálnice D2 je stále neprůjezdná u Brna ve směru do Brna. Odklon je na 11. kilometru kvůli vážné dopravní nehodě, která se tam stala odpoledne. Na 650. kilometru směrem na Bratislavu se potom rozjíždí kolona, která se tam vytvořila. Aktuálně se v ní zdržíte asi půl hodiny. No a taky nám poslal posluchač zprávu, že u Slaného na silnici 7 ve směru na Prahu v místě bývalého kruhového objezdu, kde jsou teď nové nájezdy, se stala nehoda a provoz je tam řízen kyvadlově. Máte prý počítat se zdržením kolem 5 až 10 minut. Tak tolik dopravní informace, teď už pokračuje Ondra Kubala.
1: No a pokračuje se soutěží, přátelé, o nové knížky. Víte, kdo měl včera narozeniny? Legendární režisér a scénárista Václav Vorlíček, který býval by měl narozeniny, kdyby tu s námi pořád ještě byl. Tak schválně, jestli znáte nebo poznáte jeho film nebo pohádku jenom podle ukázky. Soutěž pro tuhle hodinu už tady pro vás chystám, zahrajeme si o nové knížky a taky uslyšíte, jak na Václava Vorlíčka vzpomínal Ondřej Kepka. Ano, ten legendární jeníček z pohádky Arabela.
5: Frekvence 1.

0: Vzpomínáte, jak tuhle melodii přespíval svého času těžký pokondr na Monter v Kvartíru? Ale to už jsou taky roky. Rozhodně byl to obrovský hit roku 95. Andrea Bocelli a taky sopraneska Sarah Brightman. A možná, že i tuhle melodii, co možná, ale určitě uslyšíte v listopadu v Praze, protože právě sopranistka Sarah Brightman se po 7 letech vrací do Prahy a ve čtvrtek 26. listopadu vystoupí v pražské O2 aréně. Takže pokud ji máte rádi, mrkněte na ten koncert, lístky by ještě měly být. Ale já jsem vám slíbil, že budeme mluvit o Václavu Vodlíčkovi, scénárista, režisér. Narodil se 3. června 1930. Zítra by býval měl už 96 let. Za chvilku budeme hádat podle filmové ukázky jednu z jeho pohádek nebo z jeho filmů, ale já jsem vyrůstal jako malý na Arabele a věřím, že řada z vás taky. A toho Jeníčka v jedničce jako malého, ve dvojce Arabele už jako velkého, stvárnil herec a teď už taky ale hlavně divadelní režisér Ondřej Kepka. A ten na Václava Vodlíčka a na Arabelu vzpomínal před časem u nás na Frekvenci 1 takhle.
1: Nejvíc mě paradoxně dalo to natáčení té dvojky Arabely, která není zdaleka už tak známá a úspěšná, byť byla dvakrát tak dlouhá než ta jednička, měla 26 dílů. Já už byl téměř absolvent herectví na DAMU a už přijatý na filmovou režii na FAMU a tam to byla škola prostě neuvěřitelná. Já jsem zažil kompletní trikové technologie na place, no vám nikdo nemůže dát, jo. Pozoroval jsem pana Vodlíčka, jak režíruje, říkal jsem si, on vlastně nic nedělá. Ta režie, to je takový pozorovací moment a najednou se něco stalo, on vyletěl, zasáhl, aha, pozor, tak to tak není, on to velmi sleduje, akorát už se nemusí předvádět, protože už to byla taková osobnost, že nedělal jako režiséra takovým tím, jako že by křičel, nebo že by měl dokonalý tým lidí. Let's make

0: Bryan Adams a nádherná rocková balada Heaven na Frekvenci 1. Teď ale jdeme soutěžit. Slíbil jsem vám filmovou hádanku od Václava Vodlíčka. Včera by býval měl 96 let, narodil se 3. června 1930. Obrovský režisér, skvělý scenárista a skvělá dvojka se scenáristou Milošem Macourkem. Tak volejte Frekvenci 1 právě teď, 257-403-9, pokud si chcete vyzkoušet, jak dobře znáte jeho filmovou tvorbu. O co hrajeme? Tradičním partnerem čtvrtečních večerních soutěží je vydavatelství MOBA. Tentokrát pro vás mám mix napínavých, ale historických knížek. Ta první je od českého autora Vlastimila Vondrušky, Dědictví skotských templářů. Je to detektivka o pokladu, který publikuje, to ukrytý tajný poklad skrytý templáři na Templštejně, o kterém začne psát historička Afrodita Rosová a začnou se dít věci. Uvidíte sami. Potom přidávám historický román Františka Nýdla Bastard, Ovce a vlci a ještě historickou kriminálku Cena svobody od Václava Jabůrka. To je Evropa 1926, fašisté a komunisté svádí boj v zákulisí a mezi tím založí rodinu, jedni manželé a pak se stane něco strašného. A co se stane, tak to si taky musíte přečíst. To jsou knížky, které dávám právě teď do hry. Jsou od partnera vydavatelství MOBA, vydávají senzační knížky. No a na vás je, abyste mi zavolali na telefon 257 403 9. Což vidím, že děláte jak o život, tak já zvedám jedno telefonní číslo a jdeme soutěžit, přátelé. Tady Ondra, dobrý večer, kdo tam? Aha, a teď mi to někdo položil. Teď se někdo tak lekl, že zase ten telefon položil. Tak dostane šanci někdo další. Frekvence 1, dobrý večer. Mám tam někoho, ne, tak pozor, to je jenom pro zváněč. Tak to ne, tak dáme někoho jiného. Dobrý večer, Frekvence 1, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Martin.
0: Martine, jsem rád, že na druhé straně je v tento okamžik živý člověk a z masa a kostí, který se nebojí soutěžit. Co vy a Václav Vodlíček? Je to taky vaše dětství? Jeho seriály, filmy, pohádky?
1: Ano, je.
0: Tak
1: je.
0: Jo, tak já si myslím, že to bude rychlovka. Mám tady pro vás ukázku z jedné naprosto legendární záležitosti. Jste ready?
1: No, tak snad jo.
0: Tak pojďte, jdem na to.
2: Tady profesor Ikebara.
3: Říkáš si něco?
4: Ne, proč?
2: No profesor Ikebara.
3: Co? Co Ikebara?
4: Co tam děláte, člověče?
0: Co je to za film?
1: No, to je o těch vodníkoch.
0: No jak... a teď já bych chtěl vědět, jak se to jmenuje. Zkuste to, pojďte, dáme to dohromady. Jak začínáte dobře?
1: Jak utopit doktora Mráčka.
0: Utopit doktora Mráčka, hned konec vodníků v Čechách. Výhra je zaslouženě vaše. Gratuluju.
1: Jo, děkuju.
0: To je hrozné, když to člověk ví a nemůže si vzpomenout na ta správná slova, že?
1: No, právě.
0: Odkud vlastně voláte?
1: Já té Bystřice pod Hostýnem, tady taky dědiny z Podradní Lhoty.
0: Takže Vysočina.
1: Ne.
0: Už Jižní Morava?
1: Hostýnské vrchy.
0: Jo, Hostýnské vrchy, odtamtud. Dobře, no tak jo, tak pod Hostýnské vrchy posíláme 3 knížky od vydavatelství MOBA a ještě jednou velká gratulace za Václava Vodnička. Výhra je vaše. Jo. Zatím, naslyšenou.
1: Děkuju moc, jo, mějte se, nashledanou.

0: Celebrita v letadle. Remcající. Celebrita v letadle. A velké hlavy.
1: Martin Dejdars kritizoval letecké společnosti a já s ním souhlasím.
2: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: Martin Dejdar se pořádně rozohnil kvůli cestování letadlem. Na sociálních sítích si postěžoval, že dneska si cestující dělají check-in sami, odbavují si kufry sami, celkově mají pocit, že za drahé letenky dělají práci za aerolinky si sami.
4: Já myslím, že on má vlastně pravdu. Oni točí za chvilku budou chtít, aby jsme sami řídili letadlo.
3: Přesně.
5: Je to vtipný, že si kupujeme, že si můžeme jako to obsloužit sami.
3: To je ale vtipný, no. To je tak jako...
6: Já nevím, či to věci, ale na Slovensku už
5: ne.
6: Počkejte, jako aby som to trošku konkurencia.
5: No.
6: Tam už vznikol u nás moderný verejný dom,
5: ano.
6: Volá sa Urob si sám.
5: A jste za ní rádi,
4: no, no, zaplatí no, za to 600 euro.
3: Honím kový dom. No.

I to Joe a taky Marky Mark na frekvenci 1. Za chvilku už bude 10, tak je čas, abych vám popřál dobrou noc, mějte se prýma. Uslyšíme se zítra v show Konečně pátek. Moc se těším na pokec, protože dorazí psycholožka Laura Janáčková, takže budeme mluvit o vztazích, o intimitě a taky o sexu. Ale teď vám na dobrou noc ještě posílám jednu moc zajímavou hudební novinku z Velké Británie. Je od mladé 26-leté vycházející hvězdy, zpěvačky a skladatelky, která se jmenuje Hallie Humberstone. Mimochodem v roce 2022 vyhrála Brit Award pro vycházející hvězdu a je to zpěvačka, která píše takovou docela melancholickou a emotivní hudbu, kde řeší vztahy, samotu, dospívání a všechno, co to přináší. A tahle její novinka se jmenuje To Love Somebody. Tak si to pojďte poslechnout a dobrou. Frekvence 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Dočasná ochrana Ukrajincům zůstane, bude mít ale omezení. Tajvan slíbil více investic v Česku po návštěvě Miloše Vystrčila. Pátek přinese hlavně v první polovině déšť a hodně oblačnosti. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 27, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po debatě se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Ministři poslední týdny chrlí novely a zákony a další úpravy. To je prý poslední roky časté po nástupu nové vlády. Jak v našem presklubu ale řekl analytik Czech News Center Petr Dimun, mnohdy chybí čas na pořádnou diskuzi, například i s odbornou veřejností.
2: Novinkou, která se v poslední době jako bohužel ustálila v praxi, takže že aby se celý legislativní proces urychlil, tak i samotní ministři předkládají, pokud jsou poslanci, tak formou poslanecké iniciativy některé zákony, což je problém z toho důvodu, že se obchází připomínkové řízení, což je způsob a systém, kde může i odborná veřejnost a další instituce vyjádřit své připomínky a vyselektují se ty největší problémy.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Tajvanská vláda slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur, což je více než 1,2 miliardy korun, s cílem podpořit větší tajvanské investice v Česku a naopak. Tamní vláda tento krok oznámila na závěr čtyřdenní návštěvy předsedy Českého senátu Miloše Vystrčil na Tajvanu. Informoval o tom zpravodajský server Focus Tajvan. Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostali také Tereza Širučková a Michaela Smetanová.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek přinese hlavně v první půlce dne déšť a hodně oblačnosti. Odpoledne budou srážky od západu ustávat. Místy se ještě můžou objevit přehánky nebo ojedinělá bouřka. Večer se ale vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí poslední pracovní den na 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až na 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech. Yeah.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Češi jsou národem pivařů, i když poslední dobou stále více táhne nealko. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. A den přinese hlavně v první polovině déšť a také hodně oblačnosti. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Dále se potvrzuje, že Češi jsou národem pivařů. Tentokrát jde ale o pivo nealkoholické. V Česku totiž stoupá obliba takových nápojů.
2: Během horkého léta u setkání s přáteli po práci, ale vlastně i při práci. Nealko pivo už totiž není varianta jen pro šoféry. Podle deníku CZ české pivovary v loni uvařily 1,75 milionu hektolitrů nealko piva, což je o víc než dvojnásobek objemu oproti situaci před 10 lety. Podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven si nealkoholické pivo alespoň občas dopřeje 85% dospělých Čechů. Nejoblíbenějšími příchutěmi je pomelo a greb, citron, máta, malina, limetka, bezový květ s citronem, švestka, třešeň, mango nebo limetka. A pak taky kofein i vitamíny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Stávkovat bude asi 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho také k ukončení 5. rokem trvající ruské invaze a navrhl, aby se společně sešli. Zelenský doplnil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které můžou monitorovat Spojené státy. Vzkázal mu ale taky, že Ukrajina bude dál bojovat, pokud se rozhodne pro válku. Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném čase 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon 11,8 setin, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o 1 setinu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek přinese hlavně v první půlce dne spíš déšť a oblačnost, odpoledne budou srážky od západu ustávat, místy se ještě objeví přehánky nebo ojedinělá bouřka, večer se začne vyjasňovat. Teploty v pátek budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až kolem 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby klasicky dobrý poslech.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Dočasná ochrana Ukrajincům zůstane, bude mít ale omezení. Tajvan slíbil více investic v Česku, po návštěvě Miloše Vystrčila. Pátek přinese hlavně v první polovině déšť a hodně oblačnosti. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 27, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po debatě se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Ministři poslední týdny chrlí novely a zákony a další úpravy. To je prý poslední roky časté po nástupu nové vlády. Jak v našem presklubu ale řekl analytik Czech News Centre Petr Dimun, mnohdy chybí čas na pořádnou diskuzi, například i s odbornou veřejností.
2: Novinkou, která se v poslední době jako bohužel ustálila v praxi, takže že aby se celý legislativní proces urychlil, tak i samotní ministři předkládají, pokud jsou poslanci, tak formou poslanecké iniciativy některé zákony, což je problém z toho důvodu, že se obchází připomínkové řízení, což je způsob a systém, kde může i odborná veřejnost a další instituce vyjádřit své připomínky a vyselektují se ty největší problémy.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Tajvanská vláda slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur, což je více než 1,2 miliardy korun, s cílem podpořit větší tajvanské investice v Česku a naopak. Tamní vláda tento krok oznámila na závěr čtyřdenní návštěvy předsedy Českého senátu Miloše Vystrčil na Tajvanu. Informoval o tom zpravodajský server Focus Tajvan. Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostali také Tereza Širučková a Michaela Smetanová.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek přinese hlavně v první půlce dne déšť a hodně oblačnosti. Odpoledne budou srážky od západu ustávat. Místy se ještě můžou objevit přehánky nebo ojedinělá bouřka. Večer se ale vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí poslední pracovní den na 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až na 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: z muziky. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Psycholožka Laura Janáčková. A tak probereme lásku, sex a něžnosti roku 2026. A taky letní lásky. A nebo téma, proč spolu mladí lidé v dnešní době tolik nespí, jako my v jejich věku.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1. Zprávy.
1: Češi jsou národem pivařů, i když poslední dobou stále více táhne nealko. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. A den přinese hlavně v první polovině déšť a také hodně oblačnosti. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Dále se potvrzuje, že Češi jsou národem pivařů. Tentokrát jde ale o pivo nealkoholické. V Česku totiž stoupá obliba takových nápojů.
2: Během horkého léta u setkání s přáteli po práci, ale vlastně i při práci. Nealko pivo už totiž není varianta jen pro šoféry. Podle deníku CZ české pivovary v loni uvařily 1,75 milionu hektolitrů nealko piva, což je o víc než dvojnásobek objemu oproti situaci před 10 lety. Podle dat Českého svazu pivovarů a sladoven si nealkoholické pivo alespoň občas dopřeje 85% dospělých Čechů. Nejoblíbenějšími příchutěmi je pomelo a grep, citron, máta, malina, limetka, bezový květ s citronem, švestka, třešeň, mango nebo limetka. A pak taky kofein i vitamíny. Ladě Jakub, Frekvence 1.
1: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na pátek stávku. Stávkovat bude asi 60 pracovníků. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie.

0: Pandemie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Podporu jim vyjádřili i odboráři dalších státních organizací. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopisu adresovaném jeho ruskému protějšku Vladimíru Putinovi napsal, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho také k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze a navrhl, aby se společně sešli. Zelenský doplnil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat příměří, které můžou monitorovat Spojené státy. Vzkázal mu ale taky, že Ukrajina bude dál bojovat, pokud se rozhodne pro válku. Karolína Maňasová na mítinku v St. Peltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila 22-letá sprinterka ve vítězném čase 11,1 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová výkon 11,8 setin, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o 1 setinu.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Pátek přinese hlavně v první půlce dne spíš déšť a oblačnost, odpoledne budou srážky od západu ustávat, místy se ještě objeví přehánky nebo ojedinělá bouřka, večer se začne vyjasňovat. Teploty v pátek budou kolem 16 až 21 stupňů Celsia, na východě až kolem 23. Tolik zprávy, další opět za hodinu, do té doby klasicky dobrý poslech.

0: Na vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Dočasná ochrana Ukrajincům zůstane, bude mít ale omezení. Tajvan slíbil více investic v Česku po návštěvě Miloše Vystrčila. Pátek přinese hlavně v první polovině déšť a hodně oblačnosti. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Většina zemí na jednání v Lucemburku podpořila Českem prosazovaný návrh, aby byla dočasná ochrana pro ukrajinské uprchlíky prodloužena i po roce 27, nicméně s omezeními pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Českým novinářům to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zástupci Evropské komise následně po debatě se státy uvedli, že půjdou touto cestou a s návrhem potřebného opatření přijdou do července letošního roku. Ministři poslední týdny chrlí novely a zákony a další úpravy. To je prý poslední roky časté po nástupu nové vlády. Jak v našem presklubu ale řekl analytik Czech News Centre Petr Dimun, mnohdy chybí čas na pořádnou diskuzi, například i s odbornou veřejností.
2: Novinkou, která se v poslední době jako bohužel ustálila v praxi, tak je, že aby se celý legislativní proces urychlil, tak i samotní ministři předkládají, pokud jsou poslanci, tak formou poslanecké iniciativy některé zákony, což je problém z toho důvodu, že se obchází připomínkové řízení, což je způsob a systém, kde může i odborná veřejnost a další instituce vyjádřit své připomínky a vyselektují se ty největší problémy.
1: Celý pořad si poslechněte na našem webu frekvence1.cz. Tajvanská vláda slíbila zřídit nový fond ve výši 50 milionů eur, což je více než 1,2 miliardy korun, s cílem podpořit větší tajvanské investice v Česku a naopak. Tamní vláda tento krok oznámila na závěr čtyřdenní návštěvy předsedy Českého senátu Miloše Vystrčil na Tajvanu. Informoval o tom zpravodajský server Focus Tajvan. Lezec Adam Ondra zvládl na světovém